parťáky, stoličky, všichni spolu. Čistíme, čistíme,

0: Zlatá lásko, rád tě mám.
1: Radio Junior.

0: se hádá.
1: Já to nejsem.
0: Dejte pokoj, nebo vám tu na mou duši vrazím jednu hned.
1: Přes hubu.
0: Kdo tam půjde?
1: Já tam nejdu.
0: Jděte tam vy.
1: Tam jde on.
0: Ano, tak půjdeš nebo nepůjdeš?
1: Nebudu.
0: Ano, tak paní, tak se o tom dohodneme.

0: Pozor! A nehádejte se, prosím vás.
1: Nehádejte se, prosím vás.
0: A nehádejte se, prosím vás, teď. A kdo se hádá?
1: Já to nejsem.
0: Dejte pokoj, nebo vám tu na mou duši vrazím jednu hned.
1: Přes hubu.
0: A kdo tam půjde?
1: Já tam nejdu.
0: Jděte tam vy.
1: Ať tam jde on.
0: No tak půjdeš, nebo nepůjdeš?
1: Nepůjdu.
0: Ano, tak paní, tak se o tom dohodneme po půlnoci.

jenomže zapomněla před dobrým jídlem. Umí ti si pracským jídlem, protože šakal hygiena neví, co je hygiena, vím, že nemoc

0: Sfortuna zdar?
1: Zdar!
0: Sfortuna zdar?
1: Zdar!
0: Sfortuna zdar?
1: Zdar!

0: můžu.
1: Můžeš si dělat, co budeš chtít.
2: Pane vedoucí, můžu napsat rodičům.
1: Ale nesmí to odporovat táborovému řádu.
0: Můžeš tvoji těchovi dostanu.
1: Můžeš si dělat, co budeš chtít. Ale nelez ke kravám přes ohradu.
0: Můžu jít na ping-pong.

0: Posloucháš Rádio Junior.
1: Excuse me?

aspoňku, ačkoliv tak krásně skřehota. Řekli, ať se u opery nemotá. Vždyť to jeho mrekeke přehluší i tympány, čineli i kontrabas. Ztráta marnost nad marnost,

0: Sam.
1: Ahoj.
2: Ahoj.
3: Posloucháš Rádio Junior.

části vtělení. Je to nadechnutí, je to chvění, je to blízkost bytostí a na nebe pění. Je to věčnost, je to okamžik, je to prostor a průsečík.

0: Noří se do moře sociálních sítí.
1: Myslíte si, že tam něco chytí?
0: YouTube, Instač, to je rajon její.
1: Loví perly, varuje i před zloději.
0: Neskutečné úlovky ze své tašky síťovky.
1: Vytahuje každou středu v 6.35 ráno.
0: A v 17.30, jak v programu je psáno.
1: Kdo je tahle lovkyně a expertka na sítě? To vám povím střelhbitě.
0: Rašová Terka, síťová reportérka.
1: Co se na vás těší od středy až do úterka.
0: Rádio Junior.cz jsou webovky,
1: kde najdete všechny síťovky.
0: Můj rozhlas, to je aplikace.
1: Kam se dá pro ně taky vracet.
0: Pusťte si ten pořad ještě dneska.
1: To vám radí Delfín, Žralok, Treska.

Ahoj a čau. Tentokrát mám v tašce síťovce lásku. Už jste si někdy zkoušeli psát s umělou inteligencí? A víte, že se některým lidem stalo, že se do AI zamilovali? Je to vůbec možné? Ano, je. Když si povídáte s chatbotem, odpoví vám vždycky hned. Má na vás čas, je milý, podporuje vás, povídá si s vámi o tom, co vás zajímá a baví a pamatuje si, co jste mu psali dřív. Zní to vlastně jako ideální partner, co? V písničce Hey Siri od skupiny Pilot se zpívá: jenom ty mi rozumíš, jenom ty víš, kdo jsem já. AI, AI, AI. Umělé inteligenci se můžete svěřit, dokonce vám i poradí a má vždycky dobrou náladu. Může s psaní s chatbotem ale někdy vzniknout opravdový vztah? Můžete si na AI sáhnout? Pohladí vás někdy, obejme? Můžete s ní vyrazit na výlet, zmoknout, spát pod stanem nebo se projet na kole? Předpokládám, že vaše odpovědi znějí ne. Přesto už se některým lidem stalo, že se do chatbota zamilovali. A to i dospělákům. V běžných vztazích se s ostatními vždycky neshodneme. Někdy se hádáme, někdy jsme na sebe navzájem nepříjemní. A je to normální. Díky tomu se můžeme naučit, jak s ostatními vyjít, věci si vyříkat nebo být tolerantní a chápat, že ten druhý může mít zrovna špatnou náladu. Je taky dobré si uvědomit, že všechno, s čím se AI svěříte, je někde uložené. Vaše trápení nebo důvěrné informace slouží k tomu, aby se na nich umělá inteligence dál trénovala, ale nikdy s jistotou nemůžete vědět, co se s nimi stane. Pokud se k vašim informacím dostanou kyberzločinci, můžou je zneužít. Proč myslíte, že se lidé do umělé inteligence někdy zamilují? A co se vám líbí na opravdovém vztahu s kamarádem nebo kamarádkou? Rozloučím se s vámi básní. Ahoj AI miláčku, nedal bys si omáčku? Ne, tak to je velká škoda. A co tak v září voda? Kánoj tě neláká. A co skákat panáka? Nemáš nohy? To mě mrzí, tak snad vyrazíme brzy aspoň někam na výlet. Aha, ty nechceš nikam jet. Dáš mi aspoň pusinku? Tak nic, já chci Lucinku. To je kamarádka živá, chodí, tančí, taky zpívá. Půjdem spolu někam ven, dáme zmrzku, to je sen. Loučí se s vámi Rašová Terka, síťová reportérka. A nezapomeňte, že všechny díly síťovky dáváme na webovky. Radio Junior.cz

Ahoj holky a kluci, rodiče a prarodiče, milí posluchači. Rádio Junior vstupuje do své 13. sezony a i v tomto roce se můžete těšit na několik novinek. Pořad Mezi námi zvířaty nahradil sobotní klub Rádia Junior. Každé úterý od 15. do 16. hodiny si moderátorka Veronika Hájková zve zajímavé hosty a jejich zvířecí parťáky. Dárek, který se našel zaprášený v archivu budovy Českého rozhlasu, se jmenuje Pohádkové poklady. Nádherné čtené pohádky z let minulých, klasické zápletky a napínavá dobrodružství v podání hereckých legend, u kterých se budete smát i bát, uvedeme každou neděli od 19 hodin. A zpětně poté k poslechu na webu Rádia Junior nebo v aplikaci Můj rozhlas. V roce 2026 chystáme i další překvapení. Rádi bychom představili nové díly u Šounovy pohádkové školky. A těšit se můžete i na další novinky, a to nejen ve vysílání. Děkujeme za vaši přízeň. Adam Kebert, šéfredaktor Rádia Junior.

0: Expedice Sever na Rádiu Junior je v plném proudu.
1: V srpnu se vydáme na švédský venkov, konkrétně do Bulerbinu.
0: Děti z Bulerbinu od Astrid Lindgrenové jsou naším novým čtením na pokračování.
1: Zaposlouchejte se do příběhu plného dobrodružství a přátelství.
0: Na Rádiu Junior vám ho povypráví Bára Hrzánová.
1: Zvídavec ani trenduj samozřejmě v Expedici Sever na Rádiu Junior nesmí chybět.
0: Připomeneme si všechny severské díly, které za 5,5 roku ve Zvídavci vznikly.
1: V Trenduj pak Eva s Aničkou proberou, bez čeho v létě nemůžete být, a rozhodně zazní i severské tipy.
0: Nenechte svůj mozek a styl lenošit ani v létě.

0: Hlídavec Evy Sinkovičové.
1: Ahoj holky a kluci, máme tu další díl Zvídavce. Tak jakou zajímavost se dozvíme dnes? Mrož lední je přizpůsoben k životu v nejchladnějších vodách světa. Obývá severní ledový oceán a sever Atlantského oceánu. Tento obrovský ploutvonožec s mohutnými kly, které mohou být dlouhé až 1 metr, je společenským a fascinujícím tvorem. Kly jsou pro mrože důležité, rozráží s nimi led, používá je při vylézání z vody na souš, při pohybu na souši a taky s nimi odtrhává potravu ode dna. Samice mají kly kratší, ale pořád dorůstají klidně do délky 50 cm. Výjimečně velcí samci mohou vážit až 2 tuny. Mroži jsou tedy opravdu obři. Na souši ale působí velmi neohrabaně a taky špatně vidí. Vše se ale změní ve vodě, kde se z nich stávají obratní lovci. Za potravou se potápí několik desítek metrů a vydrží pod vodou několik minut. Pochutnávají si hlavně na tvorech žijících na dně moře. Pomocí zrohovatělé kůže na činichu a hmatových vousů prohledávají mroži bahno a pátrají po potravě. Tu tvoří hlavně měkýši, sumíši, korýši, ryby, ale někdy velký mrož uloví i tuleně. Výživný tulení tuk mu o zvláštní jídelníček. Jde o dobrého plavce a taky velkého zvědavce. Stává se, že mroži občas zaťukají klem na potapěčovu láhev s kyslíkem. Nebo se pomocí klů pověsí za okraj člunu a pozorují, co se tam děje. Úmyslně ale na člověka neútočí. Mroži jsou obohaceni vrstvou olejnatého tuku pod kůží. Díky tomu je jim teplo, jsou izolováni, zároveň jim tuk pomáhá se hbitěji pohybovat pod vodou, je jejich zásobárnou energie a chrání jejich vnitřní orgány. Mroži taky migrují, stahují se za potravou a přizpůsobují se tání ledovců. Za rok mohou urazit i 3000 kilometrů. Mroži lední jsou, jak už jsem říkala, společenští. Žijí v poměrně velkých skupinách, ale panuje v nich přísná hierarchie. Mladí mroži se zdržují na okraji a nemají moc dobré postavení. Vše naopak vedou silní samci s velkou autoritou. Autoritu ale může mrož ztratit, například když přijde o svůj kel. Pokud mroži na souši polehávají, což se děje velice často, jeden samec skupinu hlídá a varuje před nebezpečím. Varovný hvist znamená, že mají všichni rychle zmizet do vody. Pokud je ale někdo ze skupiny napaden, ostatní mu jdou na pomoc. Mezi sebou samci bojují hlavně o samice. V období páření jsou mroži taky nejaktivnější. Všude se ozývají bručivé zvuky. O mláďata se pak skupina pečlivě stará. Pokud mláděti třeba zahynou rodiče, jiná samice se většinou mláděte ujme a přijme ho za vlastní. Zajímavé je, že mroží kůže mění barvu podle činností tohoto obra. Při vyhřívání na slunci získává růžovou barvu, ve vodě je zase spíše šedá nebo hnědá. Mrož se sice často jen tak povaluje na souši, ale moc toho nenaspí. Dokáže být vzhůru i 84 hodin a když už spí, tak u toho klidně i plave, vysíkli za ledovec nebo podřimuje ve stoje. Obzvlášť visícího mrožího spáče bych ráda viděla. Mroži jsou ale bohužel celkem zranitelným druhem. Dříve byly hojně loveni pro své kly a pevnou kůži a jejich lov na souši byl pro člověka velmi snadný. Dnes je ale ohrožuje hlavně zhoršující se životní prostředí. Co na tohoto poměrně míru milovného velikána říkáte? Moji milí zvídavci, pokud chcete o společenském obrovi mrožovi někomu vyprávět, ale nestihli jste si všechno

No, zapamatovat tak nevadí. Už teď si to na webu Rádia Junior můžete poslechnout znovu, kolikrát chcete. A pokud vás napadá nějaká zajímavost, o které moc lidí neví, tak mi určitě napište a třeba se objeví v nějakém dalším dílu Zvídavce. Tak ahoj!

0: Ahoj holky a kluci.
1: Prázdniny se blíží a opět jsme pro vás připravili letní speciály se vším všudy.
0: Kamže se letos vydáme?
1: Tady je malá nápověda.
0: Celé prázdniny budeme poznávat nejrůznější severské země.
1: Švédsko, Finsko, Norsko, Island,
0: Dánsko, Kanada, Aljaška a další.
1: Severu se dotknou i pravidelné pořady Rádia Junior.
0: Hitparáda bude hrát ty největší severské pecky.
1: Žili byli zapátrá do historie tamních osobností.
0: Ze zvídavce se třeba dozvíte, jak vznikají vločky.
1: Nudit se nebudete ani u Trenduj nebo Všudy kuku.
0: A k tomu všemu jsme si pro vás připravili dva výrazné tituly od Astrid Lindgrenové.
1: V červenci repríza Pipi dlouhé punčochy.
0: No a v srpnu zcela nová četba legendárních Dětí z Bulerbinu, tentokrát v podání herečky Báry Hrzánové.
1: Vaše Rádio Junior.
0: Více na webu radiojunior.cz.

0: Proč pak ty, Jakube, máš vlastně rád kameny?
1: Zdědil jsem to po dědečkovi. Vyprávěl mi, že kameny jsou schránky a v nich jsou ukrytá tajemství. Některé jsou léčivé, v jiných se skrývají kouzla nebo osudy. Alchymisté hledali kámen mudrců a dobrodruzi zase drahokamy. Ale každý kámen si sebou nese nějaký příběh. Třeba tenhle tmavě žíhaný valounek v mojí sbírce.
2: To je přece žula. Vypadá, jako by to byla dříve kostka.
1: Správně. Byla to dříve dlažební kostka, než jí voda obrousila.
0: A proč máš ve sbírce pamětních kamínků a oblázků i nějakou dlažební kostku?
1: To uvidíte, když přijedete do Vodňan. Nejen, že je celé město pečlivě vydlážděné těmito kostkami, ale rádi se vám tu pochlubí, proč se říká chytrej z Vodňan. Kdysi dávno cestoval krajem císař pán. Daleko před ním jel posel, který zařizoval, aby ve městě, kterým má císař projíždět, bylo všechno v naprostém pořádku. Takový posel dorazil jednoho dne i do Vodňan. Rozhlížel se chvíli po městě a hned mu bylo jasné, že není na tak vzácnou návštěvu připraveno.
3: Musíte si vydláždit náměstí. Císař přece nemůže přijet na plácek plný bahna a kaluží.
1: Řekl po prohlídce městské radě.
0: My bychom samozřejmě rádi přivítali císaře co nejlépe.
1: Začal purkmistr a městská rada živě přitakávala.
0: Ale to víte, doba je zlá, sedlákům se neurodilo, rybníky taky nenesou co dříve, do toho ty války. Město prostě nemá v pokladně ani zlatku na kamennou dlažbu. Je nám to opravdu líto.
3: Dobře, dlažební kostky necháme přivést za císařovi peníze, ale vydláždit si to tu už musíte sami.
1: Přistoupil posel na vychytralost radních.
3: A přijedu si to zkontrolovat.
1: Když se ale po čase vrátil do Vodňan, nevěřil svým vlastním očím. Všechny ulice města i nejmenší uzonké uličky na předměstí byly čerstvě vydlážděny. Pouze náměstí, místo, kde se měla zdržovat vzácná návštěva, bylo stále plné bahna a kaluží.
3: Co to má znamenat?
0: Chtěli jsme čerstvě vydláždit i příjezdové cesty a na náměstí už nezbyly kostky. To víte, jsme chudé městečko, rádi bychom vyhověli, ale na dlažbu náměstí už kámen nemáme.
1: Posel nemohl údivem nad drzostí měšťanů ani promluvit, ale co naplat. Císař pán už byl na cestě a náměstí plné bláta. Musel tedy rychle nechat přivést další dlažební kostky na královské útraty. Ovšem vodňančtí oslavovali. Komu se podaří přijít zadarmo k vydláždění celého města? Jenom chytrým z Vodňan.
2: Teda, Jakube, lidi jsou vážně chytráci.
1: No, já znám i chytré prasátko. I když u něj je důležitější dobré srdce. To zdědil po svém praprastříci. Chrochňátko je krásně růžovoučké, vymydlené prasátko, které si žije v zemanství u starého kance v Hoslovicích. Jako to prasátko v žitě. Má krásné jméno, útulný chlívek a zemanka Tereska ho chodí odpoledne drbat za ušima. To jeho praprastříček, starý kanec, byl na tom daleko. Byl tak sám, že dokonce ani nebyl nikdo, kdo by mu dal jméno. A tak je dodnes známý jenom jako starý kanec. Jenže jemu to vůbec nevadilo, protože nic jiného neznal. Byl rád sám. Celé dny se proháněl po lese v lidu prázdném pošumaví a byl šťastný. Mohl si rýt, kde chtěl, všechny ponravy a kořínky byly jen jeho. A těch bukvic, to bylo jeho nejzamilovanější jídlo. Vždycky si jich na zimu nastřádal plnou jeskyni pod vrcholem kopce. Až jednou se všechno změnilo. Pošumaví není moc úrodné, proto se tam lidé stěhovat nechtěli. Potřebovali spoustu odvahy a síly, aby tu mohli začít budovat hospodářství. A takový odvážlivec se našel. Byl to Jirka, dřevorubec.
0: Podívej na to krásné dříví.
1: Ukazoval manželce Teresce první pokácený strom.
0: Z toho vypálím takové uhlí, že mi za něj ve Volyni budou platit zlatem. Vykácím všechno až po ten potůček a tam nám postavím chaloupku. A až k vrcholu kopce to všechno patří nám.
2: Máš pravdu.
1: Přisvědčila Tereska.
2: Je tu nádherně. A tady si uděláme malé políčko a vypěstujeme si na zimu trochu obilí. A příští rok už bychom si mohli za peníze z uhlí koupit nějakou slípku nebo kozu, aby měli děti občas vajíčko a mlíko k snídani.
1: Přisvědčila Tereska. Starý Kanec měl poklidu. Od rána do večera dřevorubec Jirka sekal nebo řezal dřevo a Tereska s dětmi šmejdili po lese, sbírali houby a borůvky a klestí a kdo ví, co ještě. Barborka s Vojtíkem pořád někde pobíhali, hráli si na schovávanou, pokřikovali a v kořenech stromů si stavěli pokojíčky. V celém lese nebylo místečko, kam by se Kanec na chvilku natáhl a neslyšel dětské výskání nebo údery sekyrky. Až přišel Martin. Znáte to, Martin většinou jezdí na bílém koni, jenže toho roku vzal sebou zřejmě celé stádo. Sněhu napadlo tolik, že to ani starý Kanec nepamatoval. Les stichnul a zesmutněl. Nikdo nevýskal. Nikdo nesekal ani neřezal a starý Kanec poprvé v životě pocítil samotu. Najednou se mu po těch rozjívených lidech zastesklo. Jak asi žijou v té malinké chaloupce pod sněhem? Políčko měli malé, obilí moc mít nebudou a Jirka se v těch závějích do Volyně nedostane, aby prodal uhlí a přinesl něco k jídlu. A sníh leží tak dlouho a nechce slézt. Kanec na lidi myslel stále častěji. A nakonec to nevydržel. Šel se podívat k chaloupce. Nahlédl oknem a viděl na vlastní oči to, co už tušil. Všichni byli pohublí a choulili se u kamen. Jsem to ale... Vždyť mám jeskyni plnou bukvic. Můžu jim pomoct? Zaradoval se starý Kanec a radostí zachrochtal. Podivný zvuk vyrušil Jirku z klimbání, on vzal do ruky hůl a vyrazil z chaloupky. Před chalupou stál obrovský Kanec, jakého ještě neviděl. Hladovému Jirkovi připadal velký jako zubr. Stál klidně a díval

0: se Jirkovi do očí.
1: Víš, jsem hrozně unavený a hladový. Jestli mě chceš sežrat, tak se ti asi neubráním.
0: Řekl Jirka, ale Kanec zavrtěl hlavou, otočil se a pomalunku odcházel. Jirka si odechl, jenže po chvíli se Kanec zase zastavil a ohlídl se po Jirkovi.
1: Snad nechceš, abych šel za tebou?
0: Podivil se Jirka a Kanec pokýval hlavou. Jirkovi najednou připadal tak přátelský, že za ním skutečně šel. Kanec ho dovedl až ke své jeskyni a ukázal Jirkovi zásoby bukvic. Jirkova radost neznala mezí. Nanosil do chaloupky bukvice a Tereska z nich upekla placky. Jakmile sníh povolil, vydala se celá rodina s uhlím do Volyně.
2: Tak co, cácorko?
0: Ptal se kupec Barborky, když jim za uhlí nakládal na saně pšenici a vejce.
2: Nezapomněli jste ještě na nějakou dobrotu?
3: Jasně, že zapomněli.
0: Ťukla se Barborka do čela.
3: Dejte nám ještě pytel jablek pro starýho Kance.
0: Ale starý Kanec nedostal jen ten pytel jablek. Na památku, že zachránil první obyvatele Hoslovic od hladu, jmenuje se po starém Kanci místní hospoda i celé zemanství. A jeho praprasynovce Chrochňátka můžete dodnes v Hoslovicích potkat.

Rádio Junior. Víte, děti, co bych nikdy za nic nevyměnil, bez čeho se vlastně ani dobře nedá žít. To jsem nikde nekoupil a nikde nevyženil. Kdo to ví, ať odpoví, ať má dušička klid. No ať má

0: Cože? Hitparáda Rádia Junior taky jede na prázdniny.
1: Ano, ano, už je to tak.
0: Ale nebojte se, o pořádnou dávku skvělé muziky v létě rozhodně nepřijdete.
2: Místo hitparády pro vás Klára Nováková chystá Star parádu, ve které taky zamíříme na sever za největšími megahity Švédska, Norska, Finska, Dánska a spousty dalších zemí severu, včetně Kanady.
0: Těšte se na Fun Facts o legendární švédské skupině ABBA, dvojnásobné vítězce Eurovize Loreen nebo tiktokovém bangru Lush Life od Švédky Zari Larsson.
2: V Norsku nás přivítají slavná dvojčata Markus a Martinus, bláznivé bratrské duo Ylvis, DJ Kygo a Alan Walker, který skládá muziku i pro počítačové hry.
0: Nebudou chybět ani soundtracky ze slavných filmů, jako je Ledové království, Angry Birds nebo Trollové.
2: Nechte se překvapit skvělou muzikou severu, hlasujte pro své favority a soutěžte se Star parádou Rádia Junior o superceny.
0: Hudební expedice Sever startuje v sobotu v 9 ráno, o víkendu v 5 odpoledne nebo kdykoliv na webu radiojunior.cz.

0: Naše rádio není jenom slyšet, je i vidět.
1: Nevěříš?
0: Tak si najdi YouTube kanál Rádia Junior a přesvědč se na vlastní oči.
1: Podívej se na naše vysílací studia a moderátory v akci.
0: Těš se na videozáznamy živých rozhovorů s herci, zpěváky a dalšími mega zajímavými hosty.
1: A to zdaleka není vše.
0: Mrkni na YouTube.

0: chlapci, vítejte v mé tady Ušounově pohádkové školce.
1: Ahoj holky, ahoj kluci, ahoj Ušoune. Co pak to děláš?
0: Ale nic, jen trošku hledám.
1: A co hledáš? Holky a kluci, jen abyste věděli, Ušoun tady chodí dokola a zvedá polštáře a kouká se za skříně s hračkami.
0: Není.
1: A co tam není, Ušoune? Počkej, třeba kdybys mi prozradil, co hledáš, pomohla bych ti.
0: No tak jo, zkusit to můžu. Hledám štěstí.
1: Aha, a ty jsi nějaké ztratil?
0: Ale Jani nestratil. Jen jsem ráno potkal u lesa dědečka. A ten mi povídal, ty jsi fajn strašidýlko, ty určitě najdeš štěstí.
1: Aha, tak už jsem doma, Ušoune. Ty jsi byl na kouzelného dědečka hodný, viď?
0: No jasně, upadla mu hůlka a já mu ji sebral a ještě jsem mu dal svou sváču, protože říkal, že od rána nic nejedl. Tak pomůžeš mi, Jani, hledat to štěstí?
1: Ušounku, on dědeček určitě nemyslel, že ho najdeš hned, ale nebuď tak smutný, počkej. Víš co, pustíme si zatím písničku.

0: Holky a kluci, stále posloucháte Ušounovu pohádkovou školku,
1: ve které dneska hledáme štěstí. Věděli jste, holky a kluci, že štěstí nosí kominíci?
0: A víte vy vůbec ještě, jak takový kominík vypadá?
1: To je jasný, že holky a kluci ví, jak vypadá kominík. Pojďte, holky a kluci, řekneme to spolu, Janě. Má černé kalhoty a černý kabátek a bílou čepici a na rameni si nese štětku.
0: Jako myslíš takovou, jako má malíř pokojů?
1: Ne, přeci takovou, co ji spustí do komína na takovém dlouhatanánském drátu. Takovou, jako má na obrázcích. Akorát mi není jasné, kde nosí to štěstí.
0: Ale oni nenosí štěstí jako třeba v batohu. Ale říká se, že když komíníka vidíš a chytíš si knoflík, tak ti to přinese štěstí.
1: Jo, jo. A nebo když si na něj sáhneš a ušpiníš si špičku prstu.
0: Ušoune, já mám nápad. Nebudeme kominíky vyhlížet, ale na chvíli se sami kominíky staneme.
1: Myslíš, že to bude platit na to štěstí?
0: No to nevím, ale určitě se u toho krásně s kamarády protáhneme. Dáme si totiž takové pořádné kominické cvičení.
1: Tak dobře, to zní skvěle. Ušounovo cvičení.
0: Tak, holky a kluci, postavte se pěkně rovně.
1: Stojím rovně a chystám se vylézt nahoru na dům, abych mohl vyčistit komín.
0: A vidíš ten žebřík?
1: Jasně.
0: Tak kamarádi, představte si, že máte před sebou žebřík a vy na něj musíte vylézt, abyste mohli vyčistit komín.
1: Jo, jo, jo, polezeme jako na komín, jo, pozor. Zvedneme kolínko a natáhneme jednu ruku.
0: A druhé kolínko a druhou ruku. Jako bychom stoupali po žebříku. Tak, výborně.
1: No a už jsme nahoře na střeše, takže musíme pozdravit sluníčko, to dá rozum.
0: Máváme na sluníčko jednou rukou, tak, pořádně.
1: A máváme sluníčku i druhou rukou.
0: Paráda. A teď spustím tu štětku do komína, aby nám zase pěkně táhl.
1: Jasně, no a rozkročíme se pěkně, spojíme ruce a pomalu ručkujeme.
0: Tak, a teď jako vytahujeme štětku z komína.
1: Je, ta je dlouhá, ta nanánská, pořád taháme.
0: A je to. Naše kominické cvičení jste, holky a kluci, zvládli na jedničku.
1: Jo, jo, jo, hlavně nelezte sami na nějakou židli nebo na stůl. To je jenom jako kominické cvičení. No a pozor, za to si všichni zasloužíme pohádku.
0: Přesně tak.
2: Ušounova pohádka.

0: Za mrazivých zimních nocí znějí a hrají všechny ledové píšťaly a píšťalky. Od nejdelších až po ty nejkratší, co visí ze střech domu. Kdo slyší jejich křehkou průzračnou hudbu, ten ví, že to jsou pištci, vyslaní samotnou královnou zimou. U jednoho okapu se však dva mladé rampouchy nedali do hraní. Proč? No, protože se hádali.
1: Co je s tebou, kamaráde? Zatím si na své ledové píšťale nezahrál ani tudli-dudli. Schutí do toho, takhle si nevyděláš ani na zmrzlinu.
2: Tobě se to mluví, zdravím jenom záříš. Jseš silný, veselý rampouch. A co já? Držím se na kraji střechy z posledních sil. Hlava se mi točí z dosuby. Kape, jak mohu hrát?
1: Ale stačí jenom chtít a ne pořád fňukat. Počkej, rozveselím tě. Složil jsem pro tebe písničku.

0: z nosu kapky vody cedí. Kap, kap, kap, kap, kap, nechoď pod okap.
1: To se mi povedlo, viď? Kolik zmrzlin za to od tebe dostanu?
2: Pospíváš sebe, ještě bys chtěl odměnu. A vůbec, neposkakuj tady jako nějaký vrabec. Málem si mě schodil ze střechy dolů. Už mi zase kape z dosu. Hop, kap, všechno kvůli tobě. Můžu já si tady aspoň trošku odpočinout?
1: Cože, odpočinout? A proč myslíš, že nám královna zima dala tyhle ledové píšťaly? Abychom se naučili hrát, obveselovali děti. Nedělej nám rampouchům ostudu a začni už konečně hrát. Kap, kap, kap, kap, kap, ať je z tebe chlap.
2: Jestli si myslíš, že já jsem tady jenom pro ostudu, tak já tu být nemusím.
1: Joj.
2: Odcházím na druhý konec střechy a už tě nechci ani vidět. Nikdy. Zbohem, veselí rampouší kamarádi. Kap. Kap.
1: Počkej, neblázni, tam nechoď. To je pro rampouchy přímo životu nebezpečné místo. A vůbec nechme hádky a pustíme se do hraní. Kap, kap, kap, kap, kap. Nechoď pod okap.
2: Ne, já tě nebudu poslouchat. Já stůňu a chci se mi spát. Krásně spát.
3: Smutný rampouch se slastně natáhl na opačném konci střechy a usnul. Ani si nevzpomněl na varování kamaráda. A sluníčko mezi tím vystoupilo tak vysoko, že uvidělo, jak si na střeše vyspává náš ufňukaný, líný a smutný rampouch. A tak jej začalo popichovat svými žhavými paprsky.
2: Au, co mě to pálí na zádech? Jemine, teď já ležím v louži. Pomoc! Roztávám, taju, to je rána.
4: Tady vrána, vysílač první brána, porucha na drátě, kdo to ruší?
2: Vráno, prosím tě, pomoz mi, sluníčko mě rozehřívá, já roztávám, taju, umírám.
4: Tady vrána, letí rychlá záchrana, hlaste polohu, která strana střechy?
2: Sluneční, rychle, prosím vás.
4: Start, směr severní stráň. Krá, krá.
2: Konečně zima. Děkuji ti, vráno. Jak se ti odvděčím, bez tebe bych zahynul. Ještě cítím horečku.
4: To spraví zábal v mokrém sněhu. Večer budeš-li zdrav, uslyšíš koncert vraního zboru Krákora.
2: Rád si vás poslechnu. Vždyť jsem také hudebník. Hrají tady na tu ledovou píšťalu.
4: To je prýma. Zahraj mi tu rozvernou mazurku. Tu mám ráda. Můžeš se odvděčit za svou záchranu, hraj.
2: Když já mazurku neumím. Vlastně vůbec nic neumím.
4: Hraj, nebo tě rozklovu na cucky, ty prolhaný rampouchu. Krá, on prý je také hudebník. Krá.
2: Au, pomoc! Ne, auto bolí, zachraňte mě! Kde jste kdo? Můj nos, to bolí! Ne, pomoc!
5: Miau. Necháš ho, ty černá krákoro? Okamžitě ho pusť, nebo po tobě skočím a uvidíš. Miau.
4: Jen si ho račte uchránit pro sebe, drahý kocoure, já vám nebráním. Proto mě nemusíte urážet.
5: Pardon, ale jistě chápete, paní Vráno, že jste neprávem ubližovala tady mistru rampouchovi.
4: To mě podržte, mistru. Vždyť neumí zahrát ani notu, leda tu vaši falešnou kocouří písničku.
5: Ještě slovo a. Uletěla. Měla štěstí. No, mistře rampouchu, skočte si na můj hřbet a já vás odnesu.
2: A kam, prosím, smím-li se zeptat?
5: Držte se pevně a poslouchejte.
0: Čtyři skoky, čtyři hopy, přes pole a přes příkopy, za velkou a malou chvíli uběhnu kocouří míly. Pak vyšplhám na hordu do střešního otvoru a už jsem tu za komínem, kde si trochu odpočínem.
2: Tady za komínem je, milý kocoure, opravdu velmi příjemné místo. Děkuji vám, že jste mě vynesl až na střechu.
5: To je pro mě maličkost. Dovolte, zavěsím vás tady na tento komín. Držte se. Pozor. Teď. Au. Mňau. Stálo mě to pár chlupů, ale to nic. Visíte dobře.
2: Ano, děkuji. Je odsud překrásný rozhled.
5: Dobrá. A teď spustte.
2: A co, jako, prosím, pane kocoure?
5: Co? Zahrajte tu mou polku mňoukavou.
2: Ale já jsem myslel, totiž já jsem nemyslel.
5: Budete mi hrát, mistře Rampouchu, nebo ne?
2: Já nic, já muzikant, já nic neumím.
5: Neumíte? Tak budete viset na komíně tak dlouho, dokud se to nenaučíte. Mňau.
2: A je pryč. Nevadí. Aspoň se v klidu začnu učit hrát. To jsem se ale z toho učení nějak zapotil. Už mi zase kape z nosu. Je mi čím dál větší horko. Hrůza! Komín začíná hřát! Pomoc! Pane kocoure! Vraťte se!
6: Princezna Vločka velí. Stát, moji hřebci severáci. Nevolal někdo o pomoc?
2: Káp. Káp. Pomoc. Jde mi o život.
6: Tiše, ledové krouby. Princezna Vločka velí. Nebubnovat. Ať slyším, kdo tu volá o pomoc.
2: Já, smutný Rampouch, visím tady nahoře, na horkém komíně. Sundejte mě, jinak je se mnou konec.
6: Tak skoč dolů do mých saní.
2: Já se bojím, já se zlomím.
6: Princezna Vločka sněhou velí. Vánice, vezmi toho nešťastníka do své náruče. Snes ho dolů do závěje, ať tam v chladu pookřeje.
2: Zachráněn. Děkuji ti, sněhobílá princezno Vločko.
6: Rádo se stalo. Už je ti lépe, Rampouchu?
2: Je mi přímo do zpěvu a do hraní. Ano, rád bych zahrál na ledovou píšťalu pro tebe něco tak krásného, až bys měla ve svých nebeských očích křišťálové slzy radosti.
6: Tak hraj. Všichni si tě rádi poslechneme.
2: Princezno, spanilá Vločko, já jsem opravdu ten nejsmutnější Rampouch na světě. Já mám plné srdce lásky a neumím ti to zahrát.
6: Pak ti nezbývá nic jiného, než aby ses naučil hrát tak, abys to uměl. Hledám si ženicha, jehož srdce dovede zpívat. Dokážeš-li to ty, staneš se mým vyvoleným. Ale teď se musíme rozloučit. Princezna Sněhová Vločka velí. Hřebci severáci, kupředu.
3: S smutný rampouch, zamilovaný do křehké sněhové princezny Vločky, se kvůli ní dal do učení. Poctivě cvičil. Hrál od rána do večera, od večera do rána. A pořád vyhlížel stříbrné saně sněhobílé princezny Vločky. Jednoho dne se dostal až na střechu, kde kdysi seděl s kamarádem veselým rampouchem. Jak se zaradoval, když uviděl jeho ledovou čepičku. Hned na něho volal.
7: Ahoj, kamaráde, ty veselý tuláku. Už jsem se taky naučil hrát na ledovou píšťalu, slyšel jsi? A to všechno kvůli sněhobílé princezně Vločce. Jestli se jí bude líbit moje písnička, vyvolí si prý mě za ženicha.
1: Ahoj, ty smutnílku. Tak to budeš princ, co? A kde pak máš tu svou princeznu Vločku?
7: Počkej, slyším ji. Jede, už jede. Na čele jí září křišťálová hvězda. A jak se umí krásně smát. Jako ty rolničky, co má na saních.
6: Přijela jsem si poslechnout tvoji hudbu, smutný panáčku. Zahraj na ledovou píšťalu.
1: A co kdybych zahrál já? Má píšťala je veselá, jako já? Co se smutným muzikantem? Nikdo ho nebude princezno poslouchat. A tobě se budou všichni smát?
6: Myslíš?
1: Uh-huh.
6: Tak zahraj ty jednu, veselý rampouchu. Zahraj písničku svého srdce. Ale ať je upřímná.
1: Jak to? Píšťala nechce hrát? Taková ostuda?
6: Vidíš, tvoje srdce je sice veselé, ale touží víc po bohatství a slávě než po mé lásce. Zahraj teď ty, smutný rampouchu.
7: Ano, jak rád. Ano, ano, budu hrát.
6: Takhle zní opravdová píseň. Krásná, až srdce usedá. Tvá píseň říká, mám tě rád. To je můj pravý ženich.
7: Oh, moje sněhobílá princezno Vločko. Na naší svatbě musí hrát všichni mý kamarádi.
6: Takže budou. Tobě, mě a všem budou hrát pro radost a pro štěstí.

0: holky a kluci, právě skončila pohádka a vy stále posloucháte Ušounovu pohádkovou školku.
1: Ve které jsem stále ještě nenašel štěstí.
2: Taky jsi zatím hledal jen kominíka.
1: No to je pravda, já úplně zapomněl na čtyř lístky.
0: No ano, na čtyř lístky taky.
1: Taky ani, já běžím ven a ty prosím tě zatím dej holkám a klukům hádanku, jo, jo, jo.
0: Počkej, Ušoune, nechceš počkat na hledání až po školce? Aha, nechceš. No tak dobře, tak se holky a kluci připravte.
1: Ušounova hádanka.
0: Dneska vám zase pustím dva zvuky a vy na mě zavoláte, co slyšíte, ano? A začneme hudebním nástrojem. Co? Cože? Výborně, je to trubka, trumpeta.
1: Jo, jo, jo, jo, jo, jo, jo, no tak dobře, tak jsem čtyř lístek nenašel, ale proto ještě nejsem trubka.
0: Ale ne, Ušoune, já jsem chválila kamarády, že uhádli naši dnešní hádanku a to byla trubka, trumpeta, hudební nástroj.
1: Jo, jo, já myslel, jako že to bylo kvůli tomu, že jsem nenašel ten čtyř lístek.
0: Tak za prvé, Ušoune, hledal si moc malou chvíli. A za druhé se stejně říká, že štěstí máš, když najdeš čtyř lístek náhodou. Jen tak, když třeba mrkneš do trávy, prý když ho hledáš schválně, tak to neplatí.
1: Tedy to je ale práce, najít trošinku štěstí.
0: Někdy ano, někdy ne.
1: Ale prosím tě, dej nám radši už tu druhou hádanku.
0: Dobře, tak nastražte uši a hádejte, které zvíře slyšíte.
1: Pozor, 3, 2, 1, sova!
0: No paráda, zase jste to uhádli. Ty máš štěstí, Ušoune.
1: No to není štěstí, když to vím.
0: A je štěstí, když já vím, jakou písničku máš rád a teď ti ji pustím.
1: Ano, ano, to je štěstí, že mám tak dobrou kamarádku. Ušounova písnička.

0: Posloucháte už novou tady mou pohádkovou školku. A mně to právě došlo.
1: Aha.
0: No, došlo mi, že ten kouzelný dědeček byl sice moc hodný, ale neměl tak úplně pravdu.
1: Co pak, Ušoune, ty to vzdáváš? Přestaneš hledat štěstí? No to mi k tobě nějak nesedí.
0: Ale ne, Jani, dědeček se spletl proto, že já už velké štěstí mám. Chodím sem do super perfekt, úžasné parádní Ušounovy pohádkové školky. Mám tu spoustu kamarádů a taky tebe, Jani.
1: A já mám taky spoustu kamarádů. A taky tebe.
0: Takže máme štěstí oba.
1: Hurá!
0: Hurá!
1: Hurá! A to můžeme oslavit třeba...
0: Ale Jani, nedělej se, že nevíš. Chceš říct třeba písničkou.
1: To máš pravdu, chci. A mám to štěstí, že už tady máme jednu krásnou lidovou připravenou.

0: neštěstí. No my se ale máme.
1: To máš pravdu, Ušounku.
0: A víš, jak se můžeme mít ještě trošičku líp?
1: Jasně, že vím. Ještě o kousek líp se budeme mít, až nám přijdou od kamarádů obrázky.
0: Přesně tak, holky a kluci. Namalujte nám kominíka nebo čtyřlístek, jo? Prosím, prosím, prosím.
1: Pro štěstí i pro radost.
0: Pro Ušouna i pro Janu.
1: A pak stačí, když váš obrázek rodiče nebo paní učitelka vyfotí mobilem nebo naskenují a pošlou na adresu ušoun@rozhlas.cz nebo přes aplikaci iRadio. Však oni si s tím už poradí.
0: A my potom někomu z vás za obrázek pošleme odměnu.
1: Tak ahoj holky, ahoj kluci, mějte se krásně. Přejeme vám s Ušounem jenom samé štěstí.
0: Tak ahoj a zítra se na vás zase moc, moc, moc těšíme. Loučí se s vámi váš Ušoun Rušoun.
1: A o něco méně ušatá Jana Richterová. A na závěr si pustíme jednu písničku o kominíkovi. A vy se chyťte za knoflík, ať máte štěstí.
0: Ušounova písnička k tanci.

0: Vánoci. Rádio Junior se na vás těší i v novém školním roce a zve vás k poslechu.
1: Začněte den ranním restartem.
0: Každý všední den od 6 do 8 hodin ráno.
1: Skvělá muzika, zajímavé rubriky, soutěže,
0: tipy i výzvy pro naše moderátory.
1: Přes den si naopak přijdou na své menší posluchači.
0: U Šounova pohádková školka, písničky, pohádky a příběhy, které zkrátka baví.
1: Od 17.

0: 20 hodin začíná odpolední živá jízda v klubu Rádia Junior se zajímavými hosty.
1: No a večer otevíráme zlatou vitrínu Českého rozhlasu.
0: Před 20. hodinou uslyšíte legendárního Stříka Hajaju.
1: Poté následuje velká pohádka a od 21. hodiny ty nejlepší četby na pokračování.
0: A kdyby vám náhodou něco uniklo, tak nezoufejte.
1: Vše najdete na našem webu radiojunior.cz.
0: Příjemný poslech vám přeje celý tým Rádia Junior.

0: tady, mami, a jak vypadá?
1: Kdo? Náš tatínek?
0: Mm-hmm.
1: Počkej, hned ti ho popíšu. Já o něm totiž strašně ráda mluvím.
0: No, tak povídej, prosím tě, povídej.
1: Takže, náš tatínek je vysoký. Má krásné vlasy, krásné oči. Je trochu trumpeta, trumpetista. Náš tatínek je totiž muzikant, víš?
0: Mami, a to už budeme mít tohohle tatínka na pořád? Nebo si ještě můžeme vybrat nějakého jiného?
1: Ne, jiného si vybrat nemůžeme, protože jiného nechceme.
0: Ale...
1: Žádné ale, a nebudeme se o tom dál bavit.
0: Ale já...

0: Petrem Kominkem.
1: Ahoj holky, ahoj kluci, ahoj rodiče a ahoj všichni, kdo právě ladíte Český rozhlas Radio Junior. Musím teda říct, že jsem byl teďka mírně pobavený, protože poslední píseň před naším blokem se jmenovala Kominík, tak jsem si říkal, že je to taková hezká schoda náhod. Možná to ale samozřejmě náhoda nebyla, možná to bylo promyšlený tak od našeho hudebního dramaturga Davida Janečky, tak pokud to bylo od Davidku promyšlený, tak ti za to děkuju, mě to udělal. Dělalo poměrně radost takhle po ránu. No, zkrátka, jak málo stačí ke štěstí. No, ale my potřebujeme k tomu štěstí opravdu hodně, protože my potřebujeme poznat celou Kanadu. My už jsme v pondělí si prozradili, že Kanada je druhou největší zemí na světě, že má třeba dva úřední jazyky, a to angličtinu, francouzštinu, zároveň, že bychom mohli kolem ní najít dokonce tři oceány. Česká republika by se do Kanady vešla asi 100krát, má kolem 41 milionů obyvatel, zatímco třeba my, Česká republika, máme těch milionů pouze 11. Včera jsme si dokonce prozradili, jaký zvířátka bychom mohli v Kanadě běžně spatřit, a to třeba medvěda, medvěda černého, medvěda grizzly, dokonce ledního medvěda, nebo losa kanadského, nebo také symbol Kanady, bobra, vlky, nebo potom, když jsme si povídali o Rocky Mountains, o tom krásném pohoří, kde jsou i ty krásné jezera, do kterých ta voda přitéká z ledovců, které se rozpouštějí, tak tam bychom mohli třeba najít dokonce i kozu bělavou, nebo tam najít ryse kanadského. No, ale dneska se v rámci naší expedice, která pokračuje a já mám radost, tak my se pokusíme poznat něco úplně jiného. A to dneska poznáme Kanadu prostřednictvím lidí, protože kultura je vlastně všechno, co vytvářejí lidé, čemu věří, co se slaví, jak mluví, co jedí, jakou hudbu poslouchají nebo jaké mají tradice. A Kanada je v tomhle opravdu zajímavá. Je totiž obrovská a žijí v ní lidé z kořeny z mnoha různých částí světa. Opravdu musím říct, že Kanada je hodně pestrou zemí, protože tam těch kultur a vlastně národností je poměrně hodně, zkrátka celý svět. A také si řekneme, jaké třeba známé osobnosti bychom mohli v Kanadě hledat, také o historii hokeje, který má samozřejmě v Kanadě tuhý kořínek, a také se podíváme trošku na tu francouzskou část Kanady, protože by byla škoda toho nevyužít, když to máme tu provincii Quebec a francouzskou kulturu. To nás všechno dneska čeká, aby se pořádně a hlavně pohodlně usaďte a užijme si další dnešní hodinku na téma Kanada. Expedice Sever pokračuje. Jsme rádi, že jste s námi.

Krásnou středu vyladíte Český rozhlas Rádio Junior a já vás všechny moc zdravím, doufám, že se máte krásně a moc krát díky, že jste právě naladili Rádio Junior a pojďme se společně všichni vydat v rámci naší expedice Sever zpátky do Kanady. Je to náš třetí den a pojďme se podívat na to, jak to vlastně úplně celé začalo, a to původní obyvatelé Kanady. Já musím říct, že Kanada, ačkoliv vlastně pod Ameriku víceméně nespadá, a to si taky řekneme v rámci naší expedice, jak to vlastně je tady s tou politikou, jestli má Kanada krále, královnu nebo prezidenta, prezidentku, to se všechno dozvíme, ale zkrátka Američani, tak ti jsou takový, jsou hodně pyšní na to, když je někdo původní obyvatel a hodně to řeší. Tak pojďme se podívat, jak je to v Kanadě, protože ještě dávno předtím, než do té Severní Ameriky začaly přicházet Evropané, tak žili na území dnešní Kanady různé národy. A nebyl to jeden jediný národ. Je jich mnoho a mají vlastní jazyky, tradice, příběhy i způsob života. A mezi tady tyto původní obyvatelé, tak patří například First Nations, neboli původní obyvatelé, takhle oni to tam řadí a třídí v podstatě, potom jsou Inuité a Métisové. A každý z těchto pojmů znamená něco trochu jiného. Tak pojďme si to společně pomalu rozebrat. First Nations, tak First Nations označuje mnoho různých původních národů. Takže si to tak jako trošku ulehčili a spojili několik různých menších národností do jednoho velkého uskupení, a to First Nations. A tito právě žijí především v jižnější části Kanady a je jich opravdu mnoho a každý jejich národ může mít vlastní jazyk, tradice nebo umění. My se pokusíme i na to podívat potom zblízka. Potom jsou, jak jsem zmiňoval, Inuité. Inuité žijí především v arktických oblastech na severu Kanady. Jejich kultura byla po dlouhou dobu velmi úzce spojená s drsným prostředím právě Arktidy. Tak oni se museli naučit vypořádat s tou obrovskou zimou, sněhem, ledem a hlavně, a to bych teda nezvládl, protože pokud by to bylo takhle i u nás, tak spím ale dlouhými obdobími tmy. Kdyby byla tady pořád tma, tak mě to prostě nutí se zalézt pod peřinu, pustit si Harryho Pottera a udělat si pohodlíčko a já bych to prospal. Takže i s tímto se právě Inuité museli vypořádat, protože v takovém prostředí není vůbec jednoduché žít. A pak jsem zmínil Métisové, tak ti mají taky vlastní kulturu a historii, která vznikala mimo jiné propojením evropských a původních obyvatel. A právě jejich historie je podstatnou součástí kanadského příběhu. A teďka taková věc, která podle mě platí úplně pro všechny, i třeba pro povídky, které se u vás dochovávají, třeba nějaký rodinný recepty, co máte s babičkou, protože tehdy nebyly telefony a nebyly různý blogy, kam by si to ty lidi mohli psát. Tak si to tak jako všichni vyprávěli a pomáhali si vysvětlovat svět kolem nich. Tak vyprávěli si o zvířatech, přírodě, předcích nebo o tom, jak by se člověk měl chovat. A mnoho tradic se předávalo z generace na generaci, a to ústně. A to znamená, že starší lidé své znalosti a příběhy dávali těm mladším. A právě díky tomu se mnoho těch příběhů a tradic dochovalo, holky, kluci, až dodnes. A proto si i my o tom můžeme povídat.

Je středa 19. srpna a vy ladíte Český rozhlas Radio Junior. Krásnou, hezkou středu ještě jednou a vítejte na Expedici Sever. A my jsme se už třetí den vydali do Kanady a dnešní den patří tomu, že tu Kanadu poznáme trošku jinak, a to pomocí zejména lidí a nějakých těch jejich tradic. Ale hele, pojďme si trošku teďka to zhudebnit a zaspívat si, protože naše oblíbená Kanada má opravdu obrovskou hudební scénu. A možná vás překvapí, kolik světových hudebních hvězd pochází právě z Kanady. Tak hele, určitě znáte Justin Bieber, Celine Dion, Drake, The Weeknd, Shania Twain, Alanis Morissette. A to je jenom malá část. Tak pojďme si teďka říct takovou krátkou historku, biografii o těch samozřejmě nejznámějších. Tak Justin Bieber. Tak Justin Bieber pochází z kanadského Ontária. Proslavil se jako teenager a během několika let se z něj stala jedna z největších hudebních hvězd na světě. Drake, tak třeba Drake, pochází z Toronta. Je známý hlavně jako rapper a zpěvák a patří mezi nejvíc úspěšné hudebníky své generace. A Toronto je ostatně město, které má velmi pestrou hudební scénu. Každopádně, abychom řekli, tak naše Kanada není jenom o popu a rapu. Taky je součástí té jejich kultury tradiční zpěv, bubny a další hudební projevy. Takže hudba tam často není jen zábava, ale má to jako dost tradiční význam, třeba součástí obřadů, slavností nebo společenských setkání. No ale potom samozřejmě, abych nezapomněl, tak je tady Celine Dion. Celine Dion pochází z Quebecu, takže její mateřštinou je, pozor, francouzština. A proslavila se po celém světě a zpívá hlavně teda anglicky. A je známá například díky písni My Heart Will Go On, která zazněla ve filmu Titanic. A právě Celine Dion je krásným příkladem toho, jak může kultura v Kanadě spojovat francouzský i anglický zpěv. A taky hlavně svět. Celine Dion, užijme si to.

0: Celine Dion na Rádiu Junior, protože je to hrdá patronkyně právě Kanady, a to konkrétně její francouzské části, a to Quebec, odkud Celine Dion pochází. Vyladíte Český rozhlas Rádio Junior a jsme na naší expedici sever do Kanady. My jsme si v pondělí řekli, že Kanada je druhou největší zemí na světě, že dokonce ten list javorový, který je na vlajce, tak má, pozor, 11 cípů, jo, to si musíte pamatovat, přece frajeřina tohle umět. Také jsme si řekli, že i třeba bobr je poměrně podstatný symbol právě Kanady, také, že třeba její hranice se Spojenými státy je nejdelší pozemní hranicí na světě, nebo že Kanadu obklopují tři oceány, nebo že je tak velká, že Česká republika by se do ní vešla klidně 100krát. Také jsme si řekli včera, že bychom tam mohli potkat v lese losa, medvědy, vlky, rysy, nebo dokonce i třeba kozu. No ale teď se jdeme podívat na samozřejmě takový sport, kterým žije podle mě téměř celý svět, ale Kanada je na tom tak trošku podle mě jako mnohem víc, protože, nevím, můj názor, že je s tím hodně spojená, a já, když se řekne Kanada, tak si převážně představím samozřejmě lední hokej, protože Kanada má obrovskou hokejovou tradici. Hokej se tam hraje na profesionální úrovni, ale také na jezerech, zamrzlých venkovních hřištích a samozřejmě v tisících, a opravdu tam mají tisíc hokejových arén. A pro mnoho právě obyvatelů Kanady to není jenom sport, ale je to součást jejich kultury. A také bychom tam našli několik týmů slavné NHL. A to například teďka podle mě fanoušci hokeje, tak určitě si několikrát řeknou, no jasně, tady tenhle tým já znám. Toronto, Maple Leafs, Montreal, Canadiens, Vancouver, Canucks, Edmonton, Oilers, Calgary Flames, Winnipeg Jets a Ottawa Senators. A zajímavost, Montreal Canadiens patří mezi nejstarší a nejúspěšnější kluby NHL. Ale pozor, Kanada má ještě jeden národní sport, protože má oficiálně národní sporty dva. A to je teda zimní, tak lední hokej, a letní, tak je to lacrosse. A právě ten má velmi zajímavou historii. Lacrosse je sport, který má hluboké kořeny u původních obyvatel Severní Ameriky. Hraje se s holí, která má na konci síťku, a pomocí ní hráči chytají a házejí míček. Cílem je dostat míček do soupeřovy branky. Zní to trochu jako kombinace několika sportů. Máte hokejku, ale žádný led. Máte míček, ale není to fotbal. Máte branku, ale hrajete úplně s jiným vybavením. Lacrosse je přitom historicky velmi významný a právě proto je také jedním z kanadských národních sportů.
1: I'm

0: Holky, kluci, rodiče a všichni, kdo ladíte, posloucháte Český rozhlas Rádio Junior a my jsme právě teď na expedici Sever, a to v Kanadě. Řekli jsme si třeba teďka naposledy, že hokej a lacrosse jsou dva národní sporty. Řekli jsme si třeba, že Celine Dion nebo Justin Bieber jsou hrdí Kanaďané v podstatě, ale pojďme si teďka říct, Kanada ve filmu a televize, protože to není jenom hokej a javorový sirup a Celine Dion, ale je také významnou zemí filmového průmyslu. Možná jste vůbec netušili, kolik slavných herců pochází právě z Kanady. Třeba Jim Carrey, což abych to upřesnil, to je třeba Grinch, nebo Ryan Reynolds, Keanu Reeves nebo Michael G. Fox. A jedním z nejpodstatnějších filmových měst je právě Vancouver. Někdy se přezdívá Hollywood North. Proč? Protože se tam natáčí obrovské množství filmů a seriálů. A zajímavé je, že Vancouver může ve filmu představovat úplně jiné město. Tak když třeba koukáte na film a říkáte si, tyjo, tak to vypadá úplně jak New York, tak většinou se to děje tak, že právě tohle se natáčí v té Kanadě a v tom Vancouveru. Protože je to tam hodně podobný a jak jsem už zmínil, tak je to takovej Hollywood, ale trošku, jak bych to řekl, je to takový Hollywood pro chudší. A právě proto se potom vyplatí těm americkým drahým filmařům jezdit natáčet právě do Kanady. A já jsem tak přemýšlel, co takový jako kanadští herci mají rádi v cateringu, jo? Já když třeba natáčím něco, tak prostě catering, tak my mám takový ty chlebíčky, jo? Tak já si dám chlebíček se šunkou, se sýrem, ale co si takhle v cateringu dá takovej Jim Carrey? No tak třeba oni tam mají takovou specialitu a té se říká poutin. A poutin pochází z Quebecu a najdeme v nich hranolky, na nich jsou kousky sýra a všechno je zalité omáčkou. Takže hranolky, sýr a omáčka a máte poutin. A to je jedno z jídel, které se dnes s kanadskou kuchyní velmi často spojuje. No a pak samozřejmě, když mají chuť si dát něco sladkého, tak co si podle vás dají? Tak něco mě říká, že si dají určitě nějaký dobrý palačinky a k tomu samozřejmě výborný, co? Javorovej sirup. To bych si taky dal.
1: Někdy jsem daleko, pak blíž, někdy jsme ruch.

0: Je! Skřítek Hajaja pro vás právě vykouzlil nové pohádky.
1: To bylo dobré kouzlo tohleto. Koukám, že pohádek je 10 a Rádio Junior je bude vysílat od 10. srpna, vždycky v 19.50.
0: Je to tak? Jmenuje se Pankrác a kouzelná zahrada.
1: A je to o malé holčičce Báře, o Rokli a taky o neobyčejném zahradníkovi.
0: A víte, co je ještě lepší? Že vám všechny tyhle pohádky bude vyprávět Miroslav Táborský.
1: Jú, tak to je pecka.
0: Nového Hajaju Pankrác a kouzelná zahrada najdete od 10. srpna taky na webu radiojunior.cz nebo v aplikaci Můj rozhlas.
1: Budeme moc rádi, když nám dáte vědět, jak se vám pohádky líbily.
2: Jsme téměř v polovině naší dnešní hodinky a vy stále ladíte Český rozhlas Rádio Junior. Děkuju za to, zdravím vás všechny od mikrofonu Petr Komínek. A my si dnes povídáme samozřejmě jak jinak o Kanadě. Tak hele, my máme u nás v Česku třeba Velikonoce. Kluci chodí s pomláskou, barvíme vajíčka a pečeme beránka. Potom máme třeba Mikuláše, kdy chodí Mikuláš, anděl a čert. A máme samozřejmě i Vánoce. Ale co třeba Kanada? No tak Vánoce v Kanadě, tak je to tam opravdu hodně velký svátek. Asi podobně jako u nás, protože Kanada je tak obrovská a v zimě tam bývá opravdu hodně sněhu, takže opravdu ty kanadské Vánoce můžou vypadat jako takového toho amerického klasického filmu, jak tam je všechno zamrzlý, jako hrozně hromady sněhu a všichni tam jezdí na těch bruslích, pijou horkou čokoládu, mají krásně a to teda mají to jako na to jsou opravdu vždycky velice pyšní a nároční, tak mají opravdu velice nazdobené ty domy a zahrady těmi světýlky a i ve městech opravdu světýlky vůbec nešetří. Ale kdo nosí dětem dárky? Tak stejně jako v mnoha dalších anglicky mluvících zemí, tak tam nosí dárky Santa Claus. My tady v Česku máme Ježíška, ale děti v Kanadě čekají na Santa Clause. A také je tam velmi oblíbená tradice a to je Christmas stockings, vánoční punčochy. Lidé je pověsí například na krb a Santa do nich může dát dětem malé dárky, sladkosti nebo drobnosti. Potom samozřejmě, co patří k zimě, a já už jsem to několikrát zmiňoval, ale zkrátka je to obrovská součást naší Kanady, tak je to spousta teplých jídel a nápojů, ale hlavně ten javorový sirup. Protože když se začnou pomalu, jako začne být pomalé zima venku, tak první, co se stane, tak si všichni dají javorový sirup. No a když se naopak po zimě začnou ty dny oteplovat, tak začíná období, kdy se z javorů získává míza pro výrobu javorového sirupu. A na některých místech existují takzvané sugar shacks, tedy místa, kde se javorový sirup vyrábí. A lidé tam mohou přijít, ochutnávat ten čerstvý sirup a hlavně se dozvědět, jak vzniká. No ale pozor, co Velikonoce? Velikonoce se tam také slaví, ale ne úplně tak, jako tady u nás ty české Velikonoce. Oni tam chodí, nebo takhle. My zapomeneme na to, že my tady v Česku chodíme od domečku k domečku, ale oni tam mají takzvané hledání velikonočních vajíček. Je to velice oblíbený a anglicky se to jmenuje Easter Egg Hunt. Možná jste to o tom už určitě slyšeli v nějakým americkým nebo filmu, který je tady z tohohle prostředí. Děti dostanou košíček a někde venku nebo doma jsou schovaná barevná vajíčka. Často plastová a naplněná sladkostmi nebo malými překvapeními. A kdo vajíčka dětem přináší, tak je to Easter Bunny, velikonoční zajíček. Zatímco české děti může na Velikonoce čekat koledníka s pomláskou, kanadské děti můžou běhat po zahradě a hledat vajíčka schovaná velikonočním zajíčkem. Ale to by mě teda mrzelo. Plastová vajíčka se sladkostma, To by pak nebyla žádná vajíčková pomazánka. To by mě teda moc nebavilo. Ale potom taky podstatná věc, a to je Halloween. Jedna tradice, která je opravdu obrovská, tak je to Halloween 31. října, kdy se děti převléknou do kostýmů za čarodějnice, duchy, superhrdiny nebo různá strašidla a potom vyrazí od domu k domu a zaklepou trick or treat. Kdybychom mohli přeložit, tak nějak jako dejte nám koledu nebo provedeme nějakou lumpárnu a lidé dětem rozdávají sladkosti a před domy často taky najdete dýně vyřezávané se svítícími obličeji, takže Halloween je v Kanadě mnohem víc než jen jeden večer po škole. Tam opravdu tím hodně žijou a je to velká, opravdu velká tradice. No ale co je ještě větší tradice a tím zakončíme tento vstup o tradicích, tak to je Den Kanady. Canada Day. A teď a to právě se, takhle, já bych to přirovnal k našemu 28. říjnu. Tam se to slaví 1. července a tím si připomínají vznik Kanady jako samostatného státu a to bylo v roce 1867. Po celé zemi se konají oslavy, koncerty, průvody a ohňostroje a lidé tam často nosí červenou a bílou, tedy barvy kanadské vlajky. No a samozřejmě všude musí viset javorový list a právě ta velkou roli tam má i ta vlajka, protože opravdu celá Kanada se promění v bílou a červenou a všude vidíme barvy, javorové listy a opravdu tím hodně žijou. A hlavně ty ohňostroje, tak jakou mají podle vás barvičku? Já budu typovat, podle mě ty ohňostroje budou bílí a potom by tam mohla být, no samozřejmě, i ta červená.

Je středa a vy ladíte Český rozhlas Rádio Junior a my jsme se v rámci Expedice Sever podívali do Kanady. Pojďme si teďka jenom tak jako v rychlosti shrnout, co už o naší oblíbené Kanadě víme. Tak víme o ní, že má kolem 41 milionů obyvatel, že jejich vlajka vypadá jako červená, bílá, červená a uprostřed je javorový list, který má pozor, kolik má těch cípů? 11. Já nevím, proč jsem se tady tohle takhle jako chytnul, ale já už podle mě někdy v životě nezapomenu, že javorový list, který je na vlajce Kanady, má těch cípů 11. Nevím, proč jsem se to takhle naučil, ale nějak mě to zaujalo. Také víme, že symbol je i bobr, že to je takový jako jejich oblíbený zvířátko. Víme, že má dokonce dva úřední jazyky, a to angličtinu a francouzštinu, že tam odtam pochází třeba Celine Dion, Justin Bieber nebo Jim Carrey. Víme, že taky je to země spousty přírody, takže hory, jezera, řeky a hlavně hodně zvířátek, medvědů, losů, bobrů, rysů, koz, všeho možného. Ale mě zajímá, jak vypadá takový jejich ráno. Protože co třeba snídají, tak tam je to často něco úplně obyčejného. Třeba cereálie s mlékem nebo toast. Často dělají, a to mě teda hrozně překvapilo, že dávají ty cereálie, které třeba i my běžně jíme s mlékem, tak je dávají do toastového chleba. A jako mají to jako toast. To mě třeba přijde jako hodně zvláštní. Potom tak jako patří tam vejce, ovoce nebo ovesná kaše. No, ovesná kaše, ale potom samozřejmě věc zmiňovaná už stokrát, já vím, ale je to zkrátka hodně velká součást, a to je javorový sirup. A ten oni dávají na snídani úplně ke všemu. Potom si dají většinou kávu a přichází taková jedna zajímavost. Tím, jak je obrovská, tak do některých velkých měst, tak lidé, děti a rodiče dojíždějí poměrně daleko. Takže je tam hodně využívaná městská doprava a to právě takový ty žlutý autobusy, metra nebo vlaky. Třeba v Torontu tak úplně běžné ráno je, že vidíte ulice plné aut, lidí, kteří jsou vystresovaní a spěchají do práce. No, ale pozor, tady spěchání do práce. Představte si, že je napadl sníh. No, tak to třeba i v Kanadě někdy znamená, že do té školy někdy nemusí dojít, protože je venku klidně minus 20 stupňů, metr sněhu. No, já to chápu, já bych do školy rozhodně nešel.

Expedice Sever a my jsme stále v Kanadě, dneska s Petrem Komínkem. Hele, já fakt musím říct, já nevím, proč tím tak trpím, ale já mám ten aft v té puse a to tak hrozně bolí. Kdyby tady někdo věděl, co na to jako nejlíp funguje, tak mě prosím napište nebo cokoliv, protože tyjo, to je fakt peklo. Já doufám, že už tak jako jeden, dva dny a ten aft zmizí, ale každý slovo, tak to tak hrozně štípe, no to je katastrofa. Ale pojďme se teďka vrátit zpátky do naší Kanady a pojďme si říct o díku vzdání, protože v Kanadě se také slaví den díku vzdání, anglicky Thanksgiving, ale pozor, tam ho slaví mnohem dříve než třeba v Americe. A v Kanadě připadá na druhé pondělí v říjnu. A ve Spojených státech je to až čtvrtý čtvrtek v listopadu. Je to den, kdy se lidé scházejí s rodinou, přáteli, společně jedí a děkují za to, co mají. Například za rodinu, přátele, zdraví nebo úrodu. Co je takhle běžně na stole? No tak krocan, brambory, zelenina nebo dýňový koláč. A proč to mají v Kanadě dřív než v Americe? No tak kanadské díkuvzdání je historicky spojené hlavně s poděkováním za úrodu a za to, co se podařilo během roku získat. A Kanada má oproti mnoha částem Ameriky chladnější podnebí, takže sklizeň přichází dříve. A není to úplně v té Kanadě, to jejich Thanksgiving, tak silně spojené s příběhem prvních osadníků a původních obyvatel jako americké Thanksgiving. Jejich tradice je zkrátka o tom, že děkují za tu jejich úrodu. Takhle, hele, kdyby mě dal jako někdo krocana, dýňovej koláč, já bych za úrodu klidně jako děkoval pořád.

Jdeme pomalu, ale jistě do finále naší dnešní třetí výpravy do Kanady. Tak pojďme si dát takovej jenom rychlej kvíz, abychom si zapamatovali, co jsme se dnes naučili. Jaký je kanadský zimní národní sport? Tak lední, letní, zimní je to lední hokej a letní je to lacrosse. Jak se jmenuje slavné quebecké jídlo z ranolek, sýra a omáčky? Je to poutine. A třeba jaké známe kanadské zpěváky? Celine Dion, Drake nebo Justin Bieber a herce? Tak třeba Jim Carrey. Mějte se krásně, mějte hlavně krásnou středu a zítra se opět na vás budu těšit od 10. hodiny, kdy opět se vydáme prozkoumávat Kanadu. Takže si hlavně odpočiňte, ještě škola není, ani ještě dlouho nebude, takže si společně ještě užívejme to, že jsou ty prázdniny a že máme ještě to volno. Já se teďka cítím, že jsem opravdu někde na výletě v Kanadě a společně ho tak jako prozkoumáváme. No a samozřejmě, abychom ho prozkoumali, tak takhle, byla tady Celine Dion v éteru. Tak čím jiným bychom tady ten náš dnešní třetí den mohli ukončit, než že dáme do éteru jednoho z nejvíc populárních zpěváků, který se právě v Kanadě narodil. A vy už samozřejmě tušíte, co je to. Ano, Justin Bieber. Užijte si to.

0: to je?
1: Je to strašná rostlina, protože neustále nový má odnože.
0: Je to strašná rostlina, pan táto, když se po vás popíná, píchá to.
1: Má

už když se v zoo narodil, byl to moc divný krokodýl a bíložravců záviděl zelí. Už když se v zoo narodil, byl to moc divný krokodýl.

Na miluje nudle, mrkev, housku a nebo pomfrity po francouzsku, jablka, hrušky, kredlíky, melouny, tvaroh, papriky. Když se ho ptali reportéři, co asi nejspíš po večeři, odpověděl jim roztouženě. Když se ho ptali reportéři, co asi nejspíš po večeři, buchtičky v jahodové.

nudle, mrkev, housku, anebo pomfrity po francouzsku, jablka, rušky, knedlíky, melouny, tvaroh, papriky. Zatímco potom chrupal višně, řekl těm reportérům pišně, vy, pane, jistě jíte busty. Zatímco potom chrupal višně, řekl těm reportérům pišně, já nechci být tak jako vy tlustý. No to je rána pro Krista pána, máme tady krokodýla, vegetariána, miluje nudle, mrkev, housku, nebo pomfrity po francouzsku, jablka, hrušky, knedlíky.

0: pohádkové poklady.
1: Královna Koloběžka, Bubáci a Hastrmani,
0: Zlatovláska, Sůl nad zlato
1: a tak dále a tak dále.
0: Nejlepší pohádkové příběhy z našeho archivu.
1: Klasické zápletky a napínavá dobrodružství v podání hereckých legend, u kterých se budete bát i smát.
0: Poslouchejte každou neděli od 19 hodin a zpětně na webu Radio Junior.cz nebo v aplikaci Můj rozhlas.

0: Šup do postýlky a spinkej.
1: Mně se nechce. Povídej mi pohádku.
2: Když já už jsem dneska tak unavená.
1: Bez pohádky neusnu. Tak aspoň nějakou krátkou.
0: Já už to mám. Pustíme si Hajaju. Slyšela jsem, že je teď nově na webu Rádia Junior.
1: Jo!
0: Hajaju. Pohádky na dobrou noc si můžete poslechnout každý den v 19.50 ve vysílání Rádia Junior nebo kdykoliv na webu radiojunior.cz.

Dělám, dělám, píšťalenko, podař se mi. Jestli se mi nepodaříš, dám ti ránu, až se svalíš. Jestli se mi podaříš, dám ti krejcar na pivíčko, dám ti krejcar na tabáček, bude z tebe hajdal.

0: Máte rádi zvířata?
1: Pozorujete je v přírodě?
0: Máte zvíře doma?
1: Zkoušíte někdy zkoumat jeho duši a víte, kdy a proč je v pohodě?
0: Tak to se budete cítit super mezi námi zvířaty.
1: Lidský a zvířecí svět se potkají na Rádiu Junior každé úterý ve 3 hodiny odpoledne a v repríze v sobotu v 7 večer.
0: Zvířecí hosty a k ním odborníky, ošetřovatele, ochranáře, trenéry a chovatele zve do nového pořadu Mezi námi zvířaty Veronika Hájková.

0: Zaspal si večerní pohádku?
1: Utekla ti víkendová hra?
0: Chodíš odpoledne do kroužku a nestíháš četbu na pokračování?
1: Nevadí, najdi si vše na našem webu.
0: Poslouchej, kdy chceš, poslouchej, kdy můžeš.
1: Na počítači, na tabletu nebo na mobilu.
0: Pohádky, hry a četby na Radio Junior.cz.

0: Rádio Junior, velká pohádka.
1: A pak, že nejsou hastrmani. Tak se jmenuje pohádka, ve které se všechno točí kolem vody, vodníků, vodnického čarování a taky kolem jedné už téměř ztracené lásky. Scénář Jan Drda. Režie se v roce 1993 ujal Karel Weinlich. Účinkují Michal Dlouhý, Jiří Langmajer mladší, Vlastimil Brodský a další.
2: A pak, že nejsou hastrmani.
3: Tak se jmenuje pohádka, kterou na motivy Jana Drdy pro rozhlas napsala Václava Libinková. Dramaturg Eva Košlerová. Hudba Tomáš Vránek. Tonda Michal Dlouhý, Lojza Jiří Langmajer, děda Vlastimil Brodský, Kapinos František Němec, Andulka Silva Sekvencová, Pojso Alois Švehlíš, Mikoranda Antonín Molčík, Matěj Pavel Pípal, Muš Ladislav Mrkvička, Stázka Tereza Duchová, Jouza Václav Neckář, Kuba Mirko Musil, Hrnčíř Antonín Hart, vyvolávač Gaston Schubert. Zvukový mistr inženýr Tomáš Kselhofer, záznam a střih Lenka Vintrová, asistentka režie Hana Dudová, nastudoval režisér Karel Weinlich.

0: Да. Крал!
1: Грязем však nenaučí, tomu si krát by je dal.
2: Hastermanský čarování není žádnej špás.
3: Eso!
1: Ovládnout ho ale musí jeden každej z nás.
2: A trumf!
4: Je...
2: Hrajete jak ponocný, pánové.
3: My se nekamarádíme s Mariášem, kabrnáčku. A tobě zas nejde čarování.
2: Třeba jsem, Václave, na nějaký to abrakadabraka už starej.
4: Starej? Že vás pusa nepálí, strejčku kabrnáči?
2: Svý leta už mám, Toniku. S tím nic nenaděláš.
4: 127. To přece není pro vodníka žádnej věk.
2: A paměť mi už taky dosluhuje.
4: Taky trochu pomůžeme, dědo.
2: Lojzo, sakra, menskej kluku, ještě ty se do toho míchej.
4: Co by ne? Pro začátek stačí, když budeš opakovat po mně.
3: Počkejte. Počkejte, kabrnáčci. Hastermann bez vody je jako smyčec bez houslí. Tondo, přines škopek.
4: Pro oči snad nevidíte, strýčku kapinosy. Je už dávno nachystanej.
3: Tak se do toho dáme, hoši. Nohy do škopku, šasy namočit a všichni.
1: Jedna kapří šupina, jeden štičí zub.
5: Je tu někdo? Tak haló, hospodo. Tak je tu někdo?
6: Hned jsem u vás. Co pak to bude, pane?
5: Horkej čaj pro zahřátí. Byl jsem na rybách. Jsem z toho marného úlovku celý vymrzlý.
6: Neberou.
5: Darmo mluvit. Tahle Vltava má zakletou vodu.
6: Já na Vltavěnku nedám dopustit.
5: Poslouchejte, paní Hustinská. Co máte tamhle pod tím stolem?
6: Ach, jo, Tonda zatrápenej. Už tolikrát jsem mu říkala, že mokrá havit nepatří do lokálu.
5: Chcete snad říct... Tonenko skákala.
6: No co? Neviděl jste nikdy pár štik?
5: Příštik? Vždyť tohle jsou úplní žraloci.
6: Rybáře v sobě nezapřete. Máte metr pořádně dlouhý, co?
5: Náhodou tyhle tři jsou přímo výstavní kousky. A ta čtvrtá, no, tak je sice trochu menší, ale taky není k zahození. Koupím je všecky. I s tím škopkem.
6: Ale jděte.
5: Dobře zaplatím.
6: Kde pak, milej zlatej? Tyhle ryby nejsou na prodej.
5: Dám, kolik si řeknete.
6: Ne, ne. Svýho Toníka neprodám.
5: Je fuk, jak se která ryba jmenuje. Můžu jim říkat Tondo všem dohromady nebo každý zvlášť?
6: Vůbec nic nechápete. Tohle nejsou ryby, ale hastrmani.
5: Hastrmani.
6: Nevěříte.
5: Ale paninko, hastrmani, čili vodníci, nejsou. Prostě neexistují. To ví dneska už kde kdo.
6: Já vám říkám, že jsou.
5: Jo, leda v pohádkách.
6: A kdo je tedy tohle?
5: Přece štika. Nebo štičák.
6: Omyl. To je můj...
7: Antonín Hrous. Hastrman. Těší mě.
5: Můj ty smutku. Co to má znamenat?
7: To znamená jediný. Andulka mluvila pravdu.
5: Není možná.
7: Ale je. Jen tak mimochodem, ona má vždycky pravdu. A jedno jim povím, nebejt jí tý mojí zlatý anduličky, tak jsem do toho lidského světa na mou duši ani nos nestrčil.
5: Povídačky?
7: Žádný povídačky, dráhy pane. Jen čistá, křišťálově průzračná pravda. A jestli chtěj kousek toho křišťálu stisknout v dlani, tak se pěkně posaděj a poslouchaj. Všecko začalo docela nevinně.
0: Tondo, pojď sem.
4: Co je, táto?
0: No jen pojď. Musíme si spolu vážně promluvit.
4: O čem?
0: O tobě.
4: Jo.
0: Koukni tam do navodníka, už si velký dost. Číst, psát i počítat umíš.
4: To jo.
0: Síly má, že nevíš, co s ní. A žene tě to až hloupostem. A co se zdejší Vltavy tejče, máš všechno v maličku.
4: No, všecko ještě ne.
0: Ale jak pak ne? Umíš se proměnit ve štiku, sumce i candáta. Dokonce svedeš i zajíce a koně bez ohlávky. A to každý nedokáže.
4: To jo.
0: Podle chuti poznáš, kde jaký vltavský přítok.
4: Já vím, kam míříte, táto. Jenže mě se do světa nechce.
0: Chce, nechce, musíš. Půjdeš na zkušenou. A když řekneš, že jsi Pulkareckýho Matesa Hrouse syn, každý našinec tě rád přijme.
4: Ale táto, já bych přeci jen radši zůstal.
0: Ne, synku, už jsem ti zapřáhl dva sumce. A teď běž. To víš, lehko mi není jedinýho syna pustit z očí.
4: No tak proč?
0: Protože tady na Pulkarci tě už žádný štěstí nečeká.
4: Po jakém štěstí to mluvíte, táto? Já jsem docela spokojený.
0: A co láska? Toniku, ne? Zkrátka, měl by si najít nějakou nevěstu, jelikož chlap bez ženský péče, to je jenom poloviční mužský.
4: To se povídá?
0: Jo. To je i ověřený. A jedno si pamatuj. Když to nebude zrovna vodníková dcera, měla by mít k vodě aspoň hodně blizoučku. No tak zvon vás, je kluku Hastermanská.

0: Lenek, bylo 20 a teď jich mám jen 19.
1: Stačinko, tadyhle vám jedna bílá ryba uplavala.
2: To je ta 20. Pěkně děkuju.
1: Rádo se stalo.
2: A který špak ty jsi? Že tě neznám.
1: Já jsem ten synovec. Porybný.
2: Nevymýšlej si. Teď já vím, co jsi záč. Kapetě ze šosu. Hastrmánku.
1: Je. A vy se Hastrmana nebojíte?
2: Proč mi vykáš? To se ví, že se ho nebojím. Já se nebojím ani čerta.
1: Ne?
2: Akorát našeho táty se bojím.
1: Táty?
2: On umí třískat potěhem, až mi na celém těle naskáčou modřiny.
1: Proč tě bije, když jsi taková hezunká a milá?
2: No. Právě proto, že prej se na mě kluci smějou. Ale což pak já za to můžu, že jsou takový hloupí.
1: Já bych se na tě taky smál.
2: I tak jsi taky hloupej.
1: Třeba jsem. Ale umím spoustu věcí. Chceš, abych tě chytil rybu?
2: Chci.
1: Ale jen jestli přijdeš zítra.
2: Chodím se máchat prádlo každý den.
1: Tak já tu pro tebe od nynějška každýčký den přichystám košík ryb. Chceš?
2: Co by ne? Doma budou rádi a když i tobě to udělá radost.
1: To tedy udělá. Dva kapři, 6 vokounů. Ještě by to chtělo nějakýho mlíka. S mandlovým masíčkem.
3: Stůj! Co tady vyvádíš?
1: Chytám ryby.
3: No to vidím. A kdo ti to dovolil?
1: No, když chci rybu, tak si ji chytím. Aspoň takhle u nás doma na Půrkarci chodilo.
4: Ty jsi z Půrkarce?
1: Jo, Antonín Hrous. Syn Matěje Hrouse, zvaného Mates.
4: A proč to neřekl rovnou?
1: Neptal jste se?
4: Ty plndo hloupej jelimánskej, ty jejdanánku, mesulánku. Tak ty jsi Toníček Hrousů? A víš, kdo jsem já?
1: Ani v nejmenším.
4: No přece strejc, šmikoranda, tvůj kmotr.
1: Opravdu?
4: Ať ztratím hastrmanskou čest, jestli to není pravda. Už tady na dvořišti žiju 20. rok, ale takový votnický paškvrno, jako si ty jsem ještě neviděl. Měl ses nejdřív zeptat, než si začal lovit.
1: Nikdo tu nebyl, jenom Andulka. Víte, strejčku, ty ryby jsou pro ní.
4: Ty myslíš na Andu Juklíčkovic ze Smažova? Tu Ševcovic holku?
1: Jo, to bude nejspíš ona.
4: No, tak teď jsi to dorazil, Tondo. Ta akorát tak potřebuje, aby si chytal ryby.
1: Je taková hezká.
4: No to snad. Ale tej holce ve si jinak neřeknu, než Hastrmantě. Plave jako štika, mrštná je jak potáplice a kapra i candáta umí upytlačit šikovnic než já sám.
1: Ale když ona je taková milá...
4: Aha. Takže o ryby vlastně nejde.
1: Nejde, strejčku.
4: No jo. Co s tebou mám dělat, ty klukůšata? Pojď sem. Ale dej si pozor na jejího tátu. Má doma děti jako píšťal na varhanech. Anča je nejstarší a jakmile von zmerčí, že po ní koukáš očkem a odvádíš ji od práce, bude zle.

0: dneska to nemůžu zůstat, Toniku. Táta má zase svůj den a řádí jako pominutej.
1: Aspoň chviličku, Andulko.
0: Ale jenom docela malou.
1: Řekni mi, Anduličko, máš mě drobátko ráda?
0: To víš, že mám, můj zlatý hastrmánku. Kdyby to šlo, hned bych si tě vzala za muže.
1: A myslíš, že to nejde?
0: Nevím. Já vydržím pod vodou hodně dlouho, ale porád bych tam asi nevydržela.
1: A když si postavíme chaloupku na půl ve vodě a na půl na suchu?
0: Takovou mokrosuchou.
1: Zařídíme v ní hospůdku u Hastermana a budeme si tam královat jen my dva.
0: To by možná šlo. Ale co táta?
1: Něco mu neřekneme a utečeme.
0: A schytají to za mě bráškové? Ne, Toníku.
1: Když budeme otálet, tak ti švec tu naši hastermanskou lásku vytluče z hlavy.
0: Neboj, tebe mi z hlavy nevytluče, i kdyby tlou k sebe víc. Já tě totiž mám ráda, jako nikoho na světě.

0: Ale copak, Toníku? Myslel jsem, že ti ta známost s Ančičkou jde k duhu a ty se zatím ploužíš jako rybí s tím.
1: Strýčku Šmikorando, Andulka se už týden neobjevila.
0: Nepřišla máchat prádlo?
1: Nepřišla.
0: Nezaskočila ani pro pár ryb?
1: Nezaskočila.
0: Celý týden si vodní nedostal štípanou pusu?
1: Nedostal.
0: Tak to je vážný, Tondo. To je tuze vážný.
1: Myslíte, že stůně?
0: Jo, bys moc tam stůně. Juklíček ji před tebou někam zašantročil.
1: Ale co mám nyníčko dělat?
0: No hledat ji. To dá rozum.
1: Jenže kde?
0: V Praze. Kam jinam by se venkovská holka poděla?
1: Myslíte, že ji Švec poslal do služby?
0: A na to vem jet.
1: No tak to, strýčku Šmikrando, já hned letím.
0: Počkej, třeštidlo. Nech si nejdřív poradit. Nejrychlejší cestu máš po železnici. Ale na to se musíš drobet upravit.

0: Teď se Juzo, ať počítám, jak počítám, v kádi se štikama je o jednu rybu víc.
1: Nejspíš máš vlčí mlhu, Kubo.
0: Ano, nemám. Jedna opravdu přebejvá.
1: Tak buď rád, ty Kubo.
0: Poslechni, Juzo, že ty jsi ji upytlačil někde v touni, přidal ji sem na černo a chceš ji v Praze střelit.
1: Depak, občas tohle to sice udělám, ale jen občas.
0: No, tak co s tím?
1: No co? Štyku si vemem, klepneme ji a vsníme.
0: No jo, ale jak to udělat, aby nás nikdo neviděl? Nemůžem přece vypochodovat s nádraží s rybou v náručí.
1: Tak hele, Kubo, teď přijde železniční most. Fofrem vylov tu rybu a schovej ji do holinky. Ale hod sebou, protože za vodou už bude tuze málo času.
2: Je, mináčku, to je malé.
0: Slyšel jsi?
1: Nic neslyšel. A pospěš si.
0: Zatraseně. Vyskočila sama z kádě.
1: Jsi ty ale fišknechtský nemehlo.
0: Ježišmarja, koukni, Jouzo. Ta ryba má nohy.
2: Hlavně pryč. Musím se dostat ven. Skočit do řeky.
0: Teď už i ruce. Proboha, co mám dělat?
1: Nestoj, Kubo, a chytí.
3: Teď. Teď nebo nikdy. Toníku, skákej.
2: Dědo, slyšel jsi? Šplouchla voda, jako by někdo skočil z mostu.
4: Zas nějaký zoufalec, nedá se nic dělat, Lojzičku. Musíme se tu porozhlídnout.
2: Jú, dědo, to byla štika.
4: Houby štika, podívej, kdyk je to?
2: Hastrman. Pěkný pozdravení.
4: Kluku, uvozdřená, ty z nás vylekal. Takže žádný zoufalec, ani registrovaný športovec?
2: Depak, strejčku. Já jsem purkareckýho vodníka Matěje Hrouse syn. A nechtěl jsem vás vyplašit.
4: No to je náhoda. Všech zatrolených náhod, královna.
2: Já tu nejsem náhodou, ale úmyslně.
4: No ty snad. Jenže já už si od převčírka lámu hlavu, jak dopravit k vám na Purkarec poštu. Ono to asi moc a moc spěchá.
2: Jo, kdo píše?
4: Pojď k nám do domečku a juchneš se na to. Jo, abych nezapomněl. Já jsem kabrnáč. Děda kabrnáč. Tudle to je náš Lojzík. Tak tady máš to psaní. Je uvnitř. Flašce, ale adresa je dobře čitelná.
2: Vážený pan Hrous, Purkarec na Vltavě.
4: Předevčírem k večeru toho děla do řeky nějaká obračená venkovská naninka. Já už se bál, že mi to nemehýlko nešťastný skočí na hlavu, ale to ne. Hodila tu flašku do Vltavy, jak do poštovního kastlíku a pryč.
2: Moje Andulka.
4: Jo, no to já nevím. Mně se nepředstavila.
2: Toničku, pomoz, mě se hrozně stejská, paní je fůry a pro každou hloupost mi nadává. Domů nemůžu, táta by mě zabil. Počkej na mě o 6:30 tam na tom rohu, já chodím pro pivo do...
4: No kam?
2: Do...
4: No!
2: Pro boha, strejčku, kabrnáči, ono je to celý rozmočený.
4: Ukáž? No na mou duši.
2: Znáte tu hospodu? Andulka tady píše, že se jde okolo toho rohu.
4: Milej zlatej, Praha není Purkarec. Takovej hospod na rohu, blízko rohu nebo za rohem, to může být v Praze ke 3000.
2: Co teda budu dělat?
4: Ale neboj, my tě v tom nenecháme. Hastrman Hastrmanovi musí jít vždycky na ruku, kdyby jsme měli břehy strhat. Ale my na to půjdeme, Lojzo, jak?
2: Od lesa.
4: Správně. Vytáhni plán Prahy. Tak odkud pak tu flašku Andulka hodila?
2: Z pravýho břehu.
4: A co to znamená?
2: Že malou stranu a Smíchov škrtneme.
4: No a kde přitom stála?
2: Pod Vyšehradem.
4: A to značí co?
2: Ze starého města asi nebude to být. Hodila níž po proudu.
4: Správně, Lojziku. Takže to nejspíš bude Nový město někde nad Karlákem či Vinohrady nebo Vyšehrad.
2: Taky Nusle.
4: No a když tyhle ty končiny řádně po Hastrmansku prohledáme, no tak tu holku najdem, to vám povídám.
1: Už jí mají.
2: Ko? Andulku?
1: To ještě ne, ale tu paničku, co u ní slouží.
2: Víš to jistě?
1: Natrefil na ní Jemelka v Kateřinské ulici.
2: Jen tak z ničeho nic?
1: Ale vůbec ne. Kamarád Tatanášek dodržel slovo a utáhl před obědem všecky pražský kohouty. No, a jen tohleto udělal, pustili se místní jemnost paninky do Lamentová.
2: No co bylo dál? Nenapínej mě, Lojzo.
1: Tatanášek nastrčil do každého domu jednoho rouráka, tedy jako svého pomocníka, aby si to Lamento vyslech. A ta milost panička z Kateřinský nadávala ze všech nejvíc.
2: To ještě nemusí nic znamenat.
1: Počkej, nech mě domluvit. Vzala to od pražský obce přes domovníka až ke služce. Chudák holka nešťastná to schytala nejvíc.
2: Teda na mou duši, jestli je to Andulka, tak to tý navoněný nádheře nedaruju.
1: Jemelka pátral dál a dověděl se, že ta milost paníčka je strašně zlá. Tejrá služku, která je u nich teprve třetí týden, protože díl než měsíc tam bez tak žádná nevydrží. Holka se prejmenuje Andulka a je z jižních Čech. Tak co? Rejmuje se to, viď?
2: Je to ona, Lojziku. Určitě je to moje Andulka. Pojďme tam pro ní.
4: Nikam nechoď, Tanitku. Já už tam byl.
2: No a co? Co Andulička, strejčku?
4: Není tam. No, nejspíš už nebude.
2: Jak to?
4: Ale říkala mi stářská služka od tamního řezníka, že prej, jak ta domácí hnala Andulku hurtem ke kašně pro vodu, holka nešťastná pro slzy ani neviděla. Zakopla a rozbila skleněný čbán. No a pak, protože se bála domů, se prej pustila někam ke Karláku. A od té chvíle už ji nikdo ani očkem nezahlíd.
2: To je nadělení. Co teď?
4: Tam se mi zdá, hochu, že ti nezbývá než čekat.

0: Lojziku, kamaráde, já už tu nevydržím ani chvíli.
1: Nelíbí se ti u nás, Tondo?
0: V tom to není.
1: Co ti schází? Mezi vltavskýma lidařema si jako doma a my s dědou tě taky nedáme.
0: Když to bolení kolem srdíčka je čím dál větší.
1: Takže je v tom pořád Andulka.
0: Už 4 měsíce o ní nemám zprávu. Překulili se Vánoce, Nový rok, 3 králové a kde nic, tu nic. Chápeš to?
1: Ne. Dyk, na světě je tolik hezkých holek a z vodnického rodu. Proč ty si, Tondo, musíš vybrat zrovna suchozemskou?
0: Láska je jako nemoc. Neubráníš se jí.
1: Já jo. Já jsem otužilej.
0: To ti nepomůže.
1: Ale pomůže. Dyk, to vidím kolem sebe. Ty jsi usouženej, Jemelka je usouženej. A oba dva pro to samý.
0: Pro Andulku?
1: Ale kdež? Jemelka se zakoukal do stázky, do té andulčiný kamarádky.
0: A co je s ní? Taky zmizela?
1: Ne, jenže ona na rozdíl od tvý Andulky nemá pro Jemelku oči. A on si sám netroufne.
0: Poslouchej, Lojzo, tak já tomu Jemelkovi pomůžu. Slečno Stázy.
2: To voláte na mě?
0: Na vás. Už tady čekám pěknou chvíli.
2: Taky jste celej zmrzlej. A kdo vlastně jste? Zdejší?
0: Jo.
2: Ale ne dlouho, co?
0: To ne.
2: To nevadí. Za to máte hezký oči.
0: Po mince.
2: A mokrej šos po tatínkovi, co?
0: No.
2: Neboj, hastrmánku, já tě neprozradím. I když jsem to na to šup poznal. A co vlastně chceš?
0: Chtěl jsem vám říct o jednom, co na vás může oči nechat.
2: Hastrman?
0: Jo.
2: A co myslíš? Uživí takovej hastrmánek ženu? Když se zařídí na suchu?
0: No, bez obav. Příkladně já si teď v Podskalí vydělám při ledařině hezkých pár zlatek. A v létě bych mohl prodávat ryby.
2: No, stačí, kdybys je chytal. Prodávat bych mohla já.
0: Vy.
2: Mě by nikdo jen tak neošidil. A poslouchej, kterak pak ty se vůbec jmenuješ?
0: Hrous Antonín, Stázičko.
2: A já jsem Hamouzová Anastázie.
0: Těší mě.
2: Aha. To bych ani monogramy na cejchách nemusela předělávat.
0: Ale tak to není.
2: Co pak se ti nelíbím?
0: Moc se mi líbíte, jenže...
2: Ty se mi taky líbíš, tak co?
0: Když on na vás myslí Jemelka, ale je takovej ostýchavej.
2: Jo, takže ty tu nejsi za sebe, ale za Jemelku.
0: Tak nějak.
2: Tak víš co? Strč si toho svýho voslýchavýho Jemelku za klobouk.
0: Náhodou je to moc hodnej hastrmán. Už jednou mě pomohl, když jsem hledal Andulku. Jenže to nedopadlo.
2: Jakou Andulku sem zase pleteš?
0: No přece Andulku Juklíčkovou.
2: Cože? Ty jsi ten její hastrmánek z Purkarce?
0: Jo, Stázinko. Už od září marně hledám.
2: Ty nevíš, kam se poděla.
0: Vy to snad víte?
2: Můžu ti vyjmenovat aspoň 10 měst, kde po svém útěku byla. Odevšad mi poslala psaní.
0: Kde? No tak kde je Stázičko?
2: Tak počkej, já si vzpomenu. Začátkem října to byla Krásná hora, pak Český Krumlov, Jindřichův Hradec, Domažlice, Rožumberk, Prčice, před Vánoci Třeboň a naposled 4. ledna psala z Pelhřimova.
0: Co to může znamenat? Proč se Andulka takhle toulá?
2: No, tomu já taky nerozumím. Ledaže by...
0: Co ledaže? Povězte mi to.
2: Nepovím, je to hloupost a já musím běžet.
0: Stázičko, moc vás prosím.
2: Kde pak, hastrmánku? Přemýšlej sám. Jo, a tomu svýmu vostýchavýmu Jemelkovi řekni, ať se někdy okáže. Co když si šlapu po štěstí?

0: Krásná hora, Český Krumlov.
1: Taky do Mažlice.
0: To není jinak možný, než...
1: Proboha vás prosím, strejčku kabrnáči, dořekněte to.
0: Lojziku, přines kalendář.
1: Vám už je to jasný?
0: Jak měsíc svou úplňku. Tady to máš černý na bílým.
1: Pořád nechápu.
0: Lojza, kde byly od podzimku jarmarky?
2: V Krásný hoře, Českým Krumlově, Jindřichově Hradci.
0: A ten poslední?
2: Ten byl v Pelhřímově.
0: A máme to pod palcem, Tondo. Ta tvoje, hochu zlatej, harcuje s komediantama. Už je to tak.
2: Hele, Tondo, tady čtu, že další jarmark je v Příbrami. Začátkem února.
0: No tak to sebou musíme pořádně mrsknout, Toniku.
3: A je to barva.
4: Dobrá.
3: A zelený?
4: Flek.
3: Re.
4: A tuty.
3: Boty.
4: A kalhoty.
3: No teda ty si
1: jak. Strejčku kabrnáče. Pojďte už.
0: Ale nespěchej, Toniku. Andulku jsme bez tak nenašli, no tak co? Hodím pár her a půjdem.
1: To říkáte už 8 hodinu.
0: A poslouchej, Tondo, nemohl bys mě ještě založit?
1: Dal jsem vám i tu poslední zlatku.
0: Ty na mou duši už nic nemáš?
1: No jsem docela švort.
0: No šafra, co s tím? Ale hochu, mám nápad, zkusíme malej trik.
1: Jaký?
0: Proměňovat se umíš, to já dobře vím.
1: No, dobrá, ale...
0: Udělej ze sebe koně.
1: Vy jste se zbláznil, strejčku.
0: Ale nezbláznil, no zkus to. Předělej se všimla a já tě dám do zástavy.
1: Jo, a pak prohrajete a co bude se mnou?
0: Já si prohraju, no co, Voltando.
1: Já nevím, strejčku... Je to nebezpečné.
0: Ale houbelus nebezpečný, hlavně nezapomeň, že musíš zůstat bez volávky. S ní by to do hastebranské podoby zpátky nešlo. No tak co? No uděláš to pro mě.
1: Co mi zbývá?
0: Jsi hodnej, Toniku, a ty už běž na dvůr. Za chvíli jsem tam.

0: No tak, co mu říkáte? Hrnčířskej, co?
1: Hezkej, bělouš je to.
0: No, hezkej, krásnej. No tak co? No tak kolik dáte?
1: 15 zlatek.
0: 25.

0: Jančíš, máš tady kamaráda, tak nevyváděj, no?
1: Šmaria Josef, co to se mnou udělali?
2: Also, je z něj pferd, čili kuň. Ale nic si z toho nedělá. Já jsem na tom nemlich stejně.
1: Ty jsi taky proměněný Hastrman?
2: Já, Franz Pujzl ze Šumavy. A pro ten čeština se nezlobí. U nás se šprechtí hlavně po Německu.
1: Co bych se zlobil? Prosím tě, jak ty jsi vůbec přišel k téhle koňské podobě?
2: To je dlouhý historie. Za vším je Margaret.
1: Jo, to chápu. Kvůli Andulci já bych se taky proměnil. Třeba na velblouda. Jenže mě do téhle šlamastiky dostal strejček kabrnáč.
2: Zvykne si. Já už jsem v tom, jak říká šlamastika, třetí rok.
1: Kde pak, kamaráde? Mě naštěstí zítra strejček vykoupí zpátky.
2: Myslí?
1: Jo, jen co mu karta vynese správnej trumf?
2: Nevím. Esli se pustila do hry s Hrnčířským, je předem ztracená. On je náramná karban.
1: Hele, Pujzl, nestraš. Přece nezůstanu koněm.
2: Pověděla si to za nějaká čas.

0: Piję koniczcy. Jeden. No tak, šlapem.
1: Pojso, ty jsi měl pravdu. Ale já to ponížení už nemůžu vydržet.
2: Musela.
1: Jaký pak musela? Teď takhle vozíme Hrnčířskýmu tyho kastroly už čtvrtý týden.
2: To nechc.
1: Žádný nechc. Rozbijem ten vozejk na třísky a utečem.
2: To vodkoňská podoba nepomůže.
1: Když tu zatracenou vohlávku nám Hrnčíř nikdy nesundá, s ní se nemůžeme proměnit zpátky.
2: Je tu jeden maličkost. Když kuň i s vohlávkou skočila do vody, je s ní zase Hastaman.
1: Tak se splašíme. Zabereme tuplem a utrhneme se od postraňku.
2: Počkala, až bude příhodná voda.
1: Jaký pak čekání, Franc? Ledy tajou, hladina je zase pěkně mokrá. A tamhle se mi zdá, že je rybníček tak akorát. Tak jdem na to.
2: Já, Tony.
0: Jdeme!

0: Franz, ty kluku Hastermanská. Nestalo se ti nic?
1: Já byla gut, ale co hrnčíš?
0: Jen se trochu nalokal vody a hrnce se mu poskládaly na dno.
1: Myslíš, že jsi neublížila?
0: Však ho ta předjarní koupel nerozmočí. A nový koníčky si taky obstará.
2: To bych se spíš suchý vody nadál, než vás.
0: Pozdravení, strejčku.
1: Ty jsi Tonda, viď?
0: Ano, vy mě znáte?
1: Aby ne. Celý hastermanský rod je vzhůru nohama. Kde kdo tě hledá? A tuhle Francínka, jak by smet?
0: Nesete snad nějakou zprávu o Andulce?
1: Jenom ne tak hochu. Sotva se z jednoho neštěstí vymaníš, už se řítíš do dalšího.
0: Andulka je štěstí. Strejčku. Strejčku.
1: Kapinos.
0: Strejčku Kapinose.
1: I.
0: Jaký i?
1: No přece Kapinosi. Jo. Richtig. Tuhle Francínek válí tu češtinu líp než ty, Tondo.
0: Tak dobře, strejčku Kapinosi. Víte o ní něco?
1: My jsme svým kamarádem Kabrnáčem. On se teď skrývá u mě, protože se bojí hastermanskýho posměchu za to, že tě prohrál. Zkrátka, mysleli jsme, že by se mohla ukázat...
0: Kde? Nenapínejte mě.
1: Na Josefský pouti v Praze.
0: Že by se vrátila?
1: Jo, ale jenom naskok. Jestli se totiž ta tvoje Andulka opravdu přidala k cirku...

0: Tam už se to nikdo na mě nezlob.
1: Vždyť já se zas tak moc nezlobím, strejčku kabrnáč.
0: Víš, já to myslel dobře. Chtěl jsem v kartách vyhrát pár zlatek na další putování za Andulkou, jenže se to, he? Nějako zvrtlo, nebo co?
1: Nechte už to plavat.
2: Toto, to díku. Franz tamhle objevil nějakou krasavici. Černý vlasy, oči jako uhel. Není to ta tvoje?
1: Kde pak, strejčku kapinosy? Andulka má vlasy do zlatova.
0: Poslouchej, Tondo, co tamhle ta mořská pana?
1: Kde?
0: Na konci náměstí. No sedí v kádi.
1: To je ona. To je Andulička.
3: Nevídané trace! Jediná mořská pana na světě! Pojďte blíž, pojďte se přesvědčit! A kdo nevěří, ať si šáhne!
1: A to zas ne! Na mou Andulku nikdo šáhat nebude!
2: Měj rozum, Tondo, je tam lidí jako můh!
1: Ať si!
2: Když se k holce protlačíš, ten rabiát, co mu kať patří, tě přizabije!
0: Proměň se, Toníku! Konské kopice lidi bodí, no uhnou.
1: To už mám být zase koněm.
2: Arzo, tak se přešmikovala já. Ne, Franci, tentokrát se proměníme všichni.

0: Tady ve vodě jsme konečně v bezpečí.
1: Toníku.
2: Andulko.
3: No. Abyste se neumačkali.
2: Lojzo, kde ty se tady bereš?
3: Ale plavu si Kliďánko Vltavou a v tom slyším nějaký křik. Vykouknu z vody a ono se přímo na mě řítí celý stádo koní.
0: Hlavně, že ta koňský podoba mohla snadno pryč.
3: No jo, ale kde jste nechali dědu?
0: Na mou hostromanskou duši. Kabrnáš se ztratil?
4: Ale ne, nestratil.
2: Proboha, strejčku, co je vám?
4: Jen jsem se kapalek zadejchal, než jsem doběh.
0: Poslouchej, kabrnáčku, že ty s tím koněm vůbec nebyl.
4: No, ne, nebyl, no nebyl. Víte, já se vám musím přiznat, já se to hastelmanský čarování totiž nikdy nenaučil.
0: Kabrnáči.
4: No, ale já to dožnu, Václavé. Všechno se doučím. Na to máte mý slovo.
5: Tak viděj, vážený pane. Takhle se jeden obyčejnej, malej, český hastrman dostal skrz velikou lásku až do lidského světa. No, a pak si přejdou oni a začnou mý anduličce vykládat, že hastrmani nejsou.
6: Asi jsem šlápl vedle.
5: Jo, a celou nohu.
6: Ale poslechněte, jak ono to vlastně dopadlo s tím...
5: Kabrňáčem?
6: Jo, jo.
5: No, to mají tak. Když dá hastrman slovo, dicinky ho dodrží. No to vemou jet. A kouknou se tady na tu nejmenší rybu.
6: To jako...
4: Děda Kabrnáč. Osobně. Má ústa. Tohle to je náš Lojza.
5: Poklona.
4: A Václaviček.
7: Václav Kapromil Kapinos, vodoznalec ze Zdrubku.
6: Pro pána Jana, to je hastrmanská úroda. Pánové... Moc nechybělo a skončili jste na pekáči.
4: A to zas ne, vašnosto. Jelikož na to naše čarování jste krátkej. No, můžu to tak říct, Václave?
0: Co bys nemohl, kabrnáčku? Teď, když svedeš opravdickou štiku.
5: Spíš štičku. Ale to nic, dědo, příště to bude lepší.
4: Tak to průbneme ještě jednou, hoši. A hned?
1: Ať vás to ani nenapadne. Koukejte jít s tou vaší hastrmanskou mokrotou jinam.
4: Anči.
5: Málo platný, strejčku kabrnáči. Anduličku musíme poslechnout.
6: Tak se mi zdá, že v téhle hospůdce hastrman, nehastrman, stejně kraluje někdo docela jiný.

0: A pak, že nejsou hastrmani.
1: A tak se jmenovala pohádka, kterou na motivy Jana Drdy pro rozhlas napsala Václava Ledvinková. Dramaturg Eva Košlerová, hudba Tomáš Vránek. Michal Dlouhý, Lojza Jiří Langmajer, děda Vlastimil Brodský, Kapinos František Němec, Andulka Silva Sekvencová, Půjsl Alois Švehlík, Šmikoranda, Antonín Molčík, Matěj Pavel Pípal, Muž Ladislav Mrkvička, Stáska Tereska Duchková, Jouza Václav Neckář, Kuba Mirko Musil, Hrnčíř, Jaromír Hart, vyvolávač Gaston Schubert. Režisér ozvučení Petr Šplíchal, zvukový mistr inženýr Tomáš Kselhofer, záznam a střih Lenka Vintrová, asistentka režie Hana Dudová, nastudoval režisér Karel Weinlich.
2: Brekeke.
3: Zajímá tě, kdo pohádku napsal a natočil?
4: Chceš si poslechnout další příběhy?
3: Jdi na web radiojunior.cz.

než člověk, jsem král orangutan, jsem král všech králů král, jsem král orangutan. Vždyť já jsem králem opic všech, jsem v džungli prominent, jsem králem již už ne.

Sušená švestka je krásné zvíře, chovat ho doma je pecka. Sušená švestka ve značné míře, duší umělecká.

0: Vítejte v mé, tady u Šounově pohádkové školce.
1: Ahoj holky, ahoj kluci, ahoj u Šoune. Co pak to děláš?
0: Ale nic, jen trošku hledám.
1: A co hledáš? Holky a kluci, jen abyste věděli, už on tady chodí dokola a zvedá polštáře a kouká se za skříně s hračkami.
0: Není.
1: A co tam není, Ušoune? Počkej, třeba kdybys mi prozradil, co hledáš, pomohla bych ti.
0: No tak jo, zkusit to můžu. Hledám štěstí.
1: Aha. A ty jsi nějaké ztratil?
0: Ale Jani neztratil. Jen jsem ráno potkal u lesa dědečka. A ten mi povídal, ty jsi fajn strašej, dílko. Ty určitě najdeš štěstí.
1: Aha, tak už jsem doma, Ušoune. Ty jsi byl na kouzelného dědečka hodný, viď?
0: No jasně, upadla mu hůlka a já mu ji sebral a ještě jsem mu dal svou sváču, protože říkal, že od rána nic nejedl. Tak pomůžeš mi, Jani, hledat to štěstí?
1: Ušounku, on dědeček určitě nemyslel, že ho najdeš hned, ale nebuď tak smutný, počkej. Víš co, pustíme si zatím písničku.

0: Holky a kluci, stále posloucháte Ušounovu pohádkovou školku,
1: ve které dneska hledáme štěstí. Věděli jste, holky a kluci, že štěstí nosí kominíci?
0: A víte vy vůbec ještě, jak takový kominík vypadá?
1: To je jasný, že holky a kluci ví, jak vypadá kominík. Pojďte, holky a kluci, řekneme to spolu Janě. Má černé kalhoty a černý kabátek a bílou čepici a na rameni si nese štětku.
0: Jako myslíš takovou, jako má malíř pokojů?
1: Ne, přeci takovou, co ji spustí do komína na takovém dlouhatanánském drátu. Takovou, jako má na obrázcích. Akorát mi není jasné, kde nosí to štěstí.
0: Ale oni nenosí štěstí jako třeba v batohu. Ale říká se, že když komíníka vidíš a chytíš si knoflík, tak ti to přinese štěstí.
1: Jo, jo, a nebo když si na něj sáhneš a ušpiníš si špičku prstu.
0: Ušoune, já mám nápad. Nebudeme kominíky vyhlížet, ale na chvíli se sami kominíky staneme.
1: Myslíš, že to bude platit na to štěstí?
0: No to nevím, ale určitě se u toho krásně s kamarády protáhneme. Dáme si totiž takové pořádné kominické cvičení.
1: Tak dobře, to zní skvěle. Ušounovo cvičení.
0: Tak, holky a kluci, postavte se pěkně rovně.
1: Stojím rovně a chystám se vylézt nahoru na dům, abych mohl vyčistit komín.
0: A vidíš ten žebřík?
1: Jasně.
0: Tak kamarádi, představte si, že máte před sebou žebřík a vy na něj musíte vylézt, abyste mohli vyčistit komín.
1: Jo, jo, jo, polezeme jako na komín, jo, pozor. Zvedneme kolínko a natáhneme jednu ruku.
0: A druhé kolínko a druhou ruku, jako bychom stoupali po žebříku. Tak, výborně.
1: No a už jsme nahoře na střeše, takže musíme pozdravit sluníčko, to dá rozum.
0: Máváme na sluníčko jednou rukou, tak, pořádně.
1: A máváme sluníčku i druhou rukou.
0: Paráda. A teď spustím tu štětku do komína, aby nám zase pěkně táhl.
1: Jasně, no a rozkročíme se pěkně, spojíme ruce a pomalu ručkujeme.
0: Tak, a teď jako vytahujeme štětku z komína.
1: Je, ta je dlouhá, tananánská, pořád taháme.
0: A je to. Naše kominické cvičení jste, holky a kluci, zvládli na jedničku.
1: Jo, jo, jo, hlavně nelezte sami na nějakou židli nebo na stůl. To je jenom jako kominické cvičení. No a pozor, za to si všichni zasloužíme pohádku.
0: Přesně tak.
2: Ušounova pohádka.

0: Za mrazivých zimních nocí znějí a hrají všechny ledové píšťaly a píšťalky. Od nejdelších až po ty nejkratší, co visí ze střech domu. Kdo slyší jejich křehkou průzračnou hudbu, ten ví, že to jsou pištci, vyslaní samotnou královnou zimou. U jednoho okapu se však dva mladé rampouchy nedali do hraní. Proč? No, protože se hádali.
1: Co je s tebou, kamaráde? Zatím si na své ledové píšťale nezahrál ani tudli-dudli. Schutí do toho, takhle si nevyděláš ani na zmrzlinu.
2: Tobě se to bluví, zdravím jenom záříš. Seš silný, veselý rampouch. A co já? Držím se na kraji střechy z posledních sil. Hlava se mi točí z dosuby. Kape... Jak mohu hrát?
1: Ale stačí jenom chtít a ne pořád fňukat. Počkej, rozveselím tě. Složil jsem pro tebe písničku.

0: kapky vody cedí kap, kap, kap, kap, kap. Nechoď pod okap.
1: To se mi povedlo, viď? Kolik zmrzlin za to od tebe dostanu?
2: Pospíváš sebě, ještě bys chtěl odměnu. A vůbec, neposkakuj tady jako nějaký vrabec. Málem si mě schodil ze střechy dolů. Už mi zase kape z dosu. Hop, kap, všechno kvůli tobě. Můžu já si tady aspoň trošku odpočinout?
1: Cože, odpočinout? A proč myslíš, že nám královna zima dala tyhle ledové píšťaly? Abychom se naučili hrát, obveselovali děti. Nedělej nám rampouchům ostudu a začni už konečně hrát. Kap, kap, kap, kap, kap, ať je z tebe chlap.
2: Jestli si myslíš, že já jsem tady jenom pro ostudu, tak já tu být nemusím.
1: Joj.
2: Odcházím na druhý konec střechy. Já už tě nechci ani vidět. Nikdy. Zbohem, veselí rampouší kamarádi. Kap. Kap.
1: Počkej, neblázni. Tam nechoď. To je pro rampouchy přímo životu nebezpečné místo. A vůbec nechme hádky a pusťme se do hraní. Kap, kap, kap, kap, kap. Nechoď pod okap.
2: Ne, já tě nebudu poslouchat. Já stůňu a chci se mi spát. Krásně spát.
3: Smutný rampouch se slastně natáhl na opačném konci střechy a usnul. Ani si nevzpomněl na varování kamaráda. A sluníčko mezi tím vystoupilo tak vysoko, že uvidělo, jak si na střeše vyspává náš ufňukaný, líný a smutný rampouch. A tak jej začalo popichovat svými žhavými paprsky.
2: Au, co mě to pálí na zádech? Jemine, teď já ležím v louži. Pomoc! Roztávám, taju, to je rána.
4: Tady vrána, vysílač první brána, porucha na drátě, kdo to ruší?
2: Vráno, prosím tě, pomoz mi, sluníčko mě rozehřívá, já roztávám, taju, umírám.
4: Tady vrána, letí rychlá záchrana, hlaste polohu, která strana střechy?
2: Sluneční, rychle, prosím vás.
4: Vztah, směr severní stráň. Krá,
2: krá. Konečně zima. Děkuji ti, vráno. Jak se ti odvděčím, bez tebe bych zahynul. Ještě cítím horečku.
4: To spraví zábal v mokrém sněhu. Večer budeš-li zdrav, uslyšíš koncert vraního zboru Krákora.
2: Rád si vás poslechnu. Vždyť jsem také hudebník. Hrají tady na tu ledovou píšťalu.
4: To je prýma. Zahraj mi tu rozvernou mazurku. Tu mám ráda. Můžeš se odvděčit za svou záchranu, hraj.
2: Když já mazurku neumím. Vlastně vůbec nic neumím.
4: Hraj, nebo tě rozklovu na cucky, ty prolhaný rampouchu. Krá, on prý je také hudebník. Krá.
2: Au, pomoc! Ne, auto bolí, zachraňte mě! Kde jste kdo? Můj nos, to bolí! Ne, pomoc!
5: Necháš ho, ty černá krákoro? Okamžitě ho pusť, nebo po tobě skočím a uvidíš. Mňau.
4: Jen si ho račte uchránit pro sebe, drahý kocoure, já vám nebráním. Proto mě nemusíte urážet.
5: Pardon, ale jistě chápete, paní Vráno, že jste neprávem ubližovala tady mistru Rampouchovi.
4: To mě podržte, mistru. Vždyť neumí zahrát ani notu, leda tu vaši falešnou kocouří písničku.
5: Ještě slovo a... Uletěla. Měla štěstí. Mistře Rampouchu, skočte si na můj hřbet a já vás odnesu.
2: A kam, prosím, smím-li se zeptat?
5: Držte se pevně a poslouchejte. Čtyři skoky, čtyři hopy, přes pole a přes příkopy, za velkou a malou chvíli uběhnu kocouří míly. Pak vyšplhám nahoru do střešního otvoru a už jsem tu za komínem, kde si trochu odpočínem.
2: Tady za komínem je, milý kocoure, opravdu velmi příjemné místo. Děkuji vám, že jste mě vynesl až na střechu.
5: To je pro mě maličkost. Dovolte, zavěsím vás tady na tento komín. Držte se. Pozor. Teď. Au. Miau. Stálo mě to pár chlupů, ale to nic. Visíte dobře.
2: Ano, děkuji. Je odsud překrásný rozhled.
5: Dobrá. A teď spustte.
2: A co, jako, prosím, pane kocoure?
5: Co, co? Zahrajte tu mou polku mňoukavou.
2: Ale já jsem myslel, totiž já jsem nemyslel...
5: Budete mi hrát, mistře Rampouchu, nebo ne?
2: Já nic, já muzikant, já nic neumím.
5: Neumíte? Tak budete viset na komíně tak dlouho, dokud se to nenaučíte. Mňau.
2: A je pryč. Nevadí. Aspoň se v klidu začnu učit hrát. To jsem se ale z toho učení nějak zapotil. Už mi zase kape z nosu. Je mi čím dál větší horko. A hrůza. A komín začíná chřát. Pomoc, pane kocoure. Vraťte se.
6: Princezna Vločka velí. Stát, moji hřebci severáci. Nevolala někdo o pomoc?
2: Káp. Káp. Pomoc. Jde mi o život.
6: Tiše, ledové kroupy. Princezna Vločka velí. Nebubnovat. Ať slyším, kdo tu volá o pomoc.
2: Já, smutný Rampouch, visím tady nahoře, na horkém komíně. Sundejte mě, jinak je se mnou konec.
6: Tak skoč dolů do mých saní.
2: Já se bojím, já se zlomím.
6: Princezna Vločka sněhou velí. Vánice, vezmi toho nešťastníka do své náruče. Snes ho dolů do závěje, ať tam v chladu pookřeje.
2: Zachráněn. Děkuji ti, sněhobílá princezno Vločko.
6: Rádo se stalo. Už je ti lépe, Rampouchu?
2: Je mi přímo do zpěvu a do hraní. Ano, rád bych zahrál na ledovou píšťalu pro tebe něco tak krásného, až bys měla ve svých nebeských očích křišťálové slzy radosti.
6: Tak hraj. Všichni si tě rádi poslechneme.
2: Princezno, spanilá Vločko, já jsem opravdu ten nejsmutnější Rampouch na světě. Já mám plné srdce lásky a neumím ti to zahrát.
6: Pak ti nezbývá nic jiného, než aby ses naučil hrát tak, abys to uměl. Hledám si ženicha, jehož srdce dovede zpívat. Dokážeš-li to ty, staneš se mým vyvoleným. Ale teď se musíme rozloučit. Princezna Sněhová Vločka velí. Hřebci severáci, kupředu.
3: S smutný rampouch, zamilovaný do křehké sněhové princezny vločky, se kvůli ní dal do učení. Poctivě cvičil. Hrál od rána do večera, od večera do rána. A pořád vyhlížel stříbrné saně sněhobílé princezny vločky. Jednoho dne se dostal až na střechu, kde kdysi seděl s kamarádem veselým rampouchem. Jak se zaradoval, když uviděl jeho ledovou čepičku. Hned na něho volal.
7: Ahoj, kamaráde, ty veselý tuláku, už jsem se taky naučil hrát na ledovou píšťalu, slyšel jsi? A to všechno kvůli sněhobílé princezně v ločce. Jestli se jí bude líbit moje písnička, vyvolí si prý mě za ženicha.
1: Ahoj, ty smutnílku. Tak to budeš princ, co? A kde pak máš tu svou princeznu vločku?
7: Počkej, slyším ji. Jede, už jede. Na čele jí září křišťálová hvězda. A jak se umí krásně smát, jako ty rolničky, co má na saních.
6: Přijela jsem si poslechnout tvoji hudbu, smutný panáčku. Zahraj na ledovou píšťalu.
1: A co kdybych zahrál já? Má píšťala je veselá, jako já? Co se smutným muzikantem? Nikdo ho nebude princezno poslouchat. A tobě se budou všichni smát?
6: Myslíš?
1: Uh-huh.
6: Tak zahraj ty jednu, veselý rampouchu. Zahraj písničku svého srdce. Ale ať je upřímná.
1: Jak to? Píšťala nechce hrát? Taková ostuda?
6: Vidíš, tvoje srdce je sice veselé, ale touží víc po bohatství a slávě než po mé lásce. Zahraj teď ty, smutný rampouchu.
7: Ano, jak rád. Ano, ano, budu hrát.
6: Takhle zní opravdová píseň. Krásná, až srdce usedá. Tvá píseň říká, mám tě rád. To je můj pravý ženich.
7: Oh, moje sněhobílá princezno vločko. Na naší svatbě musí hrát všichni mý kamarádi.
6: Takže budou. Tobě, mě a všem budou hrát pro radost a pro štěstí.

0: Holky a kluci, právě skončila pohádka a vy stále posloucháte Ušounovu pohádkovou školku.
1: Ve které jsem stále ještě nenašel štěstí.
2: Tak jsi zatím hledal jen kominíka.
1: No to je pravda. Já úplně zapomněl na čtyř lístky.
0: No ano, na čtyř lístky taky.
1: Taky ani, já běžím ven a ty prosím tě zatím dej holkám a klukům hádanku, jo, jo, jo.
0: Počkej, Ušoune, nechceš počkat na hledání až po školce? Aha, nechceš. No tak dobře, tak se holky a kluci připravte.
1: Ušounova hádanka.
0: Dneska vám zase pustím dva zvuky a vy na mě zavoláte, co slyšíte, ano? A začneme hudebním nástrojem. Co? Cože? Výborně, je to trubka, trumpeta.
1: Jo, jo, jo, jo, jo, jo, jo, no tak dobře, tak jsem čtyř lístek nenašel, ale proto ještě nejsem trubka.
0: Ale ne, Ušoune, já jsem chválila kamarády, že uhádli naši dnešní hádanku a to byla trubka, trumpeta, hudební nástroj.
1: Jo, jo, já myslel, jakože to bylo kvůli tomu, že jsem nenašel ten čtyřlístek.
0: Tak za prvé, Ušoune, hledal si moc malou chvíli. A za druhé se stejně říká, že štěstí máš, když najdeš čtyřlístek náhodou. Jen tak, když třeba mrkneš do trávy, prý když ho hledáš schválně, tak to neplatí.
1: Tedy to je ale práce, najít trošinku štěstí.
0: Někdy ano, někdy ne.
1: Ale prosím tě, dej nám radši už tu druhou hádanku.
0: Dobře, tak nastražte uši a hádejte, které zvíře slyšíte.
1: Kluci, pozor, 3, 2, 1, sova!
0: No paráda, zase jste to uhádli. Ty máš štěstí, Ušoune.
1: No to není štěstí, když to vím.
0: A je štěstí, když já vím, jakou písničku máš rád a teď ti ji pustím.
1: Ano, ano, to je štěstí, že mám tak dobrou kamarádku. Ušounova písnička.

0: kluci, posloucháte Ušou Novu, tady mou pohádkovou školku. A mně to právě došlo.
1: Aha.
0: No, došlo mi, že ten kouzelný dědeček byl sice moc hodný, ale neměl tak úplně pravdu.
1: Co pak, Ušoune, ty to vzdáváš? Přestaneš hledat štěstí? No to mi k tobě nijak nesedí.
0: Ale ne, Jani, dědeček se spletl proto, že já už velké štěstí mám. Chodím sem do super perfekt, úžasné parádní Ušounovy pohádkové školky. Mám tu spoustu kamarádů a taky tebe, Jani.
1: A já mám taky spoustu kamarádů. A taky tebe.
0: Takže máme štěstí oba.
1: Hurá!
0: Hurá!
1: Hurá! A to můžeme oslavit třeba...
0: Ale Jani, nedělej se, že nevíš. Chceš říct třeba písničkou.
1: To máš pravdu, chci. A mám to štěstí, že už tady máme jednu krásnou lidovou připravenou.

0: krásně zaspívali a ještě k tomu máme štěstí. No my se ale máme.
1: To máš pravdu, Ušonku.
0: A víš, jak se můžeme mít ještě trošičku líp?
1: Jasně, že vím. Ještě o kousek líp se budeme mít, až nám přijdou od kamarádů obrázky.
0: Přesně tak, holky a kluci. Namalujte nám kominíka nebo čtyřlístek, jo? Prosím, prosím, prosím.
1: Pro štěstí i pro radost.
0: Pro Ušouna i pro Janu.
1: A pak stačí, když váš obrázek rodiče nebo paní učitelka vyfotí mobilem nebo naskenují a pošlou na adresu ušoun@rozhlas.cz nebo přes aplikaci iRadio. Však oni si s tím už poradí.
0: A my potom někomu z vás za obrázek pošleme odměnu.
1: Tak ahoj holky, ahoj kluci, mějte se krásně. Přejeme vám s Ušounem jenom samé štěstí.
0: Tak ahoj a zítra se na vás zase moc, moc, moc těšíme. Loučí se s vámi váš Ušoun Rušoun
1: a o něco méně ušatá Jana Richterová. A na závěr si pustíme jednu písničku o kominíkovi. A vy se chyťte za knoflík, ať máte štěstí.
0: Ušounova písnička k tak.

0: Zajímá tě, co je in?
1: Tak poslouchej Trenduj, novou lifestyleovou talk show o vás, pro vás.
0: Přijít do ní může každý, kdo se nebojí šérovat, včetně tebe.
1: Eva Sinkovičová hosty vyspovídá, proberou, co řeší, co je baví a taky, co zrovna trenduje.
0: Navíc na ně čeká záludný kvíz i rozhlasová výzva.
1: Co myslíte? Daj to?
0: Pust si Trenduj. Každý druhý víkend v 16.00 anebo kdykoliv na webu Rádia Junior.
1: A budeš vědět, co je trendy.
0: Yes.
2: Myslel jsem, že se ztrácím v moři tvýho času.

Zapomenem na to, co bylo před náma, je nový den. Zas vyjde slunce až tam, kde budem jen ty a já ruku.

Ahoj holky a kluci, rodiče a prarodiče, milí posluchači. Rádio Junior vstupuje do své 13. sezony a i v tomto roce se můžete těšit na několik novinek. Pořad Mezi námi zvířaty nahradil sobotní klub Rádia Junior. Každé úterý od 15. do 16. hodiny si moderátorka Veronika Hájková zve zajímavé hosty a jejich zvířecí parťáky. Dárek, který se našel zaprášený v archivu budovy Českého rozhlasu, se jmenuje Pohádkové poklady. Nádherné čtené pohádky z let minulých, klasické zápletky a napínavá dobrodružství v podání hereckých legend, u kterých se budete smát i bát, uvedeme každou neděli od 19 hodin. A zpětně poté k poslechu na webu Rádia Junior nebo v aplikaci Můj rozhlas. V roce 2026 chystáme i další překvapení. Rádi bychom představili nové díly u Šounovy pohádkové školky. A těšit se můžete i na další novinky, a to nejen ve vysílání. Děkujeme za vaši přízeň. Adam Kebert, šéfredaktor Rádia Junior.

0: Expedice Sever na Rádiu Junior je v plném proudu.
1: V srpnu se vydáme na švédský venkov, konkrétně do Bulerbinu.
0: Děti z Bulerbinu od Astrid Lindgrenové jsou naším novým čtením na pokračování.
1: Zaposlouchejte se do příběhu plného dobrodružství a přátelství.
0: Na Rádiu Junior vám ho povypráví Bára Hrzánová.
1: Zvídavec ani trenduj samozřejmě v Expedici Sever na Rádiu Junior nesmí chybět.
0: Připomeneme si všechny severské díly, které za 5,5 roku ve Zvídavci vznikly.
1: V Trenduj pak Eva s Aničkou proberou, bez čeho v létě nemůžete být, a rozhodně zazní i severské tipy.
0: Nenechte svůj mozek a styl lenošit ani v létě.

večer se mi líbíš právě tím, co mě normálně ze židle zvedá. Nakonec na zadek mě posadí. Někdy mám pocit, že žít se s tebou nedá. Třeba když míváš nálady, když je to nahoru a dolů, mám chuť se zbalit.

0: i když přesto všechno tě mám rád. Občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu. A i když přesto všechno tě mám rád, občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu.
1: Radio Junior.
2: Čas duši léčí, tak jako déšť skrývá tvůj pláč, skryje i strach, co v sobě máš. Čas duši léčí,

0: Ahoj holky a kluci.
1: Prázdniny se blíží a opět jsme pro vás připravili letní speciály se vším všudy.
0: Kamže se letos vydáme?
1: Tady je malá nápověda.
0: Celé prázdniny budeme poznávat nejrůznější severské země.
1: Švédsko, Finsko, Norsko, Island,
0: Dánsko, Kanada, Aljaška a další.
1: Severu se dotknou i pravidelné pořady Rádia Junior.
0: Hitparáda bude hrát ty největší severské pecky.
1: Žili byli zapátrá do historie tamních osobností.
0: Ze zvídavce se třeba dozvíte, jak vznikají vločky.
1: Nudit se nebudete ani u Trenduj nebo Všudy kuku.
0: A k tomu všemu jsme si pro vás připravili dva výrazné tituly od Astrid Lindgrenové.
1: V červenci repríza Pipi dlouhé punčochy.
0: No a v srpnu zcela nová četba legendárních Dětí z Bulerbinu, tentokrát v podání herečky Báry Hrzánové.
1: Vaše Rádio Junior.
0: Více na webu radiojunior.cz.

0: Žili byli...
1: Ne, to není začátek pohádky.
0: Neuvěřitelné příběhy, které uslyšíte v podcastu Žili byli, se totiž opravdu staly.
2: Seznamte se s celebritami i zapomenutými osobnostmi dějin.
0: Je pravda, co se o nich říká?
2: Těšte se na historické historky, drby i fakta.
0: Věděli jste, že Napoleon nebyl prcek? Marie Terezie měla 16 dětí a Masaryk nerad pil vodu?
2: Nalaďte si vždy v pondělí v 6.30 naše vysílání. Všechny díly i pracovní listy pak najdete na
0: radiojunior.cz.

0: Junior.
1: Čau všichni, posloucháte Rádio Junior, od mikrofonu vás zdraví Eva Sinkovičová. Dnes je středa, 19. srpna, pojďme si společně užít dnešní odpoledne. Tento týden jsme spolu každý den, to znamená dneska už třetí v řadě. Každý den máme taky lifestyleový klub a s ním spojený zajímavý host, který dorazí v 7. Už teď ale startuje odpoledne jako vždycky nabité povídáním, písničkami, super pořady a taky zprávami, kterými rovnou začneme.
0: Rádio Junior.
2: Minutové zprávy.
1: Po 8 letech se v olomoucké zoo narodila mláďata zoborožců šedolících. Jde o první odchov nového rodičovského páru. Počty zoborožců šedolících ve volné přírodě východní Afriky stále klesají, především kvůli ilegálnímu obchodu. Proto je dobré, že se je daří rozmnožovat alespoň v zajetí. Památku padlých při okupaci Československa vojsky zemí Varšavské smlouvy připomene Český rozhlas pětním aktem skladením věnců na Vinohradské třídě v pátek 21. srpna v 11 hodin za přítomnosti představitelů politického i kulturního života a pamětníků této události. Svou účast potvrdil i prezident České republiky Petr Pavel. Otevřena bude i Galerie Vinohradská 12 výstavou Praha volá svět k 90. výročí rozhlasové stanice Radio Prague International. Z historických přístrojů rozhlasu po drátě bude možno si poslechnout originální vysílání z převratných dní srpna roku 1968. Dnes je světový den fotografie a letos si navíc připomínáme i 200 let od první fotografie. Tehdejší fotoaparáty byly rozměrné a na snímek bylo potřeba čekat hodiny. Dnes fotografujeme mobilem během zlomku sekundy. A telefon dokáže některé detaily výsledného obrazu sám dopočítat. Dnes je oblačno až zataženo, ojedinělé slabý déšť, přehánky k večeru na severu, budou i častější srážky, dokonce i s bouřkami. Nejvyšší teploty se dnes pohybují mezi 24 až 28 stupni a v 1000 metrech na horách je kolem 18.

Dnes je středa 19. srpna, 231. den roku 2026 a svátek má dnes Ludvík. Mužské křestní jméno Ludvík má německý původ. Vyvinulo se z germánského jména Ludvík, které se předkládá jako slavný bojem. Stejně se vykládá i jméno Ludvík. Jako česká varianta jména se označuje jméno Alois, které bylo odvozeno od francouzské podoby jména Ludvík a překládá se jako Ludvíkův syn. To mě třeba překvapilo, protože mezi Aloisem a Ludvíkem nevidím takhle na první pohled vůbec žádnou spojitost. Každopádně všem Ludvíkům přeju krásný svátek. No a kdo má dnes narozky? Třeba česká moderátorka a herečka Adéla Gondíková. Dáme si teď písničku Still Falling for You od Ellie Goulding, kterou bych chtěla věnovat všem dnešním oslavencům. Těm svátečním i narozeninovým. Doufám, že jste měli a pořád máte ten nejkrásnější den.

Krátce po zprávách tu mám pro vás v klubu Rádia Junior Holky a kluci ještě jednu zpravodajskou zajímavost. Skalní hrad Sloup na Českolipsku znovu otevře spodní nádvoří, které bylo návštěvníkům nepřístupné už desítky let. Místo se nově využije jako jednosměrný vstup do hradu. Součástí nádvoří je i křídlo rytířských schodů, které se proslavilo jako cesta do pekla v pohádce S čerty nejsou žerty. Otevření nového vstupu průvodcům velmi pomůže. Doteď zde byl a dosud je obousměrný provoz. V úzkých uličkách se lidé často mačkají a pro některé je ten výstup velmi kritický. Takže tento nový jednosměrný provoz vítají všichni s otevřenou náručí. Vstup nyní čeká ještě několik úprav. Hotovo by mělo být na podzim. Na nový vstup a zpřístupněné rytířské schody se těší i návštěvníci. Jeden dokonce říká, já se hrozně těším na ty schody, kterými chodili čerti. Já tam jako malý vždycky hrozně chtěl. Nový vstup bude otevřen od začátku příští sezony.

Holky a kluci, posloucháte Klub Rádia Junior a dneska si budeme povídat o Švédsku. V 7 za námi totiž taky jedna milovnice Švédska dorazí, tak ať jsme na ní trošku připravení. Švédsko láká na jedinečnou kombinaci moderní severské kultury a nespoutané přírody. Mezi hlavní turistické cíle patří hlavní město Stockholm, přezdívané Benátky severu, historické muzeum lodi, Vasa muzeum, Národní park Abisko, ideální pro pozorování polární záře a tradiční renesanční pevnosti či ostrovy jako Gotland. I ve Švédsku najdete skoro 100 000 jezer, říkám i, protože včera jsme vlastně měli Kanadu, ale předevčírem jsme se bavili o zemi s tisícemi jezer v Finsku. Navíc zde můžete skoro kdekoliv v krajině legálně a volně kempovat. Lákalo by vás navštívit zemi, kde se zrodila třeba Pipi Dlouhá Punčocha nebo Děti z Bullerbynu, nebo jste už ve Švédsku někdy byli? Co se vám tam líbilo? Dejte mi vědět, zajímá mě všechno, napište mi to na radiojunior@rozhlas.cz a nebo zavolejte. Číslo je 800 199 199.

Posloucháte Klub Radia Junior, dneska si povídáme o Švédsku. O této zemi panuje mylná představa jako o zemi mrazivé a chladné, i co se obyvatel týče. Opak je pravdou. Zážitky od polární záře až po znovu nalezení opravdového klidu v duši, to jsou důvody, proč i tahle severská země má nepopiratelné kouzlo pro turisty. Vypravit se poznávat Švédsko můžete kdykoliv během roku, ale prý je to během podzimu nejkrásnější. Samozřejmě, že ve Švédsku je o něco chladněji než u nás. Vždyť celých 15% země se nachází za severním polárním kruhem. Chladno je tady v podstatě od podzimu až do jara. Zimy ale v posledních letech trochu ztratily na intenzitě a teploty se obvykle pohybují jenom okolo minus 5 stupňů. Mráz tady nezalézá pod nehty, je to spíš suchý a větrný mráz, což je dáno polohou Švédska i kvalitou místního ovzduší. Mnohem víc než mráz, tak Švédy trápí tma. Matka příroda tenhle handicap bohatě vyvažuje dechberoucí podívanou v podobě polární záře. A pokud potřebujete inspirovat v kreativitě, tak určitě jeďte právě do Švédska. S tím, že je tady od podzimu do jara chladno, si Švédové příliš těžkou hlavu nedělají. Dospělí i děti se dokážou dobře zabavit doma. Čtou, poslouchají hudbu, pečou nebo něco vyrábějí. Švédsko se i díky tomu dlouhodobě řadí mezi nejkreativnější země světa. Podle takzvaného globálního indexu kreativity rozhodují o kreativitě dané země talent, technologie a tolerance. Mezi Švédy najdete spoustu úspěšných reklamních kreativců a umělců. Za zmínku možná stojí i fakt, že Švédové před časem zavedli 6-hodinovou pracovní dobu. Takže jsou v práci každý den o 2 hodiny méně než třeba my tady u nás v Česku. Teď si dáme další písničku a pak si budeme povídat třeba i o tamní nádherné přírodě.

0: Holky a kluci, posloucháte Klub Rádia Junior. Teď si společně poslechneme další díl síťovky, tentokrát o umělé inteligenci. Taky si někdy píšete s AI? Tak pozor, ať se do ní nezamilujete. Poslechneme si, co o tom Terka Rašová zjistila. Síťovka.
1: Ahoj a čau. Tentokrát mám v tašce síťovce lásku. Už jste si někdy zkoušeli psát s umělou inteligencí? A víte, že se některým lidem stalo, že se do AI zamilovali? Je to vůbec možné? Ano, je. Když si povídáte s chatbotem, odpoví vám vždycky hned. Má na vás čas, je milý, podporuje vás, povídá si s vámi o tom, co vás zajímá a baví a pamatuje si, co jste mu psali dřív. Zní to vlastně jako ideální partner, co? V písničce Hey Siri od skupiny Pilot se zpívá: jenom ty mi rozumíš, jenom ty víš, kdo jsem já. AI, AI, AI. Umělé inteligenci se můžete svěřit, dokonce vám i poradí a má vždycky dobrou náladu. Může s psaní s chatbotem ale někdy vzniknout opravdový vztah? Můžete si na AI sáhnout? Pohladí vás někdy, obejme? Můžete s ní vyrazit na výlet, zmoknout, spát pod stanem nebo se projet na kole? Předpokládám, že vaše odpovědi znějí ne. Přesto už se některým lidem stalo, že se do chatbota zamilovali. A to i dospělákům. V běžných vztazích se s ostatními vždycky neshodneme. Někdy se hádáme, někdy jsme na sebe navzájem nepříjemní. A je to normální. Díky tomu se můžeme naučit, jak s ostatními vyjít, věci si vyříkat nebo být tolerantní a chápat, že ten druhý může mít zrovna špatnou náladu. Je taky dobré si uvědomit, že všechno, s čím se AI svěříte, je někde uložené. Vaše trápení nebo důvěrné informace slouží k tomu, aby se na nich umělá inteligence dál trénovala, ale nikdy s jistotou nemůžete vědět, co se s nimi stane. Pokud se k vašim informacím dostanou kyberzločinci, můžou je zneužít. Proč myslíte, že se lidé do umělé inteligence někdy zamilují? A co se vám líbí na opravdovém vztahu s kamarádem nebo kamarádkou? Rozloučím se s vámi básní. Ahoj AI miláčku, nedal by sis omáčku? Ne, tak to je velká škoda. A co takhle v září voda? Kánojta tě neláká. A co skákat panáka? Nemáš nohy? To mě mrzí, tak snad vyrazíme brzy aspoň někam na výlet. Aha, ty nechceš nikam jet. Dáš mi aspoň pusinku? Tak nic, já chci Lucinku. To je kamarádka živá, chodí, tančí, taky zpívá. Půjdem spolu někam ven, dáme zmrzku, to je sen. Loučí se s vámi Rašová Terka, síťová reportérka. A nezapomeňte, že všechny díly síťovky dáváme na webovky. Radio Junior, CZ.
0: A teď už se blíží čas na naší dnešní první vzkazovnu. To znamená, že po písničce Malý princ od Jakuba Ondry budu zase hrát dva songy podle vás a vyřizovat vaše přání a vzkazy. Můžete to využít jako přání někomu k narozkám, k svátku, pozdravit někoho, potěšit, anebo samozřejmě i sami sebe, to se taky počítá. Posílejte na e-mail vzkazovna@rozhlas.cz svoje tipy na písničky a svoje zprávy.

0: Vzkazovna Rádia Junior.
1: První písnička naší první vzkazovny bude Good Time od kapely Owl City feat. Carly Rae Jepsen a přeje si Johanka. Tak posílám.

0: dubna. Celé odpoledne, každou hodinu na Junioru.
1: Holky a kluci, posloucháte Klub Rádia Junior, povídáme si o Švédsku. To, že tam je nádherná příroda, jste už určitě někdy slyšeli, pokud jste to neviděli na vlastní oči. Švédská krajina je až z 97% neobydlená a civilizací nezaplavená. Švédsko tak utváří pestrý koktejl zachovalé přírody, národních parků a přírodních rezervací, které pokrývají desetinu jeho rozlohy. Přírodních krás k prozkoumávání je tu opravdu požehnaně. O Švédech je známo, že přírodu milují a taky se o ní náležitě starají. Dokonce recyklují 99% svého odpadu. Jsou velkými fanoušky outdoorových aktivit a kladou důraz na zdravý životní styl. Když pak Švédům při toulkách na čerstvém vzduchu vytráví, klidně se vrhnou na kuchtění přímo v přírodě. Řada míst je proto opatřena ohništěm s otočným roštem a třeba i s velkou pánví. Za zmínku, co můžete navštívit, pokud se vydáte do Švédska, stojí třeba Národní park Asnen nebo Národní park Abisko a nebo Národní park Sarek. Ale to je jenom příklad, určitě byste toho našli daleko víc, kam vyrazit. Father, tell me.

klubu Rádia Junior si povídáme o Švédsku a já bych ještě chtěla věnovat čas tomu, abych vám představila i jeden z nejoblíbenějších švédských svátků, což je letní slunovrat, Midsommar. Jde o největší letní oslavu ve Švédsku. Slunovrat je natolik významný, že se dokonce stal i státním svátkem. Tradičně se sice slavilo přímo v den slunovratu, dnes však oslavy připadají na víkend okolo 24. června. Dlouhé dny a dlouhé bílé noci navíc poskytují možnost slavit i několik dní a nocí v kuse. Všude po okolí jsou rozmístěny májky, hlavní symbol slunovratu, okolo nichž lidé pozdě do noci tančí. Ženy se zdobí věnci z lučních květin a březových větviček. Podle pověry musí nezadané dívky tuto noc nazbírat 9 kvítí a dát si je pod polštář. Ve snu se jim pak zjeví jejich nastávající. Typickým pokrmem pro slunovrat jsou nakládání s ledi, podávání s novými bramborami a taky s chlebovými plackami. Švédové pak slaví i různé dny jídla, třeba den vaflí, ten připadá na 25. března. Nebo třeba den z kořicových šneků 4. října. Ten ještě stihneme letos, takže můžete ho klidně 4. října oslavit. K sladkému pak taky neodmyslitelně patří káva a ve Švédsku to platí dvojnásob. Švédsko se v roce 2015 umístilo na 3. místě v žebříčku největších konzumentů kávy na světě.

0: Hodinové zprávy.
1: Holky a kluci, po 8 letech se v Olomoucké zoo narodila mláďata zoborožců šedolících. Jde o první odchov nového rodičovského páru. Počty zoborožců šedolících ve volné přírodě východní Afriky stále klesají, především kvůli ilegálnímu obchodu. Proto je dobré, že se je daří rozmnožovat alespoň v zajetí. Památku padlých při okupaci Československa vojsky zemí Varšavské smlouvy připomene Český rozhlas pětním aktem s kladením věnců na Vinohradské třídě v pátek 21. srpna v 11 hodin za přítomnosti představitelů politického i kulturního života a pamětníků těchto událostí. Svou účast potvrdil i prezident České republiky Petr Pavel. Otevřena bude i galerie Vinohradská 12 s výstavou Praha volá svět 90. výročí rozhlasové stanice Radio Prague International. Historických přístrojů rozhlasu po drátě bude možno si poslechnout originální vysílání z převratných dní srpna roku 1968. Dnes je Světový den fotografie a letos si navíc připomínáme i 200 let od první fotografie. Tehdejší fotoaparáty byly rozměrné a na snímek bylo potřeba čekat hodiny. Dnes fotografujeme mobilem během zlomku sekundy a telefon dokáže některé detaily výsledného obrazu sám dopočítat. Dnes je oblačno až zataženo, ojediněle slabý déšť nebo přehánky. K večeru na severu území srážky, častější i s bouřkami. Nejvyšší teploty se pohybují mezi 24 až 28 stupni Celsia a v 1000 metrech na horách je kolem 18. Právě nám odstartovala 18. hodina, pořád posloucháte Klub Rádia Junior s Evou Sinkovičovou a začínáme společně druhou hodinku našeho vysílání. Povídáme si dneska o Švédsku, krom toho si ale taky pouštíme super hity a v další hodince nebude chybět ani zvídavec, druhá vzkazovna, četba na pokračování a prozradím, kdo za námi dorazí jako host do dnešního klubu.

Holky a kluci, začínáme druhou společnou hodinku po písničce Opalite od Taylor Swift, kterou si pustíme už za chvilku. Nás čeká další díl Zvídavce. Tentokrát o tom, kolik váží mrož a jak dlouhé má kly. Čím se tenhle mořský savec živí a jak může ve skupině ztratit dobré postavení, to všechno se v dnešním díle dozvíte. A pokud se o tom budete chtít ještě popovídat, klidně zavolejte. Číslo je 800 199 199.

0: Zvídavec Evy Sinkovičové.
1: Ahoj holky a kluci, máme tu další díl Zvídavce. Tak jakou zajímavost se dozvíme dnes? Mrož lední je přizpůsoben k životu v nejchladnějších vodách světa. Obývá severní ledový oceán a sever Atlantského oceánu. Tento obrovský ploutvonožec s mohutnými kly, které mohou být dlouhé až 1 metr, je společenským a fascinujícím tvorem. Kly jsou pro mrože důležité, rozráží s nimi led, používá je při vylézání z vody na souš, při pohybu na souši a taky s nimi odtrhává potravu ode dna. Samice mají kly kratší, ale pořád dorůstají klidně do délky 50 cm. Výjimečně velcí samci mohou vážit až 2 tuny. Mroži jsou tedy opravdu obři. Na souši ale působí velmi neohrabaně a taky špatně vidí. Vše se ale změní ve vodě, kde se z nich stávají obratní lovci. Za potravou se potápí několik desítek metrů a vydrží pod vodou několik minut. Pochutnávají si hlavně na tvorech žijících na dně moře. Pomocí zrohovatělé kůže na čenichu a hmatových vousů prohledávají mroži bahno a pátrají po potravě. Tu tvoří hlavně měkkýši, sumíši, korýši, ryby, ale někdy velký mrož uloví i tuleně. Výživný tulení tuk mu o zvláštní jídelníček. Jde o dobrého plavce a taky velkého zvědavce. Stává se, že mroži občas zaťukají klem na potapěčovu láhev s kyslíkem. Nebo se pomocí klů pověsí za okraj člunu a pozorují, co se tam děje. Úmyslně ale na člověka neútočí. Mroži jsou obohaceni vrstvou olejnatého tuku pod kůží. Díky tomu je jim teplo, jsou izolováni, zároveň jim tuk pomáhá se hbitěji pohybovat pod vodou, je jejich zásobárnou energie a chrání jejich vnitřní orgány. Mroži taky migrují, stahují se za potravou a přizpůsobují se tání ledovců. Za rok mohou urazit i 3000 kilometrů. Mroži lední jsou, jak už jsem říkala, společenští. Žijí v poměrně velkých skupinách, ale panuje v nich přísná hierarchie. Mladí mroži se zdržují na okraji a nemají moc dobré postavení. Vše naopak vedou silní samci s velkou autoritou. Autoritu ale může mrož ztratit, například když přijde o svůj kel. Pokud mroži na souši polehávají, což se děje velice často, jeden samec skupinu hlídá a varuje před nebezpečím. Varovný hvist znamená, že mají všichni rychle zmizet do vody. Pokud je ale někdo ze skupiny napaden, ostatní mu jdou na pomoc. Mezi sebou samci bojují hlavně o samice. V období páření jsou mroži taky nejaktivnější. Všude se ozývají bručivé zvuky. O mláďata se pak skupina pečlivě stará. Pokud mláděti třeba zahynou rodiče, jiná samice se většinou mláděte ujme a přijme ho za vlastní. Zajímavé je, že mroží kůže mění barvu podle činností tohoto obra. Při vyhřívání na slunci získává růžovou barvu, ve vodě je zase spíše šedá nebo hnědá. Mrož se sice často jen tak povaluje na souši, ale moc toho nenaspí. Dokáže být vzhůru i 84 hodin a když už spí, tak u toho klidně i plave, visí kly za ledovec nebo podřimuje ve stoje. Obzvlášť visícího mrožího spáče bych ráda viděla. Mroži jsou ale bohužel celkem zranitelným druhem. Dříve byly hojně loveni pro své kly a pevnou kůži a jejich lov na souši byl pro člověka velmi snadný. Dnes je ale ohrožuje hlavně zhoršující se životní prostředí. Co na tohoto poměrně míru milovného velikána říkáte? Moji milí zvídavci, pokud chcete o společenském obrovi mrožovi někomu vyprávět, ale nestihli jste si všechno zapamatovat, tak nevadí. Už teď si to na webu Rádia Junior můžete poslechnout znovu, kolikrát chcete. A pokud vás napadá nějaká zajímavost, o které moc lidí neví, tak mi určitě napište a třeba se objeví v nějakém dalším dílu Zvídavce. Tak ahoj!

Holka, kluci, posloucháte Klub Rádia Junior a povídáme si dneska o Švédsku. Švédové jsou milí, vstřícní, ochotní a pohodoví. Až někde uslyšíte, že když někdo pochází ze severu, musí být nutně odtažitý, prostě takový studený psí čumák. Nevěřte mu, je to hloupý předsudek. Švédové jsou přátelští, srdeční, pohostinní, otevření vůči jiným kulturám a mají velký smysl pro humor. Švédsko taky platí za jednu z nejliberálnějších zemí v Evropě i ve světě. Švédové se o vás budou zajímat, rádi s vámi prohodí pár slov a seznámí vás se svou zemí a kulturou. Mají totiž silně vyvinuté národní cítění, pramení z úcty a hrdosti na svou zem. To, co během pobytu ve Švédsku oceníte, je i fakt, že Švédové mají doslova ve své krvi zakořeněný smysl pro pořádek a ctí pravidla. Ani přinejmenším nehrozí, že se s vámi bude někdo přetlačovat ve frontě, nebo že vám nenávratně zmizí zavazadlo. Švédsko je taky módní centrum severní Evropy. Když se kteréhokoliv milovníka kvalitní módy zeptáte, co se mu vybaví při slovním spojení švédská móda, nejspíš odpoví, že je to střídmost, jednoduché barevné kombinace, minimalistické střihy, kvalitní materiály a důmyslné detaily. Někteří Švédové ale volí třeba zcela opačnou cestu. V odívání jsou uvolnění, preferují jednoduchost a originalitu.

0: Holky a kluci, teď si dáme písničku Roboti od Robina Mooda a pak nás čeká druhá a dneska poslední vzkazovna. To znamená, po téhle písničce zase zahraju dva songy podle vás. Můžete k tomu přidat i nějaký vzkaz, je to na vás. Posílejte mi vaše tipy na písničky na e-mail vzkazovna@rozhlas.cz.
1: Někdy jsou pocity tak trochu zmatený.

0: Vzkazovna Rádia Junior.
1: Odstartovala druhá vzkazovna a první písnička, co si zahrajeme, je píseň Buff od Káji a Bambuláčka a přeje si ji Karlík pro něho a pro jeho sestřičku Maru. Takže Karlíku, Maru, doufám, že pořád posloucháte a že si písničku Buff pořádně užijete.

0: Bubu. Nikdo mě nechytí, to ti slibuju.
1: Ale já jo.
2: A druhá písnička a poslední na přání bude píseň Tělo od Evy Farné a přeje si ji Léňa. Takže posíláme a tím ukončujeme dnešní vzkazovnu a písničky na přání zase zítra.

0: Ubytovna. Celé odpoledne, každou hodinu na Junioru.
1: Naše společné odpoledne se blíží do velkého finále a tím je hodinový rozhovor s naším dnešním hostem. Do studia za mnou dorazí Kateřina Duchoňová, překladatelka a redaktorka. Kateřina překládá ze švédštiny, ve Švédsku jednu dobu žila a pořád zemi navštěvuje. Co nám o tomhle koutě severu poví, proč je jí Švédsko tak blízké? To se za chvilku dozvíme. Chcete se i vy, Katky, na něco zeptat? Napište už teď na radiojunior@rozhlas.cz svou otázku, nebo pak po 7. zavolejte na číslo 800 199 199 a můžete se jí zeptat přímo. Teď si ale udělejte pohodu, začíná čtení na pokračování. Dneska je to čtvrtý díl lichožroutů, tvorů, kteří žerou ponožky a z párů dělají licháče. Tak schválně, co se dnes bude dít. Čtení s názvem Lichožrouti právě začíná.
2: Rádio Junior, čtení na pokračování.
3: Lichožroutné ségry bušky.

sudah lihat. Sudah lihat, sudah lihat. Lihat, lihat, lihat. Nečekaná návštěva a amulet. Hýlíkův děda měl návštěvu. To se nestávalo právě často, ne, že by byl mrzout nebo dokonce lakomec. Dělalo mu radost, když mohl ze skromných zásob připravit nějaké drobné pohoštění. Vadil mu ale ten divný zvyk skoro všech návštěv mluvit jen proto, aby řeč nestála. To začínal být po půl hodině netrpělivý, po další půl hodině nesvůj a hodinu na to už tak nerudný, že se návštěva měla k odchodu. Až zase ve dveřích, když říkal naschledanou, se děda usmíval a někdy přímo zahřil. Tentokrát ale jedna návštěva přišla už dopoledne a seděla tu ještě, když se Hýlík vrátil z pohřbu. To je pan Bono, zrovna přiletěl z Afriky, představil děda opáleného lichožrouta ve slunečních brýlích. Z Afriky? Užasl Hýlík, ještě měl plnou hlavu zážitku z krematoria a teď tohle. A ty jsi Hýlík, viď? Zadíval se mu do očí ten cizinec. Moc jsem se těšil, až tě poznám osobně, ale s vyprávěním toho o tobě moc nevím, ale vím tolik, že by ses divil. Hýlík si pomyslel, kdo by asi tak mohl o něm v Africe vyprávět, ale zeptat se nechtěl, aby tu plachou myšlenku nezakřikl. Víš, kdo mi o tobě povídal, viď? Hýlík přikývl. Ale ve vyprávění tvých rodičů jsi pořád malý kluk. Až se dostanu zpátky, musím jim říct, že to není pravda. Usmíval se pan Bono. Jsou pryč už 3 roky, připomněl mu Hýlík, i když nechtěl, zazněla v jeho hlase výčitka. Dneska děti rostou hrozně rychle, to není jako za mých časů, ozval se rychle děda. Bude to zdravější stravou a hojností. Mně vám, pane Bono, připadá, že svět se přímo topí v ponožkách. A přišlo to z Číny. Hýlík netrpělivě poskočil. Už měl těch úvah dost. Pane Bono, zvolal. A co moji rodiče, jak se mají? Co tam tak dlouho dělají? A kdy se vrátí domů? Všechny tyhle otázky a ještě pár dalších vychrlil jedním dechem. Pan Bono si odkašlal.

se ví, že děda je moc hodný a starostlivý a určitě je to nejmoudřejší lichožrout na světě. Ale nikam ven už nechodí. Má svůj vlastní svět a schovává ho ve vzpomínkách, pomyslel si Hihlík. Za to tenhle pán Bono vypadal jinak a mluvil jinak než ostatní lichožrouti. A děda, který zase svého vnuka dobře znal, poznal, na co teď asi myslí. Hihlíku, zvolal, jako by si až teď vzpomněl na něco důležitého. Vždyť já jsem ti zapomněl říct, že tady pan Bono je velvyslanec. Správně by ho měl oslovovat vaše excelence. Na to se pan Bono ušklíbl tak jako pohoršeně a utrousil. Ale prosím vás, komu čest, tomu čest, nenechal se odbít děda. Hihlíku, pan Bono lítá po celém světě a schání pro africké lichožrouty podporu. To jako scháníte ponožky? Zeptal se Hihlík. Víš, Hihlíku, začal pan Bono pomalu, ponožky mají na starosti právě tvoji rodiče. Já se starám o to ostatní. Teď už znervózněl i děda. Hihlík dobře slyšel, jak si brumlá. Ostatní, to bych rád věděl, co to je. Ostatní. Ale přímo se nezeptal. Ani na to neměl čas, protože pan Bono konečně začal povídat o Hihlíkově mamince a tatínkovi. Vyprávěl, jakou záslužnou práci v Africe dělají a v jakém strašném nebezpečí se kolikrát octnou. Mluvil dlouho a všechno, co řekl, bylo krásné a napínavé a samá chvála jeho tatínka a maminky. Hihlík poslouchal a byl na své rodiče a na jejich nebezpečnou práci ohromně pyšný. Jenže jeho smutek to nijak zvlášť nezahnalo. A pak podle hluku z Vavřincova pokoje poznal, že jeho kamarád je už doma a že za chvíli uvidí na posteli ty dva licháče z krematoria a rukou psaný pozdrav: spí sladce, Ekone. Při tom pomyšlení se Hihlík na celé kolo rozesmál. Takhle se mi líbíš, pochválil ho pan Bono a zvedal se k odchodu. Na zápěstí mu něco blikalo. Pěkný hodinky, mlaskl Hihlík pochválně. Hodinky a kompas v jednom, upřesnil velvyslanec a najednou se bacil dlaní do čela. Že já bych na to snad zapomněl, sáhl do kapsy a podával Hihlíkovi malý kožený váček pro tebe od vašich. Hihlík po váčku hned chňapnul. Co je to? Matka ti posílá amulet. A amulet, vytřeštil se Hihlík. Vidím, že na pověry nevěříš a amulety jsou ti k smíchu jako mě, ale ber to jako suvenýr. Naschledanou, excelence, řekl děda ve dveřích a byl vidět, že si také oddechl. Hihlíkovi se prsty trochu třásly, když sahal do koženého váčku. Na rozdíl od jeho excelence, síle a moci amuletů věřil.

Tak něco, ale tenhle amulet vypadal jako hříbeček na štupování punčoch. Ze dřeva však nebyl, byl z rohu bílého nosorožce.

0: Hrdina Kilimandžára. Hejlík si váček s amuletem pověsil na krk. Měl pocit, že z něho vychází teplo a síla afrického slunce. Pan Bono říkal, že takové amulety nosí na prsou afričtí válečníci, aby se jim vyhýbaly nepřátelské šípy. A smál se tomu. Hejlíkovi to tedy k smíchu vůbec nepřišlo, ale ani před přítelem Egonem o tom nemluvil. Co kdyby se taky poškleboval? Přišel ho navštívit pozdě odpoledne a viděl, jak si leští svou zlatou trumpetu.
1: Mám dneska večer hraní v jednom baru za řekou, povídá. A co budeš dělat ty?
0: Já půjdu s tebou.
1: Hejlíku, muzikanti jsou na ponocování zvyklí, ale ty musíš jít brzo na kutě, ne?
0: Ne, řekl Hejlík. Já chodím spát stejně pozdě, jako ty.
1: Jak to?
0: Ale to už přece musíš vědět. Lichožrout přece přebírá zvyky i zlozvyky svého domácího pána.
1: Takže když ty si ráno čistíš zuby, tak taky zacákáš pastou celou koupelnu jako já.
0: Smál se Egon. My, lichožrouti, si zuby nečistíme, protože se vody štítíme. Urazil se Hejlík.
1: Tak promiň.
0: Hejlík zarytě mlčel. Pan Vavřinec měl jedinou možnost, jak si ho udobřit. Natáhl si na nohy vzácné licháče, ty z krematoria, a řekl:
1: tak já tě sebou do toho baru vezmu. Jmenuje se Kilimandžáro a je to tam dost hustý.
0: Co to je?
1: Hustý?
0: Ne, to Kilimandžáro.
1: Hora v Africe.
0: Super, řekl Hejlík. Kilimandžáro byl dvoupatrový schátralý barák v dolní části města. Okna beze skel, byla zatlučena prkny, nikdo tu už nebydlel. Jen v přízemí dosluhoval rokový klub. V Kilimandžáru pan Vavřinec s malou kapelou hrál jinak než na státním pohřbu, i když o pohřeb vlastně šlo. Byl to poslední koncert před zavřením klubu. Hejlík tu musel být schovaný ve futrálu na trubku, který ležel Egonovi u nohou. Na tom Egon trval. V malém sále bylo nakouřeno a narváno. Lidi se tu v polotmě objímali nebo tancovali a ti unavenější seděli na vysokých stoličkách u baru a pospávali. I Hejlík už trochu klímal, ale najednou ho cosi probudilo. Jeho instinkt lichožrouta spustil alarm. Do sálu vtrhlo asi 10 divokých lichožroutů. Vypadali jako smečka kojotů, která jen čeká na povel, aby mohla zaútočit. Oči jim svítily, byly vychrtlí a každý z nich měl v lalůčku ucha zapíchnutý spínací špendlík. Pak se ozvalo krátké, ostré zahvízdnutí. Několik lichožroutů vyrazilo k baru, ostatní se ztratili mezi stolky. Ten, co zahvízdal, ten nejvychrtlejší a nejdivočejší, měl špendlík v obou uších. Zůstal stát u vchodu a rozhlížel se. Zdálo se, že větří a hledá si kořist. To byl jistě vůdce smečky. V sále se už zatím ozvalo první vylekané zaječení. Nějaká slečna přišla opruhovanou pod kolenku. Pak další výkřik a zaklení u baru. Dva pivaři nevěřícně koukali jeden druhému na nohy.
2: Ty máš jen jednu ponožku, ale ty taky.
0: Hýlík se nikdy v životě s takovým hromadným přepadením nesetkal. Lichožrouti jsou přece osamělí lovci. Když si nějakou ponožku vyhlídnou, musí se jí zmocnit nenápadně a s jistou elegancí, tak, aby to ten okradený pocítil jako dotek přízraku a tajemství. Ale tahle smečka rvala lidem ponožky násilím a hromadně. Hihlík vyskočil z futrálu. Musel něco udělat, ale nevěděl co. To má snad pomáhat lidem proti lichožroutům. Podíval se ze spodu na Egona, ale ten troubil solo a po prasku v baru si zřejmě vůbec nevšiml. Podupával si do taktu a hlavní kojot uhranutě hleděl na jeho ponožky, na tu černou s karmínovým podkresem a na tu protkanou stříbrnou nitkou. Stačilo pár skoků a už se po nich sápal. Tak to ne! Hihlík vyrazil se skloněnou hlavou. Šéf smečky ten útok nečekal, zavrávoral a chvíli trvalo, než popadl dech. Co si to? Zasyčel. Měl ohromnou sílu. Jednou rukou držel Hihlíka za krk a druhou stahoval Egonovi ponožku. Hihlík mu na tu ruku dupl, rváč se po něm onal loktem a už se váleli v jednom chumlu. Egon se zatím vznášel ve výškách svého trumpetového sola a nevěděl, co se tam dole děje. Kojotovi se už podařilo ukořistit tu s karmínovým podkresem, ale chtěl mít obě. Otočil se na jedné noze a druhou vykopl po Hihlíkovi. Místo něho však nabral jednoho z těch parťáků, kteří mu přispěchali na pomoc. Ten vyletěl do vzduchu a nabral směr rovnou do Egonovy trumpety. Místo jásavé melodie se ozvalo sýpání. Trubka byla ucpaná. Egon nadmul tváře a foukl. Lichožrout vyletěl ven a přistál na barovém věšáku. Teprve teď si pan Vavřinec všiml, že má jen jednu ponožku a o tu druhou, že se pod barem svádí krutý boj. V chumlu divokých lichožroutů poznal svého přítele. Hihlíku, zvolal a bitva na chvíli ustala. A té chvilky Hihlík využil. Vytrhl se ze sevření a prchal pryč. Proplétal se lidem mezi nohama, vyběhl na chodbu, kde byla šatna. Tady se vydýchal, ale lichožroutích pronásledovatelů se nezbavil. Už je měl zase v patách. Zachránil se jen skokem na stolek u baru, kde seděl nějaký zasněný svalovec. Ten úžasem strnul, když takhle kousek před sebou spatřil lichožrouta. Párkrát zamrkal, prudce vytrčil potetovanou paži a chňapl po lávi piva. Hihlík unikl jen o vlásek. Odrazil se a dopadl na barový pult. Barman tu právě z velké sifonové láhve stříkal minerálku do vysokých sklenic s barevnou tekutinou. Hihlík ho odstrčil a namířil prout minerálky na své pronásledovatele. Každý z nás už ví, co na lichožrouty platí. Voda a psy. I teď to platilo. Zmáčená smečka zakvílela a hnala se k východu. Jenom jejich vůdce se na okamžik zastavil, zadíval se na Hihlíka a zasyčel. Já tě dostanu, jakože se kudla Deterony jmenuju. A mě říkají Hihlík, představil se slušně hrdina Kilimandžára. Ty máš ale odvahu, sám proti takové přesile, divil se Egon, když se vraceli domů. Protože mě proti všem nepřátelům chrání tenhle kouzelný amulet, volal Hihlík rozjařeně. Chtěl si váček s amuletem sundat z krku, aby ho Egonovi ukázal. Nebyl tam. Já ho při té bitvě ztratil, zaúpěl. Egon chtěl kamaráda potěšit.
1: Hilíku, nevěř na kouzla, když můžeš věřit sám sobě, řekl důrazně a chtěl ještě pokračovat, jenže
0: já ho musím najít, křikl Hilík a zmizel tak rychle, jak to jen lichožrout umí.
1: Ano, šéfe.
0: Vasil s Pepou Padrátem a Škrtičem Čangem stáli před velkým šéfem jako poškoláci v ředitelně. Pepa Padrát se drbal ve vlasech, na zem se snášelo jakési chmíří.
1: Moli?
0: Šéf si štítivě odfrkl.
2: Sežrou vás moli.
1: A proč je jich tak málo?
0: Obrátil se na Vasila.
2: Víc jsem jich nesehnal, omlouval se Vasil. Přišly zlý časy, teda jenom na nás, vy jste šéfy, v pohodě.
1: Já? A v pohodě?
0: Tulamor senior se chytil za srdce.
2: Vždyť já se topím v neštěstí. Přišel jsem o svého jediného syna.
0: Na to se za půdním trámem ukázal Ramses.
1: A co já? Otče,
0: zvolal ukřivděně.
2: Ty půjdeš s nima. Pomůžeš jim zachránit svýho jediného bratra, řekl. Taky jsi jediný, kdo se u profesora vyzná.
1: A co tam, šéfe? Ten váš junior dělá.
0: To se poprvé ozval Škrtič Čango.
2: Co se asi tak dá dělat v kleci?
0: Zavrčel Padre.
2: Třeba protáhnout se mřížema.
0: Navrhl Pepa Padrát.
2: Nebo...
0: Zauvažoval. Jestli na té kleci za zámek, tak vzít papa klíč.
2: Nebo papa padrátek. Takhle do dvou prstů. Dost. Už nechci slyšet žádný otázky a žádný odpovědi kromě ano, šéfe, je vám to jasný? Ano, šéfe. Tak si zapište za uši. Co za chvíli uděláte? Ramses, můj druhý jediný syn, vás zavede o dvě patra níž k bytu toho bláznivého profesora. Pepa Padrát tím drátkem, co mu čouhá ze svetru, odemkne dveře.
0: Vasil zvedl ruku, jakože se chce na něco zeptat.
2: Jestli nebude doma, co? Bude doma. Pořád něco zkoumá a zbytu se nehne. Ale je neškodnej. Stačí, když ho tady Čango tou svou šňůrkou trošku
1: přiškrtí, špetl Ramses.
2: Správně, chlapče. A ty pak dovedeš Vasila k té skleněné kleci, v který je uvězněný chudáček můj Tulík.
0: A jo? Vasil skrabatil čelo perným přemýšlením.
2: Vasile, ty tu klec rozbiješ a pak všichni zmizíte.
0: Vasil třepal rukou, jakože se chce ještě na něco zeptat.
2: No, kam asi?
1: Zavrčel Padre.
2: Sem ke mně na půdu. Tady náš profesor nikdy nebyl. Je vám už konečně všechno jasný?
0: Ne, že by bylo, ale přikývli.
1: Ano, šéfe.
0: Lichožrout mé ségry Božky.

0: On vážně nic jiného nejí. Fakt.
1: Zajímá tě, kdo čtení napsal a natočil?
2: Chceš si poslechnout další příběhy?
1: Jdi na web Radio Junior.cz

0: Junior.
1: Ahoj všichni, posloucháte středeční klub Rádia Junior s Evou. Máme prázdniny, takže tento týden máme každý den lifestyleové kluby se mnou, na které jste normálně zvyklí jenom ve čtvrtek. Naším dnešním hostem je Kateřina Duchoňová, překladatelka a redaktorka. Kateřina překládá mimo jiné i ze švédštiny, ve Švédsku jednu dobu žila, pořád zemi navštěvuje. Co nám o téhle severské zemi poví? Proč je jí Švédsko tak blízké? Snad se brzy dozvíme nejenom tohle, ale mnoho dalšího. Katko, moc vás zdravím a díky, že jste si udělala čas a přišla za námi do Rádia Junior.
2: Ahoj a děkuji za pozvání.
1: Co by holky a kluci, co nás teď poslouchají, měli takhle na začátek o vás vědět a nezaznělo to v tomhle Katičkém úvodu?
2: Asi by měli vědět, že mám kočku Julinku a strašně ráda plavu.
1: No, to je určitě důležitý, takže jestli vás zajímá i něco kočičího nebo ohledně plavání, tak to můžete určitě do svých dotazů na Katku taky zařadit. My si dáme hned po úvodu další písničku a pak už mám na Katku spoustu otázek a i vy se můžete ptát, napište nám na radiojunior@rozhlas.cz a nebo zavolejte číslo je 800 199 199.

0: Posloucháte Klub Rádia Junior. Dneska si povídám s překladatelkou a redaktorkou Kateřinou Duchoňovou a máme hned první telefonát. Dovolal se nám Hugo. Ahoj Hugo, slyšíme se?
1: Jo, slyšíme se.
0: Tak už tě slyší i Katka, už má sluchátka, tak rovnou se můžeš ptát, co tě zajímá.
1: Dobře, tak první otázka je, chtěl bych se zeptat, jaké jsou tradiční jídla ve Švédsku?
2: Tak tradiční jídlo švédské, hodně tradiční jsou masové kuličky. To asi všichni známe z IKEA, ale je pravda, že jsou jako ve Švédsku, když si jedáš, tak jsou ještě daleko lepší. Mají jako s bramborama, mají strašně rádi dané brambory a potom jedí strašně moc jako ryby. Tresky a lososy a strašně mám ráda třeba bramborový salát, který dělají, který je takový trošku jiný než ten náš, a tak ten si taky děláme. A potom ještě teda musím zmínit, že vždycky o Vánocích si děláme takzvanou kaši pro skřítka, to je taková rýžová kaše, které se udělá prostě strašně velká mísa a kousek se musí nechat i za dveřma pro toho vánočního skřítka, aby si dal. Tak to mám strašně ráda a děláme to.
0: To je hezký. Máš ještě další otázku, Hugo?
1: Jo, ještě, jaké knížky jsi překládala?
2: Já jsem překládala hodně jako detektivky, třeba takovou trilogii, co se jmenuje Prorokova zima, ale ku podivu, nebo jako náhodou jsem překládala i jednu českou knihu, kterou mám strašně ráda. Jmenuje se to, teď nevím, jestli se na to vzpomenu, spisovatelka je Jenny Jägerfeld a jmenuje se to Můj fakticky suprový život. A to je tak pro děcka tak třeba, já nevím, 10, 12 roků. Já myslím, že Sige mu je 12 roků a on se prostě v létě rozhodl, že se stane jako strašně cool a teď jako přemýšlí, jak to teda udělat a vymýšlí ty různé věci, které budou cool a strašně je to vtipný, má vtipnou sestru, babičku, celou rodinu, je to bezva, doporučuju.
0: Takže švédská knížka, která je pro dětského čtenáře, ano, a přeložená Katkou, Můj fakticky suprový život.
2: Přesně tak.
0: Tak to je dobrý tip pro tebe, Hugo, to si můžeš přečíst, je tam hlavní postava kluk, tak třeba to bude dobrý. Ještě něco, když už ses nám dovolal, tak tě nechci utnout, takže ještě jestli něco máš, tak klidně se ptej. Ale jestli je to všechno, tak taky v pohodě, měl si dobrý otázky. Tak Hugo, díky, že jsi nám zavolal a že posloucháš, měj se hezky. Ahoj.
1: Dobrý večer.
0: Tak hnedka tady odpálil rozhovor Hugo, hnedka tady Katku trošku vyspovídal a já budu rovnou pokračovat. Jak se to vlastně stalo, že ses oblíbila to Švédsko, nebo jak začalo to, že tě začalo vůbec to Švédsko zajímat?
2: To nad tím často přemýšlím, protože mám pocit, že to bylo více faktorů jako najednou. A jedna byla, že jako rodina, že jsme s rodinou jeli na sever do Švédska a oni už tam jednou byli a řekli, tam se vám bude strašně líbit, tak jsme jako vyrazili všichni a bylo to super. A potom někdy zhruba v té době se mi začala hrozně líbit jedna švédská kapela, kterou jsem slyšela na festivalu Siget v Budapešti a úplně jsem se stala největším prostě fanouškem této kapely, kteří jsou samozřejmě Švédi, takže jsem se musela všechno prostě naučit se švédsky a přestěhovat se do Švédska a nejlépe prostě žít ve stejném městě jako oni, tak to bylo takové jako šílenství. A v rámci toho právě jsem se začala učit švédsky právě na univerzitě, přihlásila jsem si jako kurz a ten jsem začala právě se učit a z toho všeho už mi právě zbyla hlavně ta vášeň pro to Švédsko.
0: To je ale skvělý, že vlastně pak se stalo, že Švédsko hraje do dneška ve vašem životě takovou velkou roli, ano, z tady tý vášně pro kapelu a z jedné návštěvy první.
2: Přesně tak.
0: Teď vlastně překládáte ze švédštiny nejen, takže se Švédskem jste tak nějak v kontaktu dnes a denně. Jak moc je švédština složitý jazyk?
2: Já bych řekla, že pro někoho, kdo už se učil nebo učí německy nebo anglicky, tak je docela kousek. Jakože už toho není, už si myslím, že je to docela jako lehký. Fakt bych řekla, že to není tak těžký jazyk. Ta gramatika je totiž lehčí než německá a dost podobná angličtině, ale zase v angličtině je těžký všechna ta výslovnost A to mi třeba ve švédštině taky takový přijde jako bližší češtině. Jako možná kecám, jo, ale mně to tak prostě vždycky přišlo.
0: No a řekla byste nám něco krátkého švédsky, aby jsme to uměli představit?
2: Já jsem tady tuto otázku čekala, a protože jsem ten typ, tak jsem si připravila ukázku.
0: Tak dobře.
2: A dokonce jako tematicky jsem si připravila ukázku z knihy Miss Ostrova Saltraka.
0: Od Astrid.
2: Od Astrid Lindgrenové. Takže přečtu kousíček. Moron rodna den tenk tepele, den skuleja oksovilja se. Tuge ja moron rodna den svingar, jude ja mig en boning i täst i havet. Tänk att de hade en nu, en som var deras. Ja, ja, ja, det hade de, en boning i täst i havet.
0: To zní krásně. Vlastně vůbec mi to němčinu nepřipomíná, ale věřím, že pak, když to do toho člověk dostane, tak třeba zjistí, že něco mu tam pomáhá. Co tam tak nějak zhruba bylo? Co jsme se teďka dozvěděli z knížky?
2: Mám to připravené.
0: Super.
2: Raní červánky, pomyslel si Pele, ty bych taky rád viděl. Kdybych měl křídla z raních červánků, postavil bych si dům až u samého moře. A oni teď takový mají a je jejich. Ano, jejich. Domov až u samého moře.
0: No, aby jsme to nezamluvili, tak vlastně tahle knížka od Astrid je jedna z těch, o kterých jste říkala, že byste jí doporučila dětem, aby si ji přečetli. Mm-hmm. Není vůbec tak známá jako Pipi nebo jako Děti z Bulerbinu, ale už ta ukázka dala tu energii, že je moc hezká.
2: Je moc krásná, je to fakt úplně prostě švédské léto, švédský ostrov, rodina, která prostě jede na ten ostrov a dějí se jim tam různá dobrodružství a není to jako všechno zase jenom jako veselý, jsou tam i jako smutné chvilky, ale celé je to prostě strašně krásné.
0: Tak tenhle tip a ještě vlastně tip na další knížku, kterou už se tady dozvěděl Hugo, to už jsme se všechno od Katky dozvěděli. My si dáme další písničku a pak se budu ptát dál třeba na to, co bylo to, čím si Katku Švédsko získalo, kromě té kapely. A jak tam třeba funguje život, jak často se do Švédska vrací, to všechno budeme probírat po další písničce a vy stejně jako Hugo se nemusíte bát, můžete zavolat 800 199 199, a kdo se třeba trochu stydí, tak může napsat na radiojuniorzavináčrozhlas.cz.

0: V klubu mám dnes Katku Duchoňovou, překladatelku a redaktorku, a povídáme si spolu o Švédsku. Co teda bylo to, čím si vás to Švédsko tak získalo?
1: Mně si Švédsko získalo... Získalo si mě přírodou, mají krásnou přírodu a takovou jakoby, jako hodně třeba je v něčem je podobná naší přírodě, jsou tam lesy, ale v něčem je zase prostě exotika moře, skaliska a mají strašně moc jezer, prostě když nejste na pláži, tak jste někde prostě uprostřed Švédska, někde u nějakého jezera, které je všude prostě a dá se koupat. To jsem, jako to mě úplně nadchlo hned poprvé. A potom jsem si zamilovala i celkem i tu kulturu a lidi, i to, jakým způsobem tam lidi třeba smýšlejí, tím, že vlastně oni jsou země, která se jako stará o přírodu a starají se třeba o klima a takové věci, tak jsou takový jako uvědomělí hodně a takový jako, že se snaží jako starat o přírodu, ale i jako o druhé. Přijde mi, že jsou takový jako milí a no, asi tak tím vším, no, vlastně.
0: A jak dlouho jste vlastně ve Švédsku žila?
1: Já jsem tam žila 4 roky.
0: A jak se tam teda žije? Jak tam ten život funguje?
1: No, tak žije se tam skvěle, pokud máte rádi kafe. Kafe a sladkůstky ke kafi. Ne, protože třeba děti nepijou kafe, ale dají si rozhodně sladkůstku. Oni mají koncept zvaný fíka. Fíka je prostě káva a k tomu něco sladkého. Mm-hmm. A kdo jako fíku můžete mít, to není jenom jako naše, jako že si dáme po obědě, oni fíkují vlastně jako v průběhu celého dne. Mm-hmm. Přijdou do práce, dáme si fíku,
0: pracují, to je skvělý.
1: Není čas na fíku, odpoledne zase, jako je to takový, jako že to kafe a ten třeba ten sladký skořicový šnek nebo něco k tomu patří, takže to, jakoby, no samozřejmě, že jsem se dostala zase k jídlu, ale jako je to důležitá součást života ve Švédsku.
0: No, tak to by jsem si určitě na to dokázala zvyknout hodně rychle. No a je něco, co třeba jste si přenesla ze Švédska sem k nám? Mm-hmm. Protože určitě. Vám to pak chybělo, když jste se vrátila?
1: No, určitě, jako určitě. Tak zaprvé teda peču. Mm-hmm. Sladkůstky, které jsem ochutnala tam, tak to si musím jako umět upéct i doma. A potom jsem se tam naučila běhat, protože tam hodně lidi běhají a já si myslím, že je to proto, že do sebe dostávají tolik sladkostí.
0: Tak aby to trochu vyběhali.
1: A oni teda jakoby mají i takový zvyk, že třeba v pátek vždycky jako po škole děti si naberou jako sladkost, jako bonbonky různých druhů a to potom jako mlsají. A v sobotu mají jako jednou týdně vlastně, nebo dvakrát týdně. Jo, oni mají Fredags Mies a Lordags Goodies. V pátek jsou to chipsy a v sobotu jsou to jako bonbony, takže jako hodně se tam mlsá. A tak vidíte prostě lidi různých postav a věků běhat všude. Takže to není takový ten jako v té době, když jsem tam žila, tak jsem jako měla za to, že to běhání je takové trochu jako trapas. A když vám to nejde a nejste takový ten vysportovaný člověk, tak byste neměli běhat po ulici. A to už jako mi teď nepřijde. Aha. Takže to jsem si rozhodně přivezla.
0: To ve Švédsku neplatí.
1: To neplatí přesně.
0: No a je naopak třeba něco, na co jste si tam na začátku nemohla zvyknout, nebo vám to třeba přišlo na začátku trošku zvláštní?
1: Tak to vůbec nevím, jestli jsem měla vyloženě takhle problém. To asi ne. Mm-hmm. To asi ne.
0: Takže není tam třeba něco, co člověka opravdu překvapí, co je úplně jiný než u nás?
1: Asi ne, že by se mi to takhle vybavilo, že by si řekla, no tohle, no to bylo fakt divné. Jako zvláštnost třeba, co mě překvapila při jedné z prvních návštěv, byla, že jsme se ubytovávali u někoho jako na nějakém Airbnb a oni nemají ve zvyku povlíkat postele, že oni mají ve zvyku prostě jako, že předpokládají, že ten host si přiveze sám svoje povlečení.
0: No tak to je docela zvláštní.
1: A my jsme to nevěděli, takže my jsme si ho museli koupit, protože tam měli prostě nepovlečené peřiny. A to se nám mimochodem stalo i teď, já jsem se zrovna vrátila ze Švédska a na druhém ubytování, které jsme měli, taky jako vlastně tam bylo, nemáme prostě povlečení ani ručníky, to si musíte přivést sami.
0: To je dobrý vědět.
1: Je to dobrý tip, protože člověka to potom nepřekvapí. A je pravda, že poprvé jsem si říkala, to je jako dobrý nápad, aspoň to nemusí prát, že? Ale teď už mi to teda přišlo otravný.
0: To se mou pořád tahat.
1: Jako třetí týden ve Švédsku, když jste, tak jako nechcete mít tři, prostě třeba dvoje jako...
0: No jasně, ložní prádlo, ložní prádlo a ručníky a tak. Oni se to trošku zjednodušujou.
1: Jo, přesně.
0: Aby měli víc času na kávu a dobrutky.
1: Ano. Souhlasím.
0: No a jak byste jinak popsala Švédy? Umí podle mě docela žít, mi to tady z toho přijde, umí to užít. A ještě jste zmínila, že jsou milí, ale třeba ještě něco dalšího.
1: Jsou milí a jsou hrozně příjemně se s nima povídá, jsou takový jako, že umějí tu konverzaci, ale třeba na takové to jako bližší přátelství, to už je jako trošku těžší, protože oni jsou právě, jsou trošičku jako, že odtažití je trošku jako introvertní, že tam jakoby určitá jako zeď tam jako nastane, takže to je takový jako větší třeba, jako boj se, si jako nějak třeba najít toho švédského kamaráda, ale jako určitě to jde. A pak bych řekla, že jsou hodně teplomilní.
0: Paradoxně.
1: Mají hodně rádi to svoje léto a úplně šílí, když začíná a jsou strašně smutní, když končí. Takže to je taky taková vlastnost. A nevím, čím jsou ještě tak hodně známí. Jsou takový jako známí, že jsou jako nekonfliktní, že nejsou to takový ti jako řvouni, jako...
0: Co by hned jako něco řešili a tak.
1: Je to vidět třeba i na tom, jak jezdí jako autem, že jezdí pomalu a dodržují ty prostě jako...
0: Předpisy,
1: všechny ty
0: pravidla.
1: Předpisy dodržují, nepředjíždějí se, jako vždycky je to překvapení a velký kontrast dostat se do toho, na ten sever, do toho Švédska, prostě z té naší země, která je taková divoká na těch silnicích.
0: A to ještě nejsme na jihu, to ještě no, tam je to úplně to jiná
1: právě,
0: divočina.
1: To právě.
0: My si dáme další písničku a pak mám spoustu dalších otázek, třeba na to, když teda Švédové milují léto, tak jak zvládají svoji dlouhou tmavou zimu, jak si ji třeba zpříjemňují a jestli Katka má radši švédské léto nebo švédskou zimu. To se dozvíme po další písničce.

0: klubu si dnes povídám s Katkou Duchoňovou, překladatelkou a redaktorkou. No a říkala jsem, že probereme ještě víc léto a zimu ve Švédsku. Tak jak to ti Švédové potom zvládají tu svou dlouhou a tmavou zimu? Jak si to třeba dokážou zpříjemnit?
1: No, to jste mi nahrála, protože já jsem vlastně, když jsem přemýšlela nad švédskými vlastnostmi, tak jsem si říkala, oni jsou vlastně dost takový tvořivý a vynalézavý a mají třeba právě i hrozně dobré hudebníky a kapely, jako třeba ABBA, že?
0: Je známá. Samozřejmě.
1: Ale nejenom. A oni prostě podle mě přes tu zimu tvoří. A jako vymýšlejí, oni vlastně si jako vymýšlejí věci, co by mohli jako podle mě zlepšit anebo vytvořit. A jako je pravda, že to o sobě i říkají, že třeba zrovna jeden zpěvák z kapely, kterou jsem měla ráda, to i říkal. A to on byl ještě vlastně, oni celá ta kapela jsou ještě z většího severu, než je Stockholm. Oni jsou vlastně z Dalarny, z Borlänge. A on právě říkal, my máme tu zimu hrozně dlouhou, jakože v podstatě celý den je tma a my hrajeme a zpíváme a tvoříme hudbu. Takže já si myslím, že oni to vzali za ten správný konec.
0: Právě neutápět se v tom, ale přesně, použít to k té kreativitě.
1: Přesně tak.
0: Je pravda, že my už jsme si první dvě hodiny, co jsme tady s dětma povídali, vysílala jsem, tak už jsme se na to Švédsko tak jako chtěli naladit a jeden vstup byl taky o tom, že to je hodně kreativní národ a že z něj vyšlo hodně těch kreativců, takže je to s tím opravdu spojený, úplně to shoduje. No a pro vás je to co ta srdcovka, švédské léto nebo švédská zima? Zažila jste tam za 4 roky všechno, takže můžete si vybrat.
1: Já mám ráda obojí a ku podivu mám pořád, jako stejně jako ve Švédsku, hrozně ráda podzim i jaro, jako mám ráda taková ta přechodová období, kdy je tak jako něco mezi. Mám ráda, ale mám hrozně ráda i tu zimu. Je pravda, že prostě když jako nasněží ve Stockholmu a je prostě hrozná zima a vy jste tak jako zababušení a teď si pijete to svoje kafíčko a jíte to svého kardamonového šneka, tak je vám prostě dobře.
0: A asi jsou tam takový pravější zimy než tady u nás.
1: Myslím si, že zatím stále jo. Jako nejtužší zimu jsem zažila ten první rok, to bylo jako až -20 a to jsem byla na jihu Švédska, to byl jako Lund, což je úplně jako na jihu, tak to bylo jako velké překvapení a potom už to nebylo nikdy tak jako drsné, ale hrozně jsem měla ráda třeba, že jak jsem mluvila o těch jezerech, tak to jezero prostě zamrzlo do té míry, že se po něm dalo prostě chodit. Jsme chodili po jezeře, lidi tam běžkovali samozřejmě a jako to bylo úplně boží. Jakože ten koncept vůbec, že jako to jezero, ve kterém se v létě koupete,
0: a teď
1: tak
0: můžete
1: zimně po něm chodíte, je úplně jako romantika.
0: No to teda jednoznačně, to už se nám tady moc nestává u nás,
1: ne,
0: bohužel.
1: Ne, vůbec právě, no.
0: My jsme už trochu nakousli i švédskou přírodu, ale pojďme se k tomu dostat trošku hloubš. Švédové jsou velcí milovníci přírody.
1: Ano.
0: Tráví tam hodně času, tak máte to i vy podobně s nimi spojený?
1: Mám strašně ráda přírodu. Já vlastně jako žiju v podstatě v přírodě, jako žiju tak trošku jakoby stranou na okraji jedné vesničky a už to mám jako pár kroků do lesa. Takže to je, jako já jsem si to tady udělala po Švédsku, abych taky měla blízko k přírodě a mám to ráda. Jako nemůžu říct, že bych byla úplně vzorná a trávila tam dost času, kolik bych chtěla, ale to už je taková dospělá věc.
0: No a jsou nějaký teda třeba přírodní místa ve Švédsku, co byste doporučila dalším milovníkům přírody, aby když tam vyrazí, tak je určitě navštívili?
1: Já bych skoro řekla, že je to úplně jedno. Jakože fakt, já si totiž i myslím, že protože my jako vždycky, když jedeme do Švédska, tak vlastně chceme se vracet na ta svoje místa a zároveň chceme objevovat nová místa a jako v podstatě jakékoliv místo si vybereme, tak tam někde blízko v okolí je něco strašně hezkého, příroda, která jako člověka uchvátí a jezera, o kterých jsem už mluvila, ale v podstatě se mi třeba vybavuje moc hezké místo na západním pobřeží, to se jmenuje Hofshallar a jsou to takové skály, strašně pěkné, které jsem shodou okolností viděla, protože jsem jela na koncert. A oni ho pořádali jako kousek od toho. Mm-hmm. A my jsme se šli na ty skály projít. Oni jsou ale fakt známé, jako je to velký, je to jako monumentální. A já jsem si úplně říkala, teď kdybych tady zůstala jako sedět, tak bych vlastně možná ani... Mi to nevadilo, jakože bych ani nemusela na ten koncert jít, jakože to bylo tak hezký. No. Tak asi
0: tak to je dobrý tip. Hmm. No a jak teda, když jsme zjistili, že Švédové jsou vášniví docela sportovci, rádi tráví čas v přírodě, ale i kreativci, tak jak třeba tráví běžně Švédové svůj volný víkend? Chápu, že to asi hodně závisí na ročním období, ale tak... Vyberte jakýkoliv roční období.
1: Já jsem to asi tak trošku jako vlastně nakousla to, co jakoby vím trošku. Právě s tím pátkem a s tou sobotou, jako obzvlášť, že to třeba rodina, takže tak je to jako vlastně fakt koncept, který jako dodržují, že ten pátek se prostě kouká na tu televizi s těmi chipsy a takhle a v tu sobotu oni mají právě v samoobsluhách takový jako velký regál, kde mají obrovský výběr těch různých jako bonbonů. To naštěstí není moje vášeň, ale jako různých fakt gumových medvídků a různých a prostě kyselých a já nevím co. A teď si vezmou pytlík a teď si to do toho naberou. A já jsem zrovna byla svědkem teď toho, že... Já to trošku jako odbočuju, jo, ale oni vlastně mají systém, že mají vratné plastové lahve a házejí je do takového jako automatu a z toho jim pak vyjede papírek a prostě potom si jako dostanou za to peníze nebo si za to něco koupí. A teď jsem viděla rodinu, která vracela jako obrovské množství těch plastových lahví a prostě plechovek a tak a byly tam jako dvě děcka, který jako ty se to tam házeli každý do toho jednoho a maminka říká, to z toho bude ale bonbonu na ten sobotní, na tu sobotní mlsandu a jenom pane bože.
0: To teda, ty jo, už jste čekali na svoje papírky, aby si podle toho mohli nabrat.
1: To bude teda bombonku za 200 korun teda.
0: No a oni něco... pak jako prostě v tu sobotu jako něco podnikají, ale u toho mlsají. Prostě.
1: Já si myslím, že je to taky taková jako domácká věc, ale jako popravdě nevím, jo, protože jsem nikdy s nima jako tady toto jako úplně netrávila. Tam mám mezeru ve vzdělání, ale myslím si, no, jako, jo.
0: prostě umějí si to užít, no, nedá se to jinak užít, říct.
1: Přesně tak.
0: My už jsme zmínili masové kuličky, šneky, ryby, sladkůstky. Je něco, co ale naopak není moc lahůdka a Švédové to mají rádi? A co jste tam třeba vyzkoušela, řekla jste si jim, tak jednou stačilo.
1: Já nevyzkoušela jsem to, protože jako mám za to, že je to hnusné, ale mají dvě věci, o kterých vím. Jedna je nějak takzvaný jako krvavý puding, jakože fakt se to jmenuje blood pudding a je to prostě nevím, z čeho to je. A je to červené. A vím, že je prostě kamarádka, která tam jako jela a starala se, jako byla tam jako oper, starala se o děti, tak vyprávila prostě, že nějaké to dítě jako jedlo ten blood pudding. A teď prostě to všude jako bylo, tak ta červená z toho pudingu a vypadalo to strašně a to dítě běhalo a bylo to všude. Takže já mám jako s tím blood puddingem spojený tady tu scénku, kterou si představuju ve své hlavě. Ale třeba je to jako dobrý.
0: A je to fakt z krve?
1: Jak možná? Já nevím. Popravdě, já jsem to jako nezjišťovala.
0: No jasně, jako kdyby to bylo fakt z krve, tak to teda bych rozhodně jako neskoušela. Drsné. Kdyby to bylo jenom nějaké barvivo nebo z ovoce se to obarvilo, tak dejme tomu, ale teda z krve puding, no.
1: Měla jsem to zjistit. A potom mají ještě takovou, to je známá věc, myslím, že se to jmenuje... Ne, já nevím, jak se to jmenuje popravdě. Je to nějaká prostě ryba, která se jako nechává, jako že visí prostě dlouho někde na vzduchu a hníje a jsou na tom prostě muchy a já nevím co. A to se potom jakoby dá do takové konzervy. Mm-hmm. A to je jakože lahůdka, ale strašně to smrdí. A to, jako, to se ví teda, jakože to je jako odporná věc pro každého cizince a Švédi jakože dobrý.
0: No tak to je třeba něco, co mě nenalákalo a věřím, že vás taky ne, ale naštěstí spoustu dobrůtek už jsme si tady dali tip předtím. My si dáme další písničku a pak si budeme povídat dál třeba i o knížkách a dalších věcech.

dnešním klubu si povídáme s Katkou Duchoňovou o Švédsku, o švédštině a dalších švédských zajímavostech. Katko, jak vlastně se

0: je tam dobrodružné. Ale tak asi teď se mi asi nejvíc jako zdálo dobrodružné. A možná to není takové dobrodružství v pravém slova smyslu, ale jeli jsme na svatbu do toho Stockholmu. Mm-hmm. A tam je taková jako nejznámější památka je radnice. Taková velká červená tyhlová věž, to je stavba, která možná snad, neřeknu blbost, ale postavili, aby byla asi o metr vyšší než dánská taková věž, aby byly lepší. A prostě kamarád se tam jako ženil, takže jsme tam jako jeli a teď já jsem si to tak představovala, že to bude takové, jako u nás to tak bývá, svatba na radnici, jako spousta prostě hostů a nevěsta a ženich, ale ukázalo se, že vlastně tím, že je to taková ta památka jako vlastně, tak těch svadeb tam proběhlo jako strašně moc v ten den. Jakože asi 60.
1: Aha.
0: A jako prostě co 5 minut nová, jako nový pár, takže oni jako šli do těch dveří a říkali, za chvilku vyjdeme a vy můžete jako se veselit. A prostě takhle tam jako vycházeli, co těch 5 minut ty páry. A bylo to jako ale hrozně roztomilé, protože jsme viděli těch svadeb jako vlastně strašně moc. Takže to bylo takový, jako pro mě to přišlo hodně dobrodružný a zajímavý. A
1: no to je. Zvláštní, hlavně, že třeba pro někoho je hodně důležitý ten samotný obřad.
0: Přesně,
1: a teď to tak
0: máme jinak, že?
1: Profrčí a pak až teda ta oslava ano, s tou rodinou ano. A tak. No,
0: ano, tak to mě přišlo jako zajímavý. No. A oni to vlastně potom měli, tu svatbu nebo tu oslavu na lodi, takže to bylo jako, že loď s výhledem jako na tu radnici a na tu vodu a to, jako to město na vodě a to bylo taky moc hezký. Takový švédský dobrodružství.
1: To jo? Teď se trošku obrátíme na chvilku ke knížkám. Jak jsme říkali, tak Švédové jsou proslulí detektivními příběhy, je mají moc rádi, je čtou a jejich autoři je tvoří. Vy obecně máte ráda švédské knihy? Čtete hodně od švédských autorů?
0: Docela jo. Protože já jsem takový jako knihozběrač, takže když jsme ve Švédsku, tak prostě co jde, tak to jako někde si musím jako nabrat a jako s tím, že to budu potom doma číst a budu trávit jako život ve Švédsku, takže jako jo. Ale nemůžu úplně říct, že bych stíhala číst všechny knihy, které si kupuju. To bohužel.
1: Jednou to přijde, dobrý je mít v knihovně, toho zastávám já.
0: To si jako myslím taky. Ale trošku si myslím taky, že prostě...
1: Už je jich hodně, že už se to nestihne. Tipy na dětské knížky už jsme dali, ať od Astrid Lindgrenové, nebo pak tu knihu, kterou Katka přeložila. Čtou obecně Švédové hodně? Jsou to vášniví čtenáři?
0: Čtou hodně a řekla bych dokonce, že čtou víc než my. Nebo nevím, ale jako působí to tak minimálně z toho, že mají časopis pro čtenáře, možná dokonce dva.
1: No.
0: Ale jako vím, že prostě to si člověk koupí a teď tam má prostě tipy na knihy, umíte si to představit.
1: Ne.
0: Kdo by si to koupil prostě. A jako normálně tištěný jako časopis plný a rozhovory se spisovateli a tak. Takže to mi přijde jako úplně super. A hodně lidí tam taky píše. Jakože je to takový, jakože mám pocit, že třeba teď už znám trošku víc lidí, ale vím, že jsem vždycky jako od dětství měla sen jako být spisovatelka a teď jako psát a ve Švédsku to snad jako má každý druhý tento sen a hodně si jich to taky jako splní, jakože fakt si sednou a teď prostě něco napíšou a pošlou a někomu se to podaří a někomu se to nepodaří, jako mám kamaráda, který se stále snaží prorazit, ale jako zároveň čtete třeba obzvlášť, když člověk čte v té švédštině, tak jako najdete i věci, co si řeknete, to by možná nemuselo jako klidně vyjít, jako to je prostě blbost.
1: No,
0: jo.
1: Ale jasně, chápu.
0: Ale jako jo, mají knihy rádi, rádi vyprávějí, rádi čtou.
1: A protože přede mnou tu dneska sedí překladatelka, tak se nemůžu nezeptat, má třeba švédština nějaké legrační slovo, které máte ráda?
0: Legrační slovo, které mám ráda? Tak to nevím, jestli si vzpomenu. Ne. Nebo jako určitě jo.
1: Určitě jo, ale chápu, že je to těžký takhle bez přípravy. Tak já dám ještě další slovní otázku. Jestli existuje nějaký švédský slovo, který se nedá doslova přeložit do češtiny a musí se nějak opisovat? Protože my proto nemáme český ekvivalent.
0: Mám pocit, že jsem něco měla, že mě něco jako napadalo už. A vím, že je hodně známé je Lagom. To tak jako i hodně třeba řeknou oni, jakože jestli to máme, jestli to říkáme, což je vlastně takové to něco mezi, jakože když je prostě lagom warm, tak je tak akorát teplo. Je to prostě tak akorát, jo. Ale my to vlastně musíme říct dvěma slovy, není to jako úplně totéž a pro ně je to jako vyloženě jako... je to v podstatě pro ně i typické jako pro jejich povahu. Že se nesnaží jakoby nikdo vybočovat moc
1: nahoru, do ani moc
0: dolů. Prostě chtějí všichni takový jako takové děti z Bullet Bill. Takový, jako. je to tak. A pak mě napadá nebo frustruje třeba při tom překladu, že se nedá přeložit nebo že neexistuje jakoby slovo pro blunda, což znamená zavřít oči. Ale oni řeknou samozřejmě zavřít oči, jako dvěma slovy, zavřu oči a pak je blunda, což znamená taky zavřít oči. Takže oni mají jako třeba, a my se snažíme neopakovat slova třeba ve větě,
1: no,
0: se to ne toto, takže když mají v jedné větě zavřel oči a prostě potom zase zavřel oči, tak my tam musíme mít tady toto.
1: A je to třeba, že to používají aspoň jako v jiném trochu kontextu? Prostě no, jsou to
0: klidně, prostě jako,
1: výrazy pro stejný synonymu.
0: Jo.
1: Zajímavý, no tak to chápu, že je frustrující.
0: Je to frustrující.
1: Pak ještě překladatelská otázka. Co je těžší? Je těžší přeložit vtip, báseň nebo třeba nějakou nadávku? Co je větší překladatelská výzva?
0: Já mám hrozně ráda právě překládání humoru a překládání takových jako... právě trošičku jako těch překladatelských oříšků, když mě to samotnou jako baví. Nerada překládám třeba úplně jako básně, protože mám pocit, že poezii moc nerozumím. Mm-hmm. Ale třeba zrovna v té knize Můj fakticky suprový život bylo hodně takových jako forků, které jsem musela trošičku jako přizpůsobit a něco s tím udělat. Třeba prostě to byla jeho sestra Majka, jako se rozhodla vydávat časopis a prostě sama si psala jakoby časopis, který byl jako vtipy. Uh-huh. A teď ty vtipy byly všechny, snad myslím, o třeba jedny byly o autech a jedny byly prostě třeba o nějakých zvířátkách. Uh-huh. A teď vlastně ono to nějak, něco v tom bylo, v tom byl nějaký problém, který jsem si říkala, to budu muset si dohledat.
1: Jo.
0: To bylo něco takového, jakože víte, co se stane, když prostě spojíš, já nevím, prostě...
1: A bylo to jako nějaký kulturní vtip.
0: A něco
1: vtip.
0: A je z toho něco. A to jako nefungovalo česky, takže jsem to musela jako najít a dohledat a to mě dost bavilo teda. Aby to fungovalo, aby to byl vtip prostě.
1: Tak překladatel je takový trochu detektiv, musí ano, mít tu trochu detektivní práci.
0: Je to pravda. I jako podchytit ten humor je jako vlastně třeba někdy oříšek.
1: Mhm. Ještě by mě zajímalo, na to jsem se vlastně třeba vůbec včera ani předevčírem svých hostů nezeptala, ale vy jste žila nejdéle v té zemi z hostů, co jsem tu teď měla. Jestli se vám za ty roky ve Švédsku zdály někdy sny i ve švédštině?
0: Určitě. Jako určitě. To vím jistě.
1: Tak to je dobře. Tak to mě právě zajímalo. Pak by mě zajímalo, už máme posledních pár minutek, takže už si nebudem dávat písničku a rovnou až do pohádky si budeme povídat. Jestli mají Švédové nějakou zajímavou tradici nebo zvyk, který jsme ještě nezmínili. Už mi přijde kafe a dobrůdka, i páteční chipsy a sobotní bonbony, jako jsou unikátní.
0: Ano.
1: Ale jestli vás napadne ještě něco.
0: Tohle je taky taková jako hodně známá věc, ale zase, když člověk neví nic o Švédsku, tak to asi neví. Ale oni vlastně hodně moc slaví slunovrat a mají vždycky jako postavenou majku a kolem té majky se jako třeba tancuje.
1: Uh-huh.
0: A ten stejný taneček, který se znamená žabičky, to je písnička Smogrodona. A to jsou jako žabičky a oni poskakují jako žabičky kolem té majky, to jako opravdu dělají. Aha. A to stejné dělají i kolem vánočního stromečku. Takže jako by ta stejná věc, jako stejný
1: takový,
0: jako, ano, tak to je prostě, mají rádi své žabičky, no.
1: Jako u té majky mi to jako přijde přirozenější, než když si představím tu rodinu, jak u stromečku tam prostě skáčou, ale
0: to jako věc,
1: proč ne?
0: Která je baví.
1: A co je věc pro vás, na kterou se vždycky, když přijedete do Švédska, prostě překonáte tu hranici, už jste tam, na co se tam nejvíc těšíte?
0: Je, na co se nejvíc těším? No, já se hned těším na ty dobrůdky, no. Mm-hmm. Já se těším na kavárenský řetězec Espresso House, mm-hmm. kde mají taková jako čokoládová kafíčka, jako taková jako s příchutí, mm-hmm. jako ty mokalatéčka a k tomu nějaký prostě třeba dortíček, já prostě na jídlo se těším. Ale potom se samozřejmě taky těším na kamarády, které tam mm-hmm. mám, protože se vídáme jako málo a většinou jenom když přijedu, takže je to takový jako, že strašně moc věcí, co si musíme povědět.
1: To je, to úplně chápu. A jedna z posledních otázek, jestli je nějaká známá buď filmová nebo seriálová knižní postava ze Švédska, kterou by mohli nebo měli znát třeba děti i u nás, protože třeba ta Pippi si myslím, že tu zná jako téměř každý, je taková švédská dětská hrdinka. Jestli je něco takhle jako obdobného, co třeba tam fakt frčí, ale naše děti se to třeba vůbec o tom nevědí.
0: Mm-hmm. To je dobrá otázka.
1: U Finska jsme zmiňovali Mumínky, takže to můžou být i nějaký Skříci, Zvířátka, něco takového, co tam jako ty děti jako fakt žerou.
0: Nevím teďka, jestli nebudu jako říkat věci, co už jsou jako starý a prostě...
1: A už je to pro děti jako...
0: Mladý, jako dnešní děti třeba už jakoby vůbec to jako mě to nezajímá. Aha. Ale jako minimálně z toho, co třeba jako vidím pořád jako třeba na těch pultech i třeba na jako streamovacích službách, tak vlastně mě napadaly. Napadají mě teda dvě věci. Jedna je z mojího oblíbeného z ostrova Saltraka, tak tam je jako jedna z hlavních postav je Shorven. A to je jako taková prostě svérazná holčička, která má obrovskýho psa Bocmana. A oni vlastně tu knihu znají nejenom jako knihu, ale mají i jako film.
1: Jo,
0: a možná, že často třeba ty děti znají hlavně ten film a potom hodně tu Shorven citují. Jo. Tak to zase jako třeba já necituju Shorven, jako nevím.
1: Ale je to prostě dobrý.
0: Ale vím, že je to jako oblíbená postava. A vlastně to druhé, co mě napadá, to je možná hodně takový, jakože je to jako známá švédská kniha, je to dětská kniha, ale už je dost jako
1: tak
0: stará.
1: Necháme to
0: tak
1: na
0: to nemusíme, no.
1: Katko, už nám úplně vypršel čas. Moc vám děkuju, že jste tu dneska byla a za zajímavý povídání, ať se vám ve všem daří.
0: Super, děkuju.
2: Dobrý večer, milé děti. Zdraví vás Skřítek Hajaja. Možná si ještě vzpomínáte, jak si Bára na začátku přála jednorožce a dostala kolo. Nakonec z něj ale měla radost, na čem by jinak jezdila do kouzelné zahrady. Na jednorožce už úplně zapomněla. Ale zvláštní zahradník pan Krác si pamatuje úplně všechno. Proto se taky dnešní pohádka jmenuje Splněné přání.

0: Dobrý večer, děti. Jednou v pátek k večeru pomáhá Barča tatínkovi se zaléváním, když si všimne, že na ní někdo mává přes plot. Je to kudrnatý kluk, kterého ve vesnici nikdy neviděla. Pankrác vzkazuje, vyřizuje, jakmile se Barča přiblíží k plotu, že by potřeboval pomoct. Je moc sucho, neotevřely se levandule, šalvěje, magnólie ani petunie. Potřebovali by zalít, jinak se dneska v noci nebudou mít můry ani noční motýly na čem pást. Skočím pro tatínka a pro fištulu a zkusím je přemluvit. Je totiž docela pozdě, víš? Je to jen na chvilku, přemlouvá jí kluk. Viděl jsem, jak ti zalévání jde od ruky, bude to raz dva, zavezu tě i z konví za Pankrácem a než si kdo všimne, že chybíš, budeš už zase zpátky. Zavezeš? Ty můžeš řídit auto? Přesvědč se sama, zasměje se kluk a ukáže na pootevřená zadní vrátka, kudy se vozí tráva na kompost. Když ale Bára vykoukne z vrátek, po klukovi jako by se zem slehla. Za to na místě, kde si s ním prve povídala, zahlédne koňský zadek. Kde se tu najednou vzal kůň? A kam zmizel ten kluk? Říká si Bára, když v tu chvíli se kůň otočí a pomalu se k ní blíží. Bára skočí za vrátka a málem je zabouchne, tolik se lekne. Z koňské hrudi vyrůstá lidské tělo, ruce založené na prsou a v klukovské tváři tak trochu posměšný výraz. To jsi nikdy neviděla kentaura? Koho si myslíš, že by pro tebe takhle narychlo mohl kouzelný Pankrác poslat? Nebo se bojíš? To by Barča za živý svět nepřiznala. Ohlíží se ale přece jen po taťkovi. Bez dovolení nemůže ze zahrady a s nikým cizím ven chodit nesmí. Naskoč si, pobídne jí kentaur. Tatínek zalívá vepředu. Zavezu tě k němu kolem plotu. Klidně vás unesu oba. Holedbá se a v tu chvíli ji veškerá ostražitost opouští. Drž se, bude to houpat, volá na Báru přes rameno a dá se do klusu. K silnici se ale jede jinudy, upozorňuje ho Barča, pevně se ho chytí za kudrnaté vlasy, přerůstající na záda jako hříva a konvička jí přitom spadne na zem. Než si ale stačí vzpomenout na pohádku o Smolíčkovi, přejde kentaur do trysku a jsou ti tam. Báro, večeře, volá za chvíli tatínek, ale marně. Jde se podívat na opačný konec zahrady, kde se viděli naposledy. Vrátka jsou otevřená, konvička leží kousek od nich a Barča nikde. Než stačí udělat poplach, přistane mu na rameni havran. Pankrác vzkazuje, že voděnka s pahátkem zahlédli u jezírka kentaury. Když si všimli, že u vody nejsou sami, vzali do zaječích. Kdo ví, co mají za lubem? Kdyby se některý z nich ukázal tady u vás, nemáte mu vjachit ani slovo. A sakra, kentaury stopy, předběhli mě. Kde je Bára? Snad ji neunesli. Už to tak asi bude. Musíme zavolat policii, vytáhne tatínek mobil. Hned teď. Jak jim vysvětlíte, že Bára odjela na kentaurovi? Budou si myslet, že si z nich utahujete. Kde pak? Tady policie nepomůže. Musíme rychle za Pankrácem. Ten si bude vědět rady. V ostrém světle slunce pospíchajícího k západu dorazil tatínek s havranem do Pankrácovy zahrady. Mužík sedí na schůdcích maringotky a před ním stojí, nebo spíš podupává, velký šedovlasý kentaur, který mu něco vysvětluje. Kde je moje dcera? Oboří se na něj taťka, jen co před nimi seskočí z kola. Je v pořádku a je v bezpečí, odvrátí se od Pankráce kentaur a potře se šedivou hřívou. Nemusíte se o ní bát, mám taky dceru, hrají si spolu. Tak to je dobře, oddechne si tatínek, ale pokračuje přísně. Vyzvednu si ji a jedeme domů, musíme totiž na večeři. To vám nemůžu slíbit. Všechno závisí tady na Pankrácovi. Pokud mě a mému kmeni přenechá zahradu a odstěhuje se i se všemi, kdo by nám v ní překáželi, dceru vám vrátíme na to tata. Stačí podepsat. A pokud ne, zbledne tatínek, zůstane se stádem, dokud si to nerozmyslí. Zavrčí šedivec. Vrátím se po soumraku a chci znát odpověď. Než se kdo stačí pohnout, hrábne kopytem a je pryč. Nešťastný mužík se dívá do pergamenu, který mu kentaur předal. Pankráci, ozve se tiše zpoza maringotky. Pařátek kentaury vystopoval. Víme, kde jsou. Voděnko, vyskočí mužík, to je tak skvělá zpráva, honem nás k ním zaveď. Voděnka vede tatínka i Pankráce stínem podél jezera, potom rákosím a pak už jen přeskakují z jednoho mechového ostrůvku na druhý. Půda se jim houpe pod nohama, až už se taťkovi zdá, že se potopí do bezedného bahna. Nakonec vyskočí na travnatý břeh. Jsou až tam vzadu, ukazuje vodopanenka za husté křoví. Ale je to zlé, dobře ji hlídají. Skutečně, na palouku mezi vzrostlými stromy se prohání stádečko kentaurů. Barča jednomu z nich sedí na hřbetě a všichni ostatní krouží kolem a ostražitě se rozhlížejí. Tak teď už máme jen jednu možnost. Vstyčí se Pankrác a mlhy je mu jen tak do pasu. Konec konců, dávno už to barunce dlužím. Sáhne do kapsy a kertům přiloží píšťalku tenoučkou jako tón, který z ní vyloudí. A ještě jeden vyšší a napotřetí takový, že už jej lidské ucho neslyší. Kentauří stádo najednou, jako by se něčeho polekalo, začíná couvat. A už je vidět, proč. Spod ochrany stromů pomalu vychází bílý jednorožec. Paprsky zapadajícího slunce, které pronikají mezi větvemi, kolem něj vytvářejí záři, ve které pluje proti kentaurům. Ti se zmateně zastavují, přešlapují na místě a nakonec poklekají. Barča sklouzne ze hřbetu šedivcovi dcery, otře uslzené oči a jde mu vstříc, aniž jí kdo z kentaurů brání. A pak, když se usadí na jeho hřbetě, projíždějí spolu pomalu a klidně mezi rozestupujícím se stádem k tátovi a voděnce, kteří je okouzleně sledují. Mezitím Pankrác předstoupí před kentaury, pergamen s vyděračskou smlouvou zdvihne nad hlavu a celý ho roztrhá na malé kousky. Šedivý vůdce stáda se sklopenou hlavou vstává. Je konec. Prohráli jsme. Odcházíme. Hlesne směrem k ostatním, kteří zmámeně vstávají a v rozpacích se dívají jeden na druhého. Kdo nechce, odcházet nemusí, překvapí je mužík. Stačí, když bude respektovat práva všech, kdo v zahradě žijí a nebude nikomu škodit. Ty jsi řekl, a to je ta nejčestnější smlouva. Ukloní se šedivec před Pankrácem. Od této chvíle nás prosím, považuj za svoje přátele. A zatímco odjíždějí do hlouby lesa, Barča hladí po bílé srsti vytouženého jednorožce, druhou rukou se drží táty a její jako by měla všechny narozeniny světa. Dobrou noc.
1: Další Hajajovy příběhy ve vysílání Rádia Junior i na webu radiojunior.cz.
2: Rádio Junior, velká pohádka.
3: A pak, že nejsou hastrmani. Tak se jmenuje pohádka, ve které se všechno točí kolem vody, vodníků, vodnického čarování a taky kolem jedné už téměř ztracené lásky. Scénář Jan Drda. Režie se v roce 1993 ujal Karel Weinlich. Účinkují Michal Dlouhý, Jiří Langmajer mladší, Vlastimil Brodský a další.
4: A pak, že nejsou hastrmani.
5: Tak se jmenuje pohádka, kterou na motivy Jana Drdy pro rozhlas napsala Václava Levinková. Dramaturg Eva Košlerová. Hudba Tomáš Vránek. Tonda Michal Dlouhý, Lojza Jiří Langmajer, děda Vlastimil Brodský, Kapinus František Němec, Andulka Silva Sekvencová, Pojso Alois Švehlí, Šmikoranda, Antonín Molčík, Matěj Pavel Pípal, Muž Ladislav Mrkvička, Stázka Tereza Duchová, Jouza Václav Neckář, Kuba Mirko Musil, Hrnčíř Antonín Hart, vyvolávač Gaston Schubert. Zvukový mistr inženýr Tomáš Pselhofer, záznam a střih Lenka Vintrová, asistentka režie Hana Dudová, nastudoval režisér Karel Weinlich.

0: jsem však nenaučí tomu si krát běděl.
1: Hastermanský čarování není žádný špás.
2: Eso!
0: Ovládnout ho ale musí jeden každej z nás.
1: A trumf! Hrajete jak ponocný, pánové.
2: My se nekamarádíme s Mariášem, kabrnáčku. A tobě zas nejde čarování.
1: Třeba jsem, Václave, na nějaký to abrakadabraka už starej.
3: Starej? Že vás pusa nepálí, strejčku kabrnáči?
1: Svý leta už mám, Toniku. S tím nic nenaděláš.
3: 127. To přece není pro vodníka žádnej věk.
1: A paměť mi už taky dosluhuje.
3: Taky trochu pomůžeme, dědo.
1: Lojzo, sakramenské kluku, ještě ty se do toho míchej.
3: Co by ne? Pro začátek stačí, když budeš opakovat po mně.
2: Počkejte. Počkejte, kabrnáčci. Hasterman bez vody je jako smyčec bez houslí. Tondo, přines škopek.
3: Pro oči snad nevidíte, strýčku kapinosy. Je už dávno nachystaný.
2: Tak se do toho dáme, hoši. Nohy do škopku, šasy namočit a všichni.
0: Jedna kapří šupina, jeden štičí zub.
4: Je tu někdo? Tak haló, hospodo. Tak je tu někdo?
5: Hned jsem u vás. Co pak to bude, pane?
4: Horký čaj pro zahřátí. Byl jsem na rybách. Jsem z toho marného úlovku celý vymrzlý.
5: Neberou.
4: Darmo mluvit. Tahle Vltava má zakletou vodu.
5: Já na Vltavěnku nedám dopustit.
4: Poslouchejte, paní Hustinská. Co máte tamhle pod tím stolem?
5: Ach, jo, Tonda zatrápenej. Už tolikrát jsem mu říkala, že mokrá havit nepatří do lokálu.
4: Chcete snad říct... Kanenko skákavá.
5: No co? Neviděl jste nikdy pár štik?
4: Prý štik? Vždyť tohle jsou úplní žraloci.
5: Rybáře v sobě nezapřete. Máte metr pořádně dlouhý, co?
4: Náhodou tyhle tři jsou přímo výstavní kousky. A ta čtvrtá, tak je sice trochu menší, ale taky není k zahození. Koupím je všecky. I s tím škopkem.
5: Ale jděte.
4: Dobře zaplatím.
5: Kde pak, milej zlatej? Tyhle ryby nejsou na prodej.
4: Dám, kolik si řeknete.
5: Ne, svýho Toníka neprodám.
4: Mě fuk, jak se která ryba jmenuje. Můžu jim říkat Tondo všem dohromady nebo každý zvlášť?
5: Vůbec nic nechápete. Tohle nejsou ryby, ale hastrmani.
4: Hastrmani.
5: Nevěříte.
4: Ale paninko, hastrmani, čili vodníci, nejsou. Prostě neexistují. To ví dneska už kde kdo?
5: Já vám říkám, že jsou.
4: Jo, leda v pohádkách.
5: A kdo je tedy tohle?
4: Přece štika. Nebo štičák.
5: Omyl. To je můj...
3: Antonín Hrous. Hastrman. Těší mě.
4: Můj ty smutku. Co to má znamenat?
3: To znamená jediný. Andulka mluvila pravdu.
4: Není možná.
3: Ale je. Jen tak mimochodem, ona má vždycky pravdu. A jedno jim povím, nebejt jí tý mojí zlatý anduličky, tak jsem do toho lidského světa na mou duši ani nos nestrčil.
4: Povídačky?
3: Žádný povídačky, dráhy pane. Jen čistá, křišťálově průzračná pravda. A jestli chtěj kousek toho křišťálu stisknout v dlani, tak se pěkně posaděj a poslouchaj. Všecko začalo docela nevinně.
6: Tondo, pojď sem.
3: Co je, táto?
6: No, jen pojď. Musíme si spolu vážně promluvit.
3: O čem?
6: O tobě.
3: Jo.
6: Koukni tam do navodníka, už si velký dost. Číst, psát i počítat umíš.
3: No to jo.
6: Síly má, že nevíš, co s ní. A žene tě to až hloupostem. A co se zdejší Vltavy tejče, máš všechno v maličku.
3: No, všecko ještě ne.
6: Ale jak pak ne? Umíš se proměnit ve štiku? Sumcej sandáta? Dokonce svedeš i zajíce a koně bez ohlávky. A to každý nedokáže.
3: To jo.
6: Podle chuti poznáš, kde jaký vltavský přítok.
3: Já vím, kam míříte, táto. Jenže mě se do světa nechce.
6: Chce, nechce, musíš. Půjdeš na zkušenou. A když řekneš, že si Purkareckýho Matesa Hrouse syn, každý našinec tě rád přijme.
3: Ale táto, já bych přeci jen radši zůstal.
6: Ne, synku, už jsem ti zapřáh dva sumce. A teď běž. To víš, lehko mi není jedinýho syna pustit z očí.
3: No tak proč?
6: Protože tady na Purkarci tě už žádný štěstí nečeká.
3: O jakým štěstí to mluvíte, táto? Já jsem docela spokojený.
6: A co láska? Toniku, ne? Zkrátka, měl by si najít nějakou nevěstu, jelikož chlap bez ženský péče, to je jenom poloviční mužský.
3: To se povídá?
6: Jo. To je i ověřený. A jedno si pamatuj. Když to nebude zrovna vodníková dcera, měla by mít k vodě aspoň hodně blizoučku. No tak zvon vás, je kluku Hastermanská.

0: водичка, зграйся до рибничка.
1: Є мені. То є паненька.
2: Ленек, було 20 a teď jich mám jen 19.
1: Slečinko, tadyhle vám jedna bílá ryba uplavala.
0: To je ta 20. Pěkně děkuju.
1: Rádo se stalo.
0: A který špak ty jsi? Že tě neznám.
1: Já jsem ten synovec. Porybního.
0: Nevymýšlej si. Teď já vím, co jsi zač. Kapeti ze šosu. Hastrmánku.
1: Je. A vy se Hastrmana nebojíte?
0: Proč mi vykáš? To se ví, že se ho nebojím. Já se nebojím ani čerta.
1: Ne?
0: Akorát našeho táty se bojím.
1: Táty?
0: On umí třískat potěhem, až mi na celém těle naskáčou modřiny.
1: Proč tě bije, když jsi taková hezonka a milá?
0: No, právě proto, že prej se na mě kluci smějou. Ale což pak já za to můžu, že jsou takový hloupí?
1: Já bych se na tě taky smál.
0: I tak jsi taky hloupej.
1: Třeba jsem. Ale umím spoustu věcí. Chceš, abych ti chytil rybu?
0: Chci.
1: Ale jen jestli přijdeš zítra.
0: Chodím se máchat prádlo každý den.
1: Tak já tu pro tebe od nynějška každičkej den přichystám košík ryb. Chceš?
0: Co by ne. Doma budou rádi a když i tobě to udělá radost.
1: To tedy udělá. Dva kapři, 6 vokounů. Ještě by to chtělo nějakýho mlíka. S mandlovým masíčkem.
3: Stůj! Co tady vyvádíš?
1: Chytám ryby.
3: No to vidím. A kdo ti to dovolil?
1: No, když chci rybu, tak si ji chytím. Aspoň takhle u nás doma na Purkarci chodilo.
4: Ty jsi z Purkarce?
1: Jo. Antonín Hrous. Syn Matěje Hrouse, zvaného Mates.
4: A proč jsi to neřekl rovnou?
1: Neptal jste se.
4: Ty to dohloupej jelimánskej, ty jejdanánku, mesulánku, tak ty jsi Toníček Hrousů? A víš, kdo jsem já?
1: Ani v nejmenším.
4: No přece strejc, šmikoranda, tvůj kmotr.
1: Opravdu?
4: Ať ztratím hastrmanskou čest, jestli to není pravda. Už tady na dvořišti žiju 20. rok, ale takový vodnický paškvrno, jako si ty jsem ještě neviděl. Měl ses nejdřív zeptat, než si začal lovit.
1: Nikdo tu nebyl, jenom Andulka. Víte, strejčku, ty ryby jsou pro ní.
4: Ty myslíš na Andu Juklíčkovic ze Smržova? Tu Ševcovic holku?
1: Jo, to bude nejspíš ona.
4: No, tak teď jsi to dorazil, Tondo. Ta akorát tak potřebuje, aby si chytal ryby.
1: Je taková hezká.
4: No to snad. Ale tej holce ve vsi jinak neřeknu, než Hastrmantě. Plave jako štika, mrštná je jak potáplice a kapra i candáta umí upytlačit šikovnic než já sám.
1: Ale když ona je taková milá.
4: Aha. Takže o ryby vlastně nejde.
1: Nejde, strejčku.
4: No jo. Co s tebou mám dělat, ty kluku ušatá? Pojď sem. Ale dej si pozor na jejího tátu. Má doma děti jako píšťal na varhanech. Anča je nejstarší a jakmile von zmerčí, že po ní koukáš očkem a odvádíš ji od práce, bude zle.

0: Dneska tu nemůžu zůstat. Toniku, táta má zase svůj den a řádí jako pominutej.
1: Aspoň chviličku, Andulko.
0: Ale jenom docela malou.
1: Řekni mi, Anduličko, máš mě drobátko ráda?
0: To víš, že mám, můj zlatý hastrmánku. Kdyby to šlo, hned bych si tě vzala za muže.
1: A myslíš, že to nejde?
0: Nevím. Já vydržím pod vodou hodně dlouho, ale porád bych tam asi nevydržela.
1: A když si postavíme chaloupku napůl ve vodě a napůl na suchu?
0: Takovou mokrosuchou.
1: Zařídíme v ní hospůdku u Hastermana a budeme si tam královat jen my dva.
0: To by možná šlo. Ale co táta?
1: Něco mu neřekneme a utečeme.
0: A schytají to za mě bráškové? Ne, Toníku.
1: Když budeme otálet, tak ti švec tu naši hastermanskou lásku vytluče z hlavy.
0: Neboj, tebe mi z hlavy nevytluče, i kdyby tlouk sebe víc. Já tě totiž mám ráda, jako nikoho na světě.

0: Ale copak, Toníku? Myslel jsem, že ti ta známost s Ančičkou jde k duhu a ty se zatím ploužíš jako rybí stín.
1: Strýčku Šmiko, Rando. Andulka se už týden neobjevila.
0: Nepřišla máchat prádlo?
1: Nepřišla.
0: Nezaskočila ani pro pár ryb?
1: Nezaskočila.
0: Celý týden si vodní nedostal štípanou pusu?
1: Nedostal.
0: Tak to je vážný, Tondo. To je tuze vážný.
1: Myslíte, že stůně?
0: Jo, bys octem stůně. Juklíček i před tebou někam zašantročil.
1: Ale co mám Ninčko dělat?
0: No hledat ji. To dá rozum.
1: Jenže kde?
0: V Praze. Kam jinam by se venkovská holka poděla?
1: Myslíte, že ji Švec poslal do služby?
0: A na to vem jet.
1: No tak to strečku Šmikorando, já hned letím.
0: Počkej, třeštidlo. Nech si nejdřív poradit. Nejrychlejší cestu máš po železnici. Ale na to se musíš drobet upravit.

0: se, Juzo. Ať počítám, jak počítám, v kádi se štěkama je o jednu rybu víc.
1: Nejspíš máš vlčí mlhu, Kubo.
0: Ano, nemám. Jedna opravdu přebejvá.
1: Tak buď rád, ty Kubo.
0: Poslechni, Juzo, že ty jsi ji upytlačil někde v touni, přidal ji sem na černo a chceš ji v Praze střelit.
1: Depak! Občas tohle to sice udělám, ale jen občas.
0: No, tak co s tím?
1: No co? Štyku si vemem, klepneme ji a sníme.
0: No jo, ale jak to udělat, aby nás nikdo neviděl? Nemůžem přece vypochodovat s nádraží s rybou v náručí.
1: Tak hele, Kubo, teď přijde železniční most. Fofrem vylov tu rybu a schovej ji do holinky. Ale hoď sebou, protože za vodou už bude tuze málo času.
2: Jemináčku, to je malé.
0: Slyšel jsi?
1: Nic jsem neslyšel. A pospěš si.
0: Zatraseně. Vyskočila sama z kádě.
1: Jsi ty ale fišknechtský nemehlo.
0: Ježišmarja, koukni, Juzo. Ta ryba má nohy.
2: Hlavně pryč. Musím se dostat ven. Skočit do řeky.
0: Teď už i ruce. Prvá, co mám dělat?
1: Nestoj, Kubo, a chytí.
3: Teď. Teď nebo nikdy. Toníku, skákej.
4: Dědo, slyšel jsi? Šplouchla voda, jako by někdo skočil z mostu.
5: Zas nějaký zoufalec, nedá se nic dělat, Lojzičku. Musíme se tu porozhlídnout.
4: Jú, dědo, to byla štika.
5: Houby, štika, podívej, kdyk je to?
4: Hastrman,
3: pěkný pozdravení.
5: Kluku, uvozdřená, ty z nás vylekal. Takže žádný zoufalec, ani registrovaný športovec?
3: Depak, strejčku. Já jsem purkareckýho vodníka Matěje Hrouse syn. A nechtěl jsem vás vyplašit.
5: No to je náhoda všech zatrolených náhod, královna.
3: Já tu nejsem náhodou, ale úmyslně.
5: No ty snad. Jenže já už si od převčírka lámu hlavu, jak dopravit k vám na Purkarec poštu. Ono to asi moc a moc spěchá.
3: Jo, kdo píše?
5: Pojď k nám do domečku a juchneš se na to. Jo, abych nezapomněl. Já jsem kabrnáč. Děda kabrnáč. Tudle to je náš Lojzík. Tak tady máš to psaní. Je uvnitř. V té flašce, ale adresa je dobře čitelná.
3: Vážený pan Hrous, Purkarec na Vltavě.
5: Předevčírem k večeru toho děla do řeky nějaká obročená venkovská naninka. Já už se bál, že mi to nemehýlko nešťastný skočí na hlavu, ale to ne. Hodila tu flašku do Vltavy, jak do poštovního kastlíku a pryč.
3: Moje Andulka.
5: Jo? No to já nevím. Mně se nepředstavila.
3: Toničku, pomoz, mě se hrozně stejská, paní je fúry a pro každou hloupost mi nadává. Domů nemůžu, táta by mě zabil. Počkej na mě o 6:30 tam na tom rohu, jak chodím pro pivo do...
5: No kam?
3: Do...
5: No!
3: Proboha, strejčku kabrnáči, ono je to celý rozmočený.
5: Ukáž? No na mou duši.
3: Znáte tu hospodu? Andulka tady píše, že se jde okolo toho rohu.
5: Milej zlatej, Praha není Purkarec. Takovej hospod na rohu, blízko rohu nebo za rohem, to může být v Praze ke 3000.
3: Co teda budu dělat?
5: Ale neboj, my tě v tom nenecháme. Hastrman Hastrmanovi musí jít vždycky na ruku, kdyby jsme měli břehy strhat. Ale my na to půjdeme, Lojzo, jak?
3: Od lesa.
5: Správně. Vytáhni plán Prahy. Tak odkud pak tu flašku Andulka hodila?
3: Z pravýho břehu.
5: A co to znamená?
3: Že malou stranu a Smíchov škrtneme.
5: No a kde přitom stála?
3: Pod Vyšehradem.
5: A to značí co?
3: Ze starého města asi nebude, to by jí hodila níž po proudu.
5: Správně, Lojziku. Takže to nejspíš bude Nový město někde nad Karlákem, či Vinohrady, nebo Vyšehrad.
3: Taky Nusle.
5: No a když tyhle ty končiny řádně po Hastermansku prohledáme, no tak tu holku najdem, to vám povídám.
6: Oh.
2: Moniku!
4: Už jí mají.
3: Ko? Andulku?
4: To ještě ne, ale tu paničku, co u ní slouží.
3: Víš to jistě?
4: Natrefil na ní Jemelka v Kateřinské ulici.
3: Jen tak z ničeho nic?
4: Ale vůbec ne. Kamarád Tatanášek dodržel slovo a utáhl před obědem všecky pražský kohouty. No, a jen tohleto udělal, pustili se místní jemnost paninky do Lamentová.
3: No co, co bylo dál? Nenapínej mě, Lojzo.
4: Tatanášek nastrčil do každého domu jednoho rouráka, tedy jako svého pomocníka, aby si to Lamento vyslech. A ta milost panička z Kateřinský nadávala ze všech nejvíc.
3: To ještě nemusí nic znamenat.
4: Počkej, nech mě domluvit. Vzala to od pražský obce přes domovníka až ke služce. Chudák, holka nešťastná, to schytala nejvíc.
3: Teda na mou duši, jestli je to Andulka, tak to tý navoněný nádheře nedaruju.
4: Jemelka pátral dál. A dověděl se, že ta milospanička je strašně zlá. Tejrá služku, která je u nich teprve třetí týden, protože díl než měsíc tam bez tak žádná nevydrží. Holka se prej jmenuje Andulka a je z jižních Čech. Tak co? Rejmuje se to, viď?
3: Je to ona, Lojziku. Určitě je to moje Andulka. Pojďme tam pro ní.
5: Nikam nechoď, Aniku. Já už tam byl.
3: No a co? Co Andulička, strejčku?
5: Není tam. No, nejspíš už nebude.
3: Jak to?
5: Ale říkala mi stáska služka od tamního řezníka, že prej, jak ta domácí hnala Andulku hurtem ke kašně pro vodu, holka nešťastná pro slzy ani neviděla. Zakopla a rozbíla skleněný čbán. No a pak, protože se bála domů, se prej pustila někam ke Karláku. Od té chvíle už ji nikdo ani očkem nezahlíd.
3: To je nadělení. Co teď?
5: Tam se mi zdá, hochu, že ti nezbývá než čekat.

0: Lojziku, kamaráde, já už tu nevydržím ani chvíli.
1: Nelíbí se ti u nás, Tondo?
0: V tom to nejní.
1: Co ti schází? Mezi vltavskýma lidařema si jako doma a my s dědou tě taky nedáme.
0: Když to bolení kolem srdíčka je čím dál větší.
1: Takže je v tom pořád Andulka.
0: Už 4 měsíce o ní nemám zprávu. Překulili se Vánoce, Nový rok, 3 králové a kde nic, tu nic. Chápeš to?
1: Ne. Dyk, na světě je tolik hezkých holek a z vodnického rodu. Proč ty si, Tondo, musíš vybrat zrovna suchozemskou?
0: Láska je jako nemoc. Neubráníš se jí.
1: Já jo. Já jsem otužilej.
0: To ti nepomůže.
1: Ale pomůže. Dyk, to vidím kolem sebe. Ty jsi usouženej, Jemelka je usouženej. A oba dva pro to samý.
0: Pro Andulku?
1: Ale kdež? Jemelka se zakoukal do stázky, do té Andulčiný kamarádky.
0: A co je s ní? Taky zmizela?
1: Ne, jenže ona na rozdíl od tvý Andulky nemá pro Jemelku oči. A on si sám netroufne.
0: Poslouchej, Lojzo, tak já tomu Jemelkovi pomůžu. Slečno Stázy.
2: To voláte na mě?
0: Na vás. Už tady čekám pěknou chvíli.
2: Taky jste celý zmrzlej. A kdo vlastně jste? Zdejší?
0: Jo.
2: Ale ne dlouho, co?
0: To ne.
2: To nevadí. Za to máte hezký oči.
0: Po mince.
2: A mokrej šos po tatínkovi, co?
0: No.
2: Neboj, hastrmánku, já tě neprozradím. I když jsem to na to šup poznal. A co vlastně chceš?
0: Chtěl jsem vám říct o jednom, co na vás může oči nechat.
2: Hastrman?
0: Jo.
2: A co myslíš? Uživí takovej hastrmánek ženu? Když se zařídí na suchu.
0: No, bez obav. Příkladně já si teď v Podskalí vydělám při ledařině hezkých pár zlatek. A v létě bych mohl prodávat ryby.
2: No, stačí, kdybys je chytal. Prodávat bych mohla já.
0: Vy.
2: Mě by nikdo jen tak neošidil. A poslouchej, kterak pak ty se vůbec jmenuješ?
0: Hrous Antonín, Stázičko.
2: A já jsem Hamouzová Anastázie.
0: Těší mě.
2: Aha. To bych ani monogramy na cejchách nemusela předělávat.
0: Ale tak to není.
2: Co pak se ti nelíbím?
0: Moc se mi líbíte, jenže...
2: Ty se mi taky líbíš, tak co?
0: Když on na vás myslí Jemelka, ale je takovej ostýchavej.
2: Jo, takže ty tu nejsi za sebe, ale za Jemelku.
0: Tak nějak.
2: Tak víš co? Strč si toho svýho ostýchavýho Jemelku za klobouk.
0: Náhodou je to moc hodnej hastrmán. Už jednou mě pomohl, když jsem hledal Andulku. Jenže to nedopadlo.
2: Jakou Andulku sem zase pleteš?
0: No přece Andulku Juklíčkovou.
2: Cože? Ty jsi ten její hastrmánek z Purkarce?
0: Jo, Stázinko. Už od září marně hledám.
2: Ty nevíš, kam se poděla.
0: Vy to snad víte?
2: Můžu ti vyjmenovat aspoň 10 měst, kde po svém útěku byla. Odevšad mi poslala psaní.
0: Kde? No tak kde, Stázičko?
2: Tak počkej, já si vzpomenu. Začátkem října to byla Krásná hora, pak Český Krumlov, Jindřichův Hradec, Domažlice, Rožumberk, Prčice, před Vánoci Třeboň a naposled 4. ledna psala z Pelhřimova.
0: Co to může znamenat? Proč se Andulka takhle toulá?
2: No, tomu já taky nerozumím. Ledaže by...
0: Co ledaže? Povězte mi to.
2: Nepovím, je to hloupost a já musím běžet.
0: Stázičko, moc vás prosím.
2: Kde pak, hastrmánku? Přemýšlej sám. Jo, a tomu svýmu ostýchavýmu Jemelkovi řekni, ať se někdy okáže. Co když si šlapu po štěstí?

0: krásná hora, Český Krumlov.
1: Taky Domažlice.
0: To není jinak možný, než...
1: Proboha vás, prosím, strejčku kabrnáči, dořekněte to.
0: Do jazyku přines kalendář.
1: Vám už je to jasný?
0: Tak mě si svou úplňku. Tady tu máš černý na bílým.
1: Pořád nechápu.
0: Lojzo, kde byli od podzimku jarmarky?
1: V Krásný hoře, Českým Krumlově, Jindřichově Hradci.
0: A ten poslední?
1: Ten byl v Pelhřimově.
0: A máme to pod palcem, Tondo. Ta tvoje, hochu zlatej, harcuje s komediantama. Už je to tak.
1: Hele, Tondo, tady čtu, že další jarmark je v Příbrami. Začátkem února.
0: No tak to sebou musíme pořádně mrsknout, Toniku.
2: A je to barva.
3: Dobrá.
2: A zelený?
4: Flek.
2: Re.
3: A tuty.
2: Boty.
3: A kalhoty.
2: No teda ty jsi
1: jak. Strejčku kabrnáči. Pojďte už.
0: Ale nespěchej, Toniku. Andulku jsme bez tak nenašli, no tak co? Hodím pár her a půjdem.
1: To říkáte už v 8 hodinu.
0: Neposlouchej, Tondo, nemohl bys mě ještě založit?
1: Dal jsem vám i tu poslední zlatku.
0: Ty na mou duši už nic nemáš?
1: No jsem docela švor.
0: No safra, co s tím? Ale hochu, mám nápad. Zkusíme malej trik.
1: Jaký?
0: Proměňovat se umíš, to já dobře vím.
1: No, dobrá, ale...
0: Udělej ze sebe koně.
1: Vy jste se zbláznil, strejčku.
0: Ale nezbláznil, no zkus to. Předělej se všimla a já tě dám do zástavy.
1: Jo, a pak prohrajete a co bude se mnou?
0: Já si prohraju, no dovol, Tondo.
1: Já nevím, strejčku... Je to nebezpečné.
0: Ale houbel je nebezpečný, hlavně nezapomeň, že musíš zůstat bez vohlávky. S ní by to do hastermanské podoby zpátky nešlo. No tak co? No uděláš to pro mě.
1: Co mi zbývá?
0: Jsi hodnej, Toniku, a teď už běž na dvůr. Za chvíli jsem tam.

0: Co mu říkáte? Hrnčířskej, co?
1: Hezkej, bělouš je to.
0: Hezkej, krásnej. No tak co? No tak kolik dáte?
1: 15 zlatek.
0: 25.
1: Ne, nejvíc 20.
0: No tak jo, beru.
1: Ale když mi zítra těch 20 zlatých nevrátíte i s úrokem, kuň bude můj.
0: Však já je vrátím. No bez obav.
1: Tak platí?
0: Platí.

0: No poď, poď, malej. Hodím ti na krk. Volávku.
1: Ne, volávku ne.
0: Kudy hančíš? Máš tady kamaráda, tak nevyváděj, no?
1: Šmaria Josef, co to se mnou udělali?
2: Also, je z něj pferd, čili kuň. Ale nic si z toho nedělá. Já jsem na tom nemlich stejně.
1: Ty jsi taky proměněný Hastrman?
2: Já, Franz Puzl ze Šumavy. A pro ten čeština se nezlobí. U nás se šprechtí hlavně po Německu.
1: Co bych se zlobil? Prosím tě, jak ty jsi vůbec přišel k téhle koňské podobě?
2: To je dlouhý historie. Za vším je Margaret.
1: Jo, to chápu. Kvůli Andulci já bych se taky proměnil. Třeba na velblouda. Jenže mě do téhle šlamastiky dostal strejček kabrnáč.
2: Zvykne si. Já už jsem v tom, jak říká šlamastika, třetí rok.
1: Kde pak, kamaráde? Mě naštěstí zítra strejček vykoupí zpátky.
2: Myslí?
1: Jo, jen co mu karta vynese správnej trumf?
2: Nevím, nevím. Jestli se pustila do hry s Hrnčířským, je předem ztracená. On je náramná karban.
1: Hele, Puzl, nestráš. Přece nezůstanu koněm.
2: Pověděla si to za nějaká čas.

0: Piję koniczcy. Jeden. No tak, szlapem.
1: Boj se, ty jsi měl pravdu. Ale já to ponížení už nemůžu vydržet.
2: Musela.
1: Jaký pak musela? Teď takhle vozíme Hrnčířskýmu tyho kastroly už čtvrtý týden.
2: To nechc.
1: Žádný nechc. Rozbijem ten vozejk na třísky a utečem.
2: To vodkoňská podoba nepomůže.
1: Když tu zatracenou vohlávku nám Hrnčíř nikdy nesundá, s ní se nemůžeme proměnit zpátky.
2: Je tu jeden maličkost. Když kůň i s vohlávkou skočila do vody, je s ní zase Hestermann.
1: Tak se splašíme. Zabereme tuplem a utrhneme se od postraňku.
2: Počkala, až bude příhodná voda.
1: Jaký pak čekání, Franc? Ledy tajou, hladina je zase pěkně mokrá. A tamhle se mi zdá, že je rybníček tak akorát. Tak jdem na to.
2: Já, Tony.

0: Franz, ty kluku Hastermanská. Nestalo se ti nic?
1: Já byla got, ale co hončíš?
0: Jen se trochu nalokal vody a hrnce se mu poskládaly na dno.
1: Myslíš, že si neublížila?
0: Však ho ta předjarní koupel nerozmočí. A nový koníčky si taky obstará.
2: To bych se spíš suchý vody nadál, než vás.
0: Pozdravení, strejčku.

0: kapinosy.
1: Ja, richtig. Tuhle Francínek válí tu češtinu líp než ty, Tondo.
2: Tak dobře, strejčku kapinosy. Víte o ní něco?
1: My jsme s mým kamarádem Kabrnáčem. On se teď skrývá u mě, protože se bojí hastermanskýho posměchu za to, že tě prohrál. Zkrátka, mysleli jsme, že by se mohla ukázat...
2: Kde? Nenapínejte mě.
1: Na Josefský pouti v Praze.
2: Že by se vrátila?
1: Jo, ale jenom naskok. Jestli se totiž ta tvoje Andulka opravdu přidala k cirkusácký bandě, najdeš ji

0: Tak už se to nikdo na mě nezlob.
1: Vždyť já se zas tak moc nezlobím, strejčku kabrnáč.
0: Víš, já to myslel dobře. Chtěl jsem v kartách vyhrát pár zlatek na další putování za Andulkou, jenže se to, he? Nějako zvrtlo, nebo co?
1: Nechte už to plavat.
2: Toto, to díku. Franc tamhle objevil nějakou krásavici. Černý vlasy, oči jako uhel. Není to ta tvoje?
1: Kde pak, strejčku kapinosy? Andulka má vlasy do zlatova.
0: Poslouchej, Tondo, co tamhle ta mořská pana?
1: Kde?
0: Na konci náměstí. No sedí v kádi.
1: To je ona. To je Andulička.
3: Nevídaná trace! Jediná mořská pana na světě! Nebojte blíž, pojďte se přesvědčit! A kdo nevěří, ať si šáhne!
1: A to zas ne! Na mou Andulku nikdo šáhat nebude!
2: Měj rozum, Tondo, je tam lidí jako mu!
1: Ať si!
2: Když se k holce protlačíš, ten rabiát, co mu káť patří, tě přizabije!
0: Proměň se, Toníku! Konských kopice lidi bodí, no uhnou.
1: To už mám být zase koněm.
3: Alzo, tak se přešmikovala já.
2: Ne, Franci, tentokrát se proměníme všichni.

0: Tady ve vodě jsme konečně v bezpečí.
1: Toníku.
2: Andulko.
3: No. Abyste se neumačkali.
2: Lojzo, kde ty se tady bereš?
3: Ale plavu si Kliďánko Vltavou a v tom slyším nějaký křik. Vykouknu z vody a ono se přímo na mě řítí celý stádo koní.
0: Hlavně, že ta koňská podoba mohla snadno pryč.
3: No jo, ale kde jste nechali dědu?
0: Na mou hostromanskou duši. Kabrnáš se ztratil?
4: Ale ne, nestratil.
2: Proboha, strajíčku, co je vám?
4: Jen jsem se kapanek zadejchal, než jsem doběh.
0: Poslouchej, kabrnáčku, že ty s tím koněm vůbec nebyl.
4: No, nebyl. Víte, já se vám musím přiznat, já se to hastelmanský čarování totiž nikdy nenaučil.
0: Kabrnáči.
4: Ale já to doženu, Václavé. Všechno se doučím. Na to máte mý slovo.
5: Tak viděj, váženej pane. Takhle se jeden obyčejnej, malej, českej hastrman dostal skrz velikou lásku až do lidského světa. No, a pak si přijdou oni a začnou mý anduličce vykládat, že hastrmani nejsou.
6: Asi jsem šlápl vedle.
5: Jo, a celou nohu.
6: Ale poslechněte, jak ono to vlastně dopadlo s tím...
5: Kabrňáčem.

0: Čím?
1: Jo, jo.
0: No, to mají tak. Když dá Hastrman slovo, Dicinky ho dodrží. No to vemou jet. A kouknou se tady na tu nejmenší rybu.
1: To jako...
2: Děda Kabrnáč. Osobně. Má úcta. Tohle to je náš Lojza.
0: Poklona.
2: A Václaviček.
3: Václav Kapromil Kapinos, vodoznalec ze Zdrubku.
4: Pro pána Jana, to je hastrmanská úroda. Pánové, moc nechybělo a skončili jste na pekáči.
2: A to zas ne, vašnosto. Jelikož na to naše čarování jste krátkej, no můžu to tak říct, Václave?
0: Co bys nemohl, Kabrnáčku, teď, když svedeš opravdickou štiku?
5: Spíš štičku, ale to nic, dědo, příště to bude lepší.
2: Tak to probneme ještě jednou, hoši. A hned?
6: Ať vás to ani nenapadne. Koukejte jít s tou vaší hastrmanskou mokrotou jinam.
2: Anči.
0: Málo platný, strejčku Kabrnáči. Anduličku musíme poslechnout.
4: Tak se mi zdá, že v téhle hospůdce Hastrman, ne Hastrman, stejně kraluje někdo docela jiný.

0: A pak, že nejsou hastrmani.
1: A tak se jmenovala pohádka, kterou na motivy Jana Drdy pro rozhlas napsala Václava Ledvinková. Dramaturg Eva Košlerová, hudba Tomáš Vránek. Michal Dlouhý, Lojza Jiří Langmajer, děda Vlastimil Brodský, Kapinos František Němec, Andulka Silva Sekvencová, Půjsl Alois Švehlík, Šmikoranda, Antonín Molčík, Matěj Pavel Pípal, muž Ladislav Mrkvička, Stáska Tereska Duchková, Jouza Václav Neckář, Kuba Mirko Musil, Hrnčíř, Jaromír Hart, vyvolávač Gaston Schubert. Režisér ozvučení Petr Šplíchal, zvukový mistr inženýr Tomáš Kselhofer, záznam a střih Lenka Vintrová, asistentka režie Hana Dudová, nastudoval režisér Karel Weinlich. Brekeke.
2: Zajímá tě, kdo pohádku napsal a natočil?
3: Chceš si poslechnout další příběhy?
2: Jdi na web radiojunior.cz.

0: Bubákové poklady.
1: Královna Koloběžka, Bubáci a Hastrmani,
0: Zlatovláska, Sůl nad zlato
1: a tak dále a tak dále.
0: Nejlepší pohádkové příběhy z našeho archivu.
1: Klasické zápletky a napínavá dobrodružství v podání hereckých legend, u kterých se budete bát i smát.
0: Poslouchejte každou neděli od 19 hodin a zpětně na webu radiojunior.cz nebo v aplikaci Můj rozhlas.

0: Rádio Junior, čtení na pokračování.
1: Znáte lichožrouty, tvory, kteří žerou ponožky a z párů dělají licháče? Jestli ne, tak teď se o nich dozvíte. Rozhlasový seriál Lichožrouti napsal Pavel Šrut, režie Aleš Vrzák, účinkuje Barbora Hrzánová, natočeno v roce 2010.
2: Lichožroutné ségry.

sudah lika, sudah lika, sudah lika, lika, lika, lika. Nečekaná návštěva a amulet. Jihlíkův děda měl návštěvu. To se nestávalo právě často, ne, že by byl mrzout nebo dokonce lakomec. Dělalo mu radost, když mohl ze skromných zásob připravit nějaké drobné pohoštění. Vadil mu ale ten divný zvyk skoro všech návštěv mluvit jen proto, aby řeč nestála. To začínal být po půl hodině netrpělivý, po další půl hodině nesvůj a hodinu na to už tak nerudný, že se návštěva měla k odchodu. Až zase ve dveřích, když říkal naschledanou, se děda usmíval a někdy přímo zahřil. Tentokrát ale jedna návštěva přišla už dopoledne a seděla tu ještě, když se Hejlík vrátil z pohřbu. To je pan Bono, zrovna přiletěl z Afriky, představil děda opáleného lichožrouta ve slunečních brýlích. Z Afriky? Užasl Hejlík, ještě měl plnou hlavu zážitku z krematoria a teď tohle. Ty jsi Hejlík, viď? Zadíval se mu do očí ten cizinec. Moc jsem se těšil, až tě poznám osobně, ale s vyprávěním toho o tobě moc nevím, ale vím tolik, že by ses divil. Hejlík si pomyslel, kdo by asi tak mohl o něm v Africe vyprávět, ale zeptat se nechtěl, aby tu plachou myšlenku nezakřikl. Víš, kdo mi o tobě povídal, viď? Hejlík přikývl. Ale ve vyprávění tvých rodičů jsi pořád malý kluk. Až se dostanu zpátky, musím jim říct, že to není pravda. Usmíval se pan Bono. Jsou pryč už 3 roky, připomněl mu Hejlík, i když nechtěl, zazněla v jeho hlase výčitka. Dneska děti rostou hrozně rychle, to není jako za mých časů, ozval se rychle děda. Bude to zdravější stravou a hojností. Mně vám, pane Bono, připadá, že svět se přímo topí v ponožkách. A přišlo to z Číny. Hejlík netrpělivě poskočil. Už měl těch úvah dost. Pane Bono, zvolal. A co moji rodiče, jak se mají? Co tam tak dlouho dělají? A kdy se vrátí domů? Všechny tyhle otázky a ještě pár dalších vychrlil jedním dechem. Pan Bono si odkašlal. Vím, že je to pro tebe těžké, ale... Zkus své rodiče pochopit. Chlapče, chlapče, musí tě bolet, že je nemáš u sebe, ale jak jsem poznal tvého moudrého dědečka, myslím, že ti pomáhá utvořit si správný názor na svět. Děda přikyvoval, ale Hejlíkovi byl každý názor ukradený. Vlastně ani neví, jaký má takový správný názor vypadat. A i kdyby to věděl, všechny názory světa by vyměnil za jednu máminu pusu a tátovo obětí. Najednou mu bylo hrozně smutno. To se ví, že děda je moc hodný a starostlivý a určitě je to nejmoudřejší lichožrout na světě, ale nikam ven už nechodí. Má svůj vlastní svět a schovává ho ve vzpomínkách, pomyslel si Hejlík. Za to tenhle pán Bono vypadal jinak a mluvil jinak než ostatní lichožrouti. A děda, který zase svého vnuka dobře znal, poznal, na co teď asi myslí. Hejlíku, zvolal, jako by si až teď vzpomněl na něco důležitého. Vždyť já jsem ti zapomněl říct,
že tady pan Bono je velvyslanec. Správně by ho měl oslovovat vaše excelence. Na to se pan Bono ušklíbl tak jako pohoršeně a utrousil. Ale prosím vás, komu čest, tomu čest, nenechal se odbít děda. Hihlíku, pan Bono lítá po celém světě a schání pro africké lichožrouty podporu. To jako scháníte ponožky? Zeptal se Hihlík. Víš, Hihlíku, začal pan Bono pomalu, ponožky mají na starosti právě tvoji rodiče, já se starám o to ostatní. Teď už znervózněl i děda. Hihlík dobře slyšel, jak si brumlá. Ostatní, to bych rád věděl, co to je. Ostatní. Ale přímo se nezeptal. Ani na to neměl čas, protože pan Bono konečně začal povídat o Hihlíkově mamince a tatínkovi. Vyprávěl, jakou záslužnou práci v Africe dělají a v jakém strašném nebezpečí se kolikrát octnou. Mluvil dlouho a všechno, co řekl, bylo krásné a napínavé a samá chvála jeho tatínka a maminky. Hihlík poslouchal a byl na své rodiče a na jejich nebezpečnou práci ohromně pyšný. Jenže jeho smutek to nijak zvlášť nezahnalo. A pak, podle hluku z Vavřincova pokoje, poznal, že jeho kamarád je už doma a že za chvíli uvidí na posteli ty dva licháče z krematoria a rukou psaný pozdrav: spí sladce, Ekone. Při tom pomyšlení se Hihlík na celé kolo rozesmál. Takhle se mi líbíš, pochválil ho pan Bono a zvedal se k odchodu. Na zápěstí mu něco blikalo. Pěkný hodinky, mlaskl Hihlík pochválně. Hodinky a kompas v jednom, upřesnil velvyslanec a najednou se bacil dlaní do čela. Že já bych na to snad zapomněl. Sál do kapsy a podával Hihlíkovi malý kožený váček pro tebe od vašich. Hihlík po váčku hned chňapnul. Co je to? Matka ti posílá amulet. Amulet, vytřeštil se Hihlík. Vidím, že na pověry nevěříš a amulety jsou ti k smíchu jako mě, ale ber to jako suvenýr. Naschledanou, excelence, řekl děda ve dveřích a bylo vidět, že si také oddechl. Hihlíkovi se prsty trochu třásly, když sahal do koženého váčku. Na rozdíl od jeho excelence, síle a moci amuletů věřil.

0: tak něco, ale tenhle amulet vypadal jako hříbeček na štupování punčoch. Ze dřeva však nebyl, byl z rohu bílého nosorožce. Hrdina Kilimandžára. Hihlík si váček s amuletem pověsil na krk. Měl pocit, že z něho vychází teplo a síla afrického slunce. Pan Bono říkal, že takové amulety nosí na prsou afričtí válečníci, aby se jim vyhýbaly nepřátelské šípy. A smál se tomu. Hihlíkovi to tedy k smíchu vůbec nepřišlo, ale ani před přítelem Egonem o tom nemluvil. Co kdyby se taky poškleboval? Přišel ho navštívit pozdě odpoledne a viděl, jak si leští svou zlatou trumpetu.
1: Mám dneska večer hraní v jednom baru za řekou, povídá. A co budeš dělat ty?
0: Já půjdu s tebou.
1: Hihlíku, muzikanti jsou na ponocování zvyklí, ale ty musíš jít brzo na kutě, ne?
0: Ne, řekl Hihlík. Já chodím spát stejně pozdě, jako ty.
1: Jak to?
0: Ale to už přece musíš vědět. Lichožrout přece přebírá zvyky i zlozvyky svého domácího pána.
1: Takže když ty si ráno čistíš zuby, tak taky zacákáš pastou celou koupelnu jako já.
0: Smál se Egon. My, lichožrouti, si zuby nečistíme, protože se vody štítíme. Urazil se Hihlík.
1: Tak promiň.
0: Hihlík zarytě mlčel. Pan Vavřinec měl jedinou možnost, jak si ho udobřit. Natáhl si na nohy vzácné licháče, ty z krematoria, a řekl:
1: tak já tě sebou do toho baru vezmu. Jmenuje se Kilimandžáro a je to tam dost hustý.
0: Co to je?
1: Hustý?
0: Ne, to Kilimandžáro.
1: Hora v Africe.
0: Super, řekl Hihlík. Kilimandžáro byl dvoupatrový schátralý barák v dolní části města. Okna beze skel, byla zatlučena prkny, nikdo tu už nebydlel. Jen v přízemí dosluhoval rokový klub. V Kilimandžáru pan Vavřinec s malou kapelou hrál jinak než na státním pohřbu, i když o pohřeb vlastně šlo. Byl to poslední koncert před zavřením klubu. Hihlík tu musel být schovaný ve futrálu na trubku, který ležel Egonovi u nohou. Na tom Egon trval. V malém sále bylo nakouřeno a narváno. Lidi se tu v polotmě objímali nebo tancovali a ti unavenější seděli na vysokých stoličkách u baru a pospávali. I Hihlík už trochu klímal, ale najednou ho cosi probudilo. Jeho instinkt lichožrouta spustil alarm. Do sálu vtrhlo asi 10 divokých lichožroutů. Vypadali jako smečka kojotů, která jen čeká na povel, aby mohla zaútočit. Oči jim svítily, byly vychrtlí a každý z nich měl v lalůčku ucha zapíchnutý spínací špendlík. Pak se ozvalo krátké, ostré zahvíznutí. Několik lichožroutů vyrazilo k baru, ostatní se ztratili mezi stolky. Ten, co zahvízdal, ten nejvychrtlejší a nejdivočejší, měl špendlík v obou uších. Zůstal stát u vchodu a rozhlížel se. Zdálo se, že větří a hledá si kořist. To byl jistě vůdce smečky. V sále se už zatím ozvalo první vylekané zaječení. Nějaká slečna přišla opruhovanou podkolenku. Pak další výkřik a zaklení u baru. Dva pivaři nevěřícně koukali jeden druhému na nohy.
2: Ty máš jen jednu ponožku.
0: Ale ty taky. Hýlík se nikdy v životě s takovým hromadným přepadením nesetkal. Lichožrouti jsou přece osamělí lovci. Když si nějakou ponožku vyhlídnou, musí se jí zmocnit nenápadně a s jistou elegancí, tak, aby to ten okradený pocítil jako dotek přízraku a tajemství. Ale tahle smečka rvala lidem ponožky násilím a hromadně. Hihlík vyskočil z futrálu. Musel něco udělat, ale nevěděl co. To má snad pomáhat lidem proti lichožroutům. Podíval se ze spodu na Egona, ale ten troubil solo a po prasku v baru si zřejmě vůbec nevšiml. Podupával si do taktu a hlavní kojot uhranutě hleděl na jeho ponožky, na tu černou s karmínovým podkresem a na tu protkanou stříbrnou nitkou. Stačilo pár skoků a už se po nich sápal. Tak to ne! Hihlík vyrazil se skloněnou hlavou. Šéf smečky ten útok nečekal, zavrávoral a chvíli trvalo, než popadl dech. Co si to? Zasyčel. Měl ohromnou sílu. Jednou rukou držel Hihlíka za krk a druhou stahoval Egonovi ponožku. Hihlík mu na tu ruku dupl, rváč se po něm onal loktem a už se váleli v jednom chumlu. Egon se zatím vznášel ve výškách svého trumpetového sola a nevěděl, co se tam dole děje. Kojotovi se už podařilo ukořistit tu s karmínovým podkresem, ale chtěl mít obě. Otočil se na jedné noze a druhou vykopl po Hihlíkovi. Místo něho však nabral jednoho z těch parťáků, kteří mu přispěchali na pomoc. Ten vyletěl do vzduchu a nabral směr rovnou do Egonovy trumpety. Místo jásavé melodie se ozvalo sýpání. Trubka byla ucpaná. Egon nadmul tváře a foukl. Lichožrout vyletěl ven a přistál na barovém věšáku. Teprve teď si pan Vavřinec všiml, že má jen jednu ponožku a o tu druhou, že se pod barem svádí krutý boj. V chumlu divokých lichožroutů poznal svého přítele. Hihlíku, zvolal a bitva na chvíli ustala. A té chvilky Hihlík využil. Vytrhl se ze sevření a prchal pryč. Proplétal se lidem mezi nohama, vyběhl na chodbu, kde byla šatna. Tady se vydýchal, ale lichožroutích pronásledovatelů se nezbavil. Už je měl zase v patách. Zachránil se jen skokem na stolek u baru, kde seděl nějaký zasněný svalovec. Ten úžasem strnul, když takhle kousek před sebou spatřil lichožrouta. Párkrát zamrkal, prudce vytrčil potetovanou paži a chňapl po lávi piva. Hihlík unikl jen o vlásek. Odrazil se a dopadl na barový pult. Barman tu právě z velké sifonové láhve stříkal minerálku do vysokých sklenic s barevnou tekutinou. Hihlík ho odstrčil a namířil prout minerálky na své pronásledovatele. Každý z nás už ví, co na lichožrouty platí. Voda a psy. I teď to platilo. Zmáčená smečka zakvílela a hnala se k východu. Jenom jejich vůdce se na okamžik zastavil, zadíval se na Hihlíka a zasyčel. Já tě dostanu, jakože se kudla Deterony jmenuju. A mě říkají Hihlík, představil se slušně hrdina Kilimandžára.
1: Ty máš ale odvahu, sám proti takové přesile,
0: divil se Egon, když se vraceli domů.
3: Protože mě proti všem nepřátelům chrání tenhle kouzelný amulet,
0: volal Hihlík rozjařeně. Chtěl si váček s amuletem sundat z krku, aby ho Egonovi ukázal. Nebyl tam.
3: Já ho při té bitvě ztratil.
0: Zaúpěl. Egon chtěl kamaráda potěšit.
1: Hihlíku, nevěř na kouzla, když můžeš věřit sám sobě, řekl důrazně
0: a chtěl ještě pokračovat, jenže
3: já ho musím najít,
0: křikl Hihlík a zmizel tak rychle, jak to jen lichožrout umí.
1: Ano, šéfe.
0: Vasil s Pepou Padrátem a Škrtičem Čangem stáli před velkým šéfem jako poškoláci v ředitelně. Pepa Padrát se drbal ve vlasech, na zem se snášelo jakési chmíří.
1: Mole?
0: Šéf si štítivě odfrkl.
2: Sežrou vás moly.
4: A proč je jich tak málo?
0: Obrátil se na Vasila.
2: Víc jsem jich nesehnal, omlouval se Vasil. Přišly zlý časy, teda jenom na nás, vy jste šéfe, v pohodě.
1: Já? A v pohodě?
0: Tulamor senior se chytil za srdce.
2: Vždyť já se topím v neštěstí. Přišel jsem o svého jediného syna.
0: Na to se za půdním trámem ukázal Ramses.
1: A co já? Otče,
0: zvolal ukřivděně.
2: Ty půjdeš s nima. Pomůžeš jim zachránit svýho jediného bratra,
0: řekl.
2: Taky jsi jediný, kdo se u profesora vyzná.
1: Co tam, šéfe? Ten váš junior dělá.
0: To se poprvé ozval Škrtič Čango.
2: Co se asi tak dá dělat v kleci?
0: Zavrčel Padre.
2: Třeba protáhnout se mřížema.
0: Navrhl Pepa Padrát.
2: Nebo...
0: Zauvažoval.
2: Jestli na té kleci za zámek, tak vzít papa klíč. Nebo padrátek. Takhle do dvou prstů. Dost. Už nechci slyšet žádný otázky a žádný odpovědi kromě ano, šéfe, je vám to jasný? Ano, šéfe. Tak si zapište za uši. Co za chvíli uděláte? Ramses, můj druhý jediný syn, vás zavede o dvě patra níž k bytu toho bláznivého profesora. Pepa Padrát tím drátkem, co mu čouhá ze svetru, odemkne dveře.
0: Vasil zvedl ruku, jakože se chce na něco zeptat.
2: Jestli nebude doma, co? Bude doma. Pořád něco zkoumá a zbytu se nehne. Ale je neškodnej. Stačí, když ho tady Čango tou svou šňůrkou trošku
1: přiškrtí, špetl Ramses.
2: Správně, chlapče. A ty pak dovedeš Vasila k té skleněné kleci, v který je uvězněný chudáček, můj tolík.
0: A jo? Vasil skrabatil čelo perným přemýšlením.
2: Vasile, ty tu klec rozbiješ a pak všichni zmizíte.
0: Vasil třepal rukou, jakože se chce ještě na něco zeptat.
2: No, kam asi?
1: Zavrčel Padre.
2: Sem ke mně na půdu. Tady náš profesor nikdy nebyl. Je vám už konečně všechno jasný?
0: Ne, že by bylo, ale přikývli.
1: Ano, šéfe.
5: Lichožrout mé ségry Božky.

0: on vážně nic jiného nejí. Fakt.
1: Zajímá tě, kdo čtení napsal a natočil?
2: Chceš si poslechnout další příběhy?
1: Jdi na web Radio Junior.cz.

když jdeme tmou, kde se nevyhrává, ta tma nás v koutě svírá a tlačí ke stěnám, noci pominou.

0: bez něj jako by nežila. V ruce mi mobile prosila, ať byla kde byla prudila a hledala mobila.
1: Hledala v parku a hledala v tramvaji, na louce, na poli, doma ve stáji. Hledala v kyně, taky na plovárně, hledala všude, například v cukrárně. Hledala v pokoji, v ložnici, v kuchyni, ve špajzu, na schode, v koupelně, v předsíni. Hledala kdekoliv, ať bylo, co bylo, hledala, hledala, až se z ní kouřilo.

0: taky na plovárně, volala všude, například v cukrárně, volala v pokoji, v ložnici, v kuchyni, ve špajzu, na chodbě, v koupelně, v předsíni, volala kdekoliv, ať bylo, co bylo, volala, volala, až se z ní kouřilo, volala ve škole, na hřišti, v obchodě, dokonce volala i na záchodě, volala pod mě a volala za světla, volala, volala, nikdy se nespletla, a zase v parku, a zase ve škole, ve vlaku, v autě, někdy i na kole, volala při jídle, volala z postele, volala bez zábran, klidně i v kostele, volala, volala, pořád dokola. A pak zase kobila, mobila ztratila.
1: A předtím, než bude klídek, trošku beatboxu. Uc, uc.

中。

들어라. 예. 에이, 신자 멸모.

0: sen kanske djuva den pakasti sebiva.
1: Vrku, vrku, vrku, vrku, já tě dobře vidím, vlku.
2: Kdo to volá? Co to bylo?
0: To jen listí ževelilo.
1: Vrku, vrku, vrku, vrku, já tě dobře slyším, vlku.

domečku zděném, vždy uklizeném, tak já jdu.

0: zahrádky gorilí.
1: Nešarej na ní.

0: Tak se říká, co se asi může dít. Mluvíme oba stejnou řečí, máš chuť si o tom promluvit.
1: Mě se stýská, pomá mě.
0: To dává smysl.

0: Posloucháš?
1: Rádio Junior.
2: Spinkej, můj malý, noc už ti balí sen.

staví, až se z toho unaví. Velbloud ví, velbloud ví, velbloud, velbloud, velbloud ví, velbloud ví, co je život bez ploutví.

pitná voda na příděl a vítr vane pouští a nic neodpouští. Velbloutví, velbloutví, velblout, velblout, velbloutví, velbloutví, co je život bez ploutví. Grizzlivý, grizzlivý, grizzly, grizzly, grizzlivý, grizzlivý, co je to být střízlivý. Grizzlivý, grizzlivý, grizzly, grizzly, grizzlivý, grizzlivý, co je to být střízlivý. Sedne si do koutku, dá si vodu z kohoutku, pitná nebo užitková, svůj postřeh si

celer ví, celer ví, celer, celer, celer ví, celer ví, že je dobrý na nervy. Celer ví, celer ví, celer, celer, celer ví, že je dobrý na nervy. Smažený

dneska to má za tři. Kaprví, kaprví, kapr, kapr, kaprví, kaprví, ale jenom za prvý. Kunaví, kunaví, kuna, kuna, kunaví, kunaví, až se z toho unaví. Kunaví, kunaví, kuna, kuna, kunaví, kunaví, až se z toho unaví.

Rádio Junior.

0: to jsem blázen. Tak koupil jsem to jako chrta a ono mi to pořád nosí domů karkulky.
1: Když smrčíte na paloučku hada,

kdo si vezme ke zkoumání klacek, ten se dozví dozajista, děti, že je lepší včas dostat pár facek, než když na něj had naštvaně vlétí. Pozorně ho pozorujte z dálky, kroutí se, ať kráčí nebo leží.

věřit tomu, že nejhezčí ze všech cest je cesta domů.

0: ubrzdíme to podrážkou.
1: Kdo neumí řídit,
0: dá si odstan hlinitý.
2: Dá si odstan hlinitý.
1: Setkáme-li se s poruchou,
0: dojdeme k cíli porukou.
1: Setkáme-li se s bahnem,
0: okamžitě zahneme.

Tyhle lidojedi, začínám se obávat o své bezpečí. Neboť každou chvíli něco tady kvílí. Neboť každou chvíli něco z džungle

Staňka. Tyhle zvuky podivné mi nějak nesvědčí. Neboť každou chvíli něco tady kvílí. Neboť každou chvíli něco z džungle zaječí.

hadem žízní hynu, v puse ani slinu. V batohu mi zbývá jen paštika zaječí. A k tomu každou chvíli něco tady kvílí. K tomu každou chvíli něco z džungle.

se rozlilo, moc a moc se zlobilo. A Ludmila plakala nad tou louží kaká. Pardon, řekla Ludmila.

0: už jenom, Marušku, co tě hladí po růžku.
1: Radio Junior.